0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a dvě děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hej na bílej chlavutí. Holka chce bejt cowboy a kluk, že bude dělat do hutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsají švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

a že vlastně denně o jejich zdraví hraje pasiánc. Prej 2000 ročně, co berem místo masek plynovejch. Mají vyvážit ty jedy, co člověk denně místo vzduchu vdejch.

Vždyť pracující nejsou a pořád mají v obě půlky plic. Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

0: jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali.
1: Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor, že na country rádiu.
2: Hello.
3: Hello, Loretta.
2: Darling, I knew it was you.
3: Loretta, there's something I've just got to tell you.
2: Oh, please, tell me what to do.

0: listen as I hang up the phone.
1: Goodbye, Loretta.
2: Prosím vás, buďte tak laskav. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
3: Kam?
2: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Umře? Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
3: Tak kam, prosím?
2: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, ucuk, zakop, upad.
3: Tak kam, prosím?
2: A do výkladu jednoho rádio obchodu, zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: představte si to, pane Uřej, takovej valčík a staré Berounsky leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrat. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát letecký pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď velectěný pane mluvit taky chvilku mne.
0: Ano. Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, no. Já děkuji velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přesích jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostředku již střínul na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, že ta žížula žála. Ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tu pachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úřední. Slepili, syndetikonem, jak je to?
1: Syndetikonem?
0: A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně, starý Matulka byl u toho, mimo mě, mé Mariško, starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ, starýmu Matulkovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: Dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku, ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starému Berounskému.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtém poschodí na Oře.
1: Ježbože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úřední. Představte si to. Pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí mít ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování. Jednou za mlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky. Jo, tak město. To bylo v Brně, ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte, pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kde pak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře. Veronika měla taky něco s jedním vodráhy. Dneska je pokladníkem. Moc se pro toho mladého člověka naplakala. Ale pak přišel starý Berounský a Veroniku potěšil. A teď je napravdě boží. A vy máte volnou cestu.
1: Milí příteli, milí příteli, nemohli bychom si teď trošičku pohovořit rozumně?
0: Ale to víte, pane úřední, se mnou můžete mluvit jako s vlastním tátou. Já vím, co je to láska.
1: Prosím vás, buďte tak laskav. Dobrý muži, přestaňte už.
0: Správně,
1: přestaňte už.
0: Správně. Mluvme zase o něčem jiným. Veronika Beroucká.
1: Tak tuhle tu historii velmi dobře znám a je trošičku hloupá, rozumíte? Co pak nevidíte, že vaše Veronika mi už leze z krku?
0: Opravdu? Jo, no já to, já vám věřím. Prosím vás, ženská, která váží 2 metráky a na levou nohu kulhá, vidíte? Mezi námi řečeno, ona taky chrápe, než začne tiše, pak troubí jak heligon a nakonec vypískne, jako když volíždí vlak.
1: Tak vám právě taky odjel.
0: Je, to je hezky, no to nevadí, to já si počkám a pojedu tím příštím. Starý Beronský byl alkoholik a alkoholikové zůstanou dlouho čerství, jako můj otec. Ten umřel na sázku, on se vsadil, že polkne čáku jednoho četnického strážmistra. Velmi vzácný případ, pane úředník, velmi vzácný. Tak když můj otec...
1: Podívejte se, okamžik, prosím. Chcete jízdenku, ano či ne?
0: Ano.
1: Kam?
0: K starému Berounskému.
1: V kterém městě bydlí starý Berounský?
0: To jsem vám neřek?
1: To jste mě neřek.
0: V Písku. Starý pán.
1: Už ani slovo o starém Berounském, prosím. Jste na nesprávném nádraží. Tady jste, prosím, na nádraží Praha Těšnost. Odkud se jezdí na Mladou Boleslav, Turnov, Jičín, Mělník a tak dále. Rozuměl jste?
0: Ano, rozuměl jsem. Poslyšte, nedá se odsaď jet do Písku?
1: Ne, odtud ne. To musíte, prosím, na hlavní nádraží.
0: No to jsem si to splet. A odtud se potom, a odtud se dá jet do Rychnova?
1: Ano, u všech čertů.
0: Koho?
1: U všech čertů, ano.
0: A tak pojedu do Rychnova. Víte, pane úředník, v Rychnově mám švagrovou, která před 2 dny taky umřela. Taky vzácný případ. Zemřela prej nad Kněžnou.
1: Yes!
0: V Rychnově nad Kněžnou, kam utíkáte? Ja, tak teď to zaklap to v okno, no tak co je to? A co to vlastně je, pane úředník? Co to je? Já, jak mi nedáte jízdenku, tak si půjdu stěžovat. Že se mi tady odmítá vydávat jízdenka. Prosím, pane Těšnov, kde jste? Aha, no je pryč, no. Zaklap tam a já tam mám kabát.

změní, to spadl sníh a zpíváme Luzína. Nikdo z nás zbytečný není, říká Josef, když ruce spíná.

0: krade všechno, je mu jeho klavír.
1: Vždyť je to moje černobílá láska.
0: 87 kláves a pak teprv já.
1: 88, Naděl, pozor.
0: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
1: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?
0: Ještě, že klavír ví, koma.

Hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Dobrý den, pane Carboch.
1: Co pak tady děláte na lavičce?
0: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
1: Ano, jo.
0: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
1: Myslíte sem na lavičku?
0: No tak kam jinám?
1: No tak jestli není moc studená zrovna?
0: To není, to ne.
1: Tak by si chvíli přised, no.
0: No.
1: No jo.
0: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
1: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
0: To chápu.
1: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
0: Tak.
1: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
0: No.
1: Jak je tohle možný?
0: To nevím.
1: No já. Co vám hledáte?
0: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
1: Jste tady měl někde řízek?
0: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
1: Jsem někam na lavičku?
0: No, jsem zrovna.
1: Jo?
0: Ano.
1: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
0: No to byl.
1: Jo?
0: No.
1: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
0: A víte, že to je možný?
1: Jo.
0: Proč se ptáte?
1: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
0: No jo, to je možný.
1: No jo.
0: A hřeje vás to hodně?
1: No dost vám.
0: Jo.
1: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
0: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
1: Že jo?
0: Jo.
1: Já si o to již taky myslím, víte?
0: No jo.
1: Pojďže, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
0: no
1: že jo?
0: No právě. To je mi taky divný.
1: No jo. Víte, co se bude nejlepší, asi stoupnu a koupnem se, ne?
0: Jo. To bude nejlepší asi. Jo, hlejte, to je on.
1: Víte, co vám to říkal, já jsem zamyslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
0: Já už ho teďka jíst nebudu, víte?
1: Ne.
0: Ne.
1: Co bavíš, řízky nerad, nebo co?
0: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
1: Aha.
0: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
1: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
0: Tak to, že najednou nechcete.
1: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
0: Jo.
1: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak mám potom už na to nemám chuť.
0: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
1: Psa? Tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
0: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
1: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
0: Tady náhodou, víte,
1: no jo,
0: takže...
1: tak to jo, to víte, zase...
0: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
1: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, no jo, to je dobrý tohle, to.
0: No jo.
1: Nějakej moučník nebo co, ne?
0: No, říkám, závin.
1: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že se jmenuje?
0: Závin.
1: A jo.
0: Vy to neznáte.
1: Jo, to já znám tohle, ano.
0: Vždyť byste to neznal.
1: To už jsem taky někde jet tohle, co.
0: No, vždyť by ne.
1: A jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
0: No všem, to říkám, jablečnej závin.
1: A jo, opravdu dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
0: Vždyť, když je to jablečnej závin...
1: No to je pravda, to je s ovocem většinou bývá, jo. No nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
0: Co? Kdepak? Jabka!
1: Jo, jabka,
0: aha. Jabka.
1: Opravdu dobrý to je, jo.
0: No.
1: Chutná skoro jako štrůdel.
0: Ale to je přece štrůdel.
1: Jo, to je štrůdel,
0: no,
1: jo.
0: Vše, no.
1: Ne, já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
0: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
1: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin teda?
0: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
1: Je to opravdu moc dobrý, ano.
0: No.
1: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
0: Dobrý je to.
1: Jo.
0: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
1: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě něco jiného.
0: ale vy mě nerozumíte.
1: Ne?
0: Jabka v županu jsou pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
0: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no? Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
0: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
1: No to je možný, no. Jo, jo.
0: A když děláte jabka v županu, musíte je přece nejdříve obalit v těstě, ne?
1: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
0: No to je potom, jak si ten pečený župan.
1: Jo.
0: No.
1: A on ten župan se peče sebou?
0: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
1: No to je pravda.
0: No.
1: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
0: Pak to chutná výborně.
1: Jo.
0: Vy si to zkuste někdy udělat.
1: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
0: Ty jabka v županu.
1: Aha, takhle, jo, jo.
0: No. A jak se to dělá, to no máte...
1: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
0: Jo.
1: Já mám doma takový starý župan, víte, tak
0: to máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
1: No tak já podle kuchařky moc rád nevazím, víte.
0: No proč, když je to dobrá kuchařka?
1: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
0: No.
1: Tam stálo, krájíte 3 dny starý housky.
0: Jo, jo.
1: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
0: Jo, ale to jste tomu, pane Carboch, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
1: No já už taky mám posvačně, no jo.
0: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carboch, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
1: Víte, já už chodím půl roku do kurzu na vaření.
0: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
1: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
0: Jo, tak.

chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

dceru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Láska na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert.

0: noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

láska tvaru má drahá Suzana, umí překrásně hřat. Nevím proč, má drahá Suzana, měl bych však si tě brát.

váš dům zývám nudou. Já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak.

sám a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu navždy.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Zatracení blázni od Falešné karty.
0: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

0: Já jsem si sem dnes večer do ringu pozval svého přítele herce Jiřího Krampola.
1: Dobrý večer. Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, no? Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
0: Samozřejmě.
1: Bylo to takový hezký představení. A vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
0: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, no. Ale maďarsky.
1: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
0: Zpívat?
1: Chtěl zpívat.
0: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
1: No a kde je banjo?
0: Jaký banjo?
1: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez banja.
0: No my banjo nemáme tady.
1: Tak jak můžeš zpívat písničku od Mládka?
0: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
1: No to je hezky, ale bez banja, bohužel.
0: No moment, no tak... Tak banjo nemáme, tak ukaž, tak...
1: Máte smůlu, no.
0: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
1: No prosím.
0: Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
1: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že budou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
0: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.

Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozbitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště, to všechno je Praha. A navíc hudba, život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozbitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflen a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

zabývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor, že na country rádiu.

si kšandy. Pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

Spangej tu z nich plnej špíny, začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starý kocour si předel,

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera ševce.

Kůl byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.

0: Country počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 25 stupňů.
0: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Neomezené užívání mobilních telefonů může souviset s horší kvalitou spánku nebo nárůstem výskytu úzkostních poruch a celkově s omezením fyzického pohybu. Zákaz užívání mobilních telefonů ve školách je proto jedním ze základních kroků k ochraně duševního zdraví dětí. Tak se na tom shodují odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Česko v následujících letech čeká prudký nárůst lidí starších 80 let. Zároveň do důchodu zamíří také silná generace takzvaných husákových dětí. Na to se snaží reagovat také Ministerstvo zdravotnictví, které připravilo strategii, která by měla posílit péči o seniory. Za kočkama vyrazíme s Lubošem Dvořákem.
2: Kočičí kavárna není nic nového. Kde si sednete a při konzumaci vás doprovázejí místní kočky. Už jsou například v Písku, Praze, Liberci a nyní se chystá nová také v Mladé Boleslavi. Záměr podnikatelky původem z Neratovic padl na poloopuštěné staroměstské náměstí Mladé Boleslavi, kde je v provozu už jen jedna restaurace. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Brno by mohlo mít víc lidí. Důvody zná Luděk Savana Urbánek.
3: Možná i tisíce obyvatel by v příštích letech mohli přibýt v brněnských Bosonohách, protože developeři v lokalitě plánují nebo již staví stovky bytů, nechtějí představitelé města ani vedení městské části zůstat pozadu. Aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování ulic, chystají zástupci magistrátu ve spolupráci s městskou částí novou městskou třídu, která spojí více způsobů dopravy. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě světový fotbal. Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů eur a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: pochodovým krokem jsme vstoupili do dnešního ranního vysílání vztahujícího se k 23. červenci. Je 6 hodin a 8 minut. Kačka s Vláďou vám přejí krásné dobré ráno.
1: Hezký den vám přejeme. Tak kdybyste viděli, jak Vláďa pochodoval, jak málo zvedal ty nohy, tak kdyby tady byl nějaký prostě vojenský důstojník, ano. Tak já ten by ti dal a vejš a Vladimíre a přidej.
0: Tak by mě nechtěli ani na žádné vojenské cvičení, vzali by mi vojenskou knížku.
1: Ty bys nemohl ani řidiče dělat, Vladimíre. Takhle nízko, jak si zvedal ty kolena, tak to teda byla ostuda.
0: Já se polepším. Dneska si zapochoduju ještě několikrát. Já zatrest, že mě k tomu
1: domů. Já myslím, že ani samopal by tě nenechali skládat.
0: Ne, to v žádném případě zaplať pánu za to, já pacifista.
1: Vladimír na vojno rozhodně ne a už vůbec ani žádný pochod. Vy taky nemusíte pochodovat, vy můžete klidně odpočívat, sedět, dál si pít třeba kafíčko a dát si s náma Tomyho Keše nebo Lenku Filipovou.
0: Ano, a v této hodině samozřejmě koukneme na počasí, na dopravu a určitě někoho z vás budeme probouzet.
1: Minimálně se o to budeme snažit. Tak hezké čtvrteční ráno.
2: Little children.

0: No tak jak to vypadá teďka s tím počasím? 6 hodin a 14 minut. Možná by se vám tahle informace hodila, tak musíme říct, že dnešní den by měl být vůbec ten nejchladnější z celého týdne. Ale musím říct, že takhle po ránu tomu ty teploty teda nenasvědčují. Vím, že jsme tady v podstatě od pondělí říkali, že je kolem 8 stupňů, ale dneska v tuto chvíli kolem 11 až 14.
1: Já bych to podepsal, to, že má být nejchladněji, alespoň tady u nás, jako musel jsem si vzít teplejší bundu, pršelo.
0: Tak to už máš zimní, včera jsi měl podzimní.
1: Ano, je to taková podzimní, poprchávalo a docela bylo frešno, takže ta teplota mě teda zas až tak po ránu nevyhovuje.
0: Ale musím říct, že ono už to souvisí s tím včerejškem, jako no už právě, včera ano. K večeru, my jsme třeba měli na teploměru 20 stupňů, ale jako pocitově tak 13, bych řekla venku. Takže možná i dneska, i když je kolem 11-13 stupňů Celsia, tak se oblečte trochu více, protože pocitová teplota bude prostě nižší.
1: No a jak to bude vypadat přes den, řekneme si za chviličku, ještě se podíváme na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu za sjezdem na dálnici D1 se tvoří drobné kolony, řídí se zde provoz kyvadlově pomocí semaforu, takže počítejte s malým zdržením, není to nic hrozného.
0: No a teď už nějaká folková muzika, dáme si Rangers, dáme si jejich písničku, která se jmenuje Plavci.
1: Krásné ráno přeje Kačka a Vláďa.

0: Tak se jdeme podívat, kdy pak nám to sluníčko vyšlo. A při čtvrtku, 23. července, což je právě ten dnešní den, do kterého se probouzíte, nám vyšlo v 5 hodin a 17 minut. Zapadat bude 5 minut před hodinou 21.
1: No a pokud vás zajímají rekordní teploty z Klementina, tak víte, že nejchladněji bylo v roce 1978 pouhých 9,3 stupně Celsia. 34,1 stupeň Celsia bylo pro změnu v roce 2009.
0: No a mrkneme se i na ty teploty, které jsou tady po venku, tak nezměnilo se nic. Předpokládejte, že tedy za ty dvě minuty se nic moc nezměnilo. 11 až dejme tomu 13, 14 stupňů Celsia. V tuto chvíli, ale když se koukneme třeba na Jizerku, tak tam mají 10, heč?
1: No
0: tak to je teda naprosto výjimečný stav, že? Tak tam je 10 stupňů Celsia.
1: Tam je to vždycky takhle trošičku jako anomální.
0: Jo, ale jako je to takhle na ranní teploty docela jako vysoká teplota.
1: Tak během dne čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky, k večeru by se to mělo ustálit. Ovšem můžeme očekávat také bouřky. Teploty 17 až 22 na jihu Moravy bude tepleji, až 24 stupňů Celsia. Ovšem Kačenka před chvíličkou zmiňovala ty pocitové teploty, tak meteorologové deklarují to, že by mělo být ne 17 až 22, ale pocitově by to mělo být nižší.
0: Třeba 8 až 5.
1: Třeba 8 a záleží na tom, jak jsme citliví na počasí a tak dále.
0: No tak prostě počítejte s tím, že dneska bude chladněji. Ano. Při pátku čekáme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Zejména na severu a severovýchodě nás čekají přehánky a nejvyšší denní teploty zase pomaličku začnou stoupat nahoru, aby ten víkend byl parádní. Takže při pátku 18 až 23.
1: Prší-li o Apolonáři, dlouho se z lesů voda paří. Tak to je jediná informace, co se týká pranostik na dnešní den.
0: No, nějakou univerzální na červenec přidám já. Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
1: A každý z nás se potom směje.
0: Zasměje.
1: Zasměje. Jdeme na to, epidemie, cestu najdu právě teď.
0: Hezké ráno.
2: Je první.

0: říkal Tučný, šlapej dál, táhni ke všem čertům, to si neberte osobně, to byl pouze název písničky. No, my si vyšlápneme k další muzice, čeká nás Hank Williams Junior, pak už doprava.
1: No, pak už doprava. 6 hodin a 24 minut vás zdravíme, přejeme vám krásný čtvrtek a příjemný vstup do dalšího pracovního dne.
0: Tady je Kačka Váďa.

0: Country rádiem na cestách.
1: A začínáme na kolejích. Mšeno, Mladá Boleslav, Boskovice, Skalice nad Svitavou, anebo také Nymburk, Rožďalovice. Tak to jsou krátkodobější vlakové výluky, co nám nabízí silnice Plzeň, konkrétně Plzeň 3, tady se havarovalo v ulici Dobřanské, no a ještě Rašov, což je v okrese Brno-Venkov, tady došlo k dopravní nehodě na silnici 712. Jezděte opatrně, za chviličku počasí a zprávy a pak už se podíváme na dnešní oslavence, ať se vám dobře poslouchá.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
5: Country Rádio.
3: Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
6: Hezké ráno. Češi se bankovních účtů nevzdávají, se svými úsporami ale zacházejí stále odvážněji. Z celkových 7,6 bilionů korun už více než pětina připadá na investiční fondy, téměř dvakrát větší díl než před 5 lety. Zaměstnanec městské organizace měl podle Královéhradecké radnice odevzdat přes 40 milionů korun neznámým podvodníkům. Kam peníze zamířili, teď zjišťují policisté. Velký úspěch má za sebou tým mažoretek z Vysočiny. Na letošním mistrovství světa porazili veškerou konkurenci a stali se z nich světové šampionky. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je v kalendáři vypsán Libor, což je takové pěkné české jméno, nebo není české? Vláďo, řekl by si, že je třeba řecké?
2: Já nevím, já si myslím, že to je jméno slovanského původu, ale konkrétně z jaké země pochází, to už nechám tuhle informaci na tobě. Pletu tak, se, nebo ne, je to řecké, nebo slovanské?
1: To by si chtěl vědět.
2: Ano.
1: Tak toto jméno může mít stejný původ jako slovanské jméno Lubor. A překládalo by se potom ze staročeského slova ljub, což znamená libý nebo líbezný milý kluk. Jméno také ale může vycházet z latinského jména Liborius, a to znamená svobodný nebo volný, či obětavý. Jo? Tak to může být nějaký obětavý, že se obětuje, viď, že je volný.
2: Ano, jo. Obětuje se v rámci dalšího třeba nového partnerského vztahu a obětuje se rád, když vidí krásný protějšek.
1: No a nebo se může obětovat, že právě žádnou ženu nemá a stane se z něj mnich.
2: Ano, samotář, loď samotář.
1: No.
2: Tak kluci, přejeme, ať to máte jakkoliv, všechno nejlepší k vašemu svátku. Stejně tak zdravíme také Luboslavy, protože Luboslav je další jméno vepsané v kalendáři. Jedná se o křestní jméno, které představuje zastaralou variantu jména Luboš. O významu a původu jména se dočtete právě u jména Luboš. Vidíš to tak, že to je s tím Lubošem totožný. No a těch Luboslavů máme v České republice necelou stovku.
1: Dneska se taky koukneme do starověkého Říma,
2: ano.
1: Protože právě oni tam vymysleli, že dneska budeme slavit svátky boha Neptuna. A tenhle ten svátek je zasvěcen právě bohu moří a vod.
2: No a co možná nevíte, tak Neptun byl také bohem jezdeckých závodů, částečně vysvětluje, proč se kola na Circu Maximu, největším antickém curku, počítala pomocí ukazatelů ve tvaru delfínu.
1: To jsem ani nevěděla.
2: To jsem taky vůbec, to jsem ani netušil.
1: No vidíte.
2: Ale je to zajímavé, Neptun, vidíš to, cyklista.
1: Neptun cyklista na vodě. Tak tolik tedy informace k dnešku o Liborech a Luborech jsme se dozvěděli a Luboslavech úplně všechno. Tak jdeme za muzikou, za Věrou Martinovou.
2: O pane náš.

0: 6 hodin a 45 minut, pěkný čtvrtek přejeme. Tak jak to vypadá s kolonami a jak to vypadá s počasím, všechno vám povíme. Začneme těmi kolonami na D1 z Prahy do Brna ze 183. kilometru. Od kývalky se budete pěkně kývat a posunovat až do omezení u D2. Tam je prostě docela dlouhá kolona, která se stále prodlužuje.
1: To, že dnes teploty dosáhnou maxima 17 až 22, na jihu Moravy 24 stupňů Celsia, to je informace, kterou jsme zmínili před chviličkou, ale aktuální je teplota, která nás provází v České republice teď, od nějakých 12 do 15 stupňů Celsia. Polojasné počasí tady na nás vykukuje na celém území.
0: No, si myslím, že to je na nějakou džísku, nějakou džínovou bundu, ano. To je úplně ideální a pak můžete prožít džínovou lásku.
1: Společně třeba s country rádiem, ale konkrétně se skupinou Pacific.
0: Tak ještě jednou hezké ráno.

0: Vaření na Country Rádiu.
1: Za 10 minut 7, tak si dáme jedno telefonní číslo tady do našeho aparátu. Teď ho tam prostě nacvakáme, naťupáme.
2: Je nacvakáno.
1: Je nacvakáno. Tak ukaž, jak to je nacvakáno. Ježiš, ale pěkně je nacvakáno. Takže Romanka probouzí Libora. Uvidíme, jestli ho probudí, protože ona je i se zvířátky, jestli jsem to dobře pochopila z toho textu.
2: No, vypadá to tak, že asi mají nějaké hospodářství, protože ta zvířátka se v tom přání docela zmiňují, v tom dobrém slova smyslu, a jsou srovnávána ku příkladu s tím Liborem.
1: Ježiši, ale jako v dobrém
2: slova smyslu, ano.
1: Dobré.
2: Že ne, tam se nejedná o to, že by šli třeba na porážku nebo něco.
1: Ježiši.
2: Ne, je to přání k svátku, protože Libor právě dnešního dne ten svůj svátek slaví.
1: Ale to je takové hezké přání, ty si vlastně teďka z něj udělal teda jako to.
2: To byla nadsázka, to byl určitý druh humoru a samozřejmě naši posluchači ví, že to nebylo míněno vážně. Konec konců, až se dostaneme k tomu textu, tak ten zcela evidentně objasní, jak to ta Romča s Liborem a s jejich zvířátky vlastně mají.
1: Jestli Libor není teď u zvířátek.
2: Je to
1: víš, co, takhle je brzy ráno. No možná už to má všechno vyřešeno. Možná si dal nějakou sprchu.
2: No, v každém případě už nebudeme protahovat čas, nemáme ho nazbyt a to přání od Romči pro Libora právě v tuto chvíli přečteme. Můj milý Liborku, přeji ti společně s našimi zvířátky, ať si pořád takový, jaký jsi, prostě skvělý. PS, i když to teď na první pohled vlastně vypadá, že tohle si primárně přeju hlavně já. Zahrajte prosím nějakou pěknou písničku, která by Liborkovi udělala velkou radost. Takže jakou bychom si dali, Honza vyčítal jen vzpomínky Pošmistrovic kluka.
1: Tak to je muzika, kterou si dáme v tuto chvíli v našem vysílání a budeme ji hrát jenom pro Libora, protože on má dneska svůj svátek.
2: No
1: takže Honza vyčítal.
2: Já jsem udělal takovou malou chybičku,
1: no
2: je tady
1: to?
2: Kapela Hoptrop a Louisiana, ten Honza vyčítal, přijde za chviličku.
1: No tak jo, no tak uděláme to takto.
2: Ano, Louisiana.
3: Ten, kdo by jednou chtěl být poprav dětský chlap a na šífu křížit svět ho neleká, teď příležitost má a stačí.

0: Písničky k probouzení každý všední den od 6 do 7 hodin ráno na Country Rádiu.
1: Mým rádí byli

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzal jí mety.

0: Honza Vyčítal ve vysílání Country Rádia krátce před 7 hodinou ranní, no a samozřejmě my si řekneme alespoň okrajově, co nás čeká po té 7.
1: No tak po zprávách a počasí tu bude Jitka Vrbová, co nevidět se sejdem, a to říkáme i my vám.
2: Country počasí.
3: Dnes bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Za první pololetí vybral stát na mýtném přes 10 miliard korun. Meziročně o 5,7% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Ceny starších bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 13% a mezičtvrtletně o 3% na 122 595 korun za metr čtvereční. Průměr ale navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Rodinné domy zdražily za rok o 9%. V Kolíně mají důvod k radosti. Vysvětlení má Luboš Dvořák.
2: Po několika letech se dočkal konečně otevření veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou v Kolíně. Náměstíčku vévodí bysta architekta Jaroslava Fragnera. K dispozici je i pohodové sezení a průchod k Masarykovu mostu. Cesta k finále však byla se stavebními firmami velmi složitá a tím i dražší, než se čekalo. Luboš Dvořák, Kolín.
1: Jak jsou na tom některé školy na Vysočině, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
3: Malé školy na Vysočině čekají nejisté roky. Kvůli nízkému počtu dětí může některé čekat slučování nebo zánik. O budoucnosti základní školy nyní rozhodují také v Lipníku, kde od září nepřijde ani jeden prvňák. Vzhledem k tomu, že Vysočina je specifická velkým počtem malých obcí, je možné, že velmi malé školy zaniknou nebo se sloučí. Situaci bude řešit Vysočinský kraj. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části sedmizápasového trestu a soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole. Trestní orgán Ligové fotbalové asociace, na který se Bořil obrátil v minulém týdnu, bývalému kapitánovi pražské Slavie nevyhověl. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: 7 hodin a 5 minut posloucháte Country rádio, tak se mrkneme na nějaké soutěživce.
2: Určitě, já si myslím, i když nám tady telefon zvoní, že to je jedna z posledních šancí a příležitostí, jak získat 2 volné vstupenky a 2 limitovaná trika v rámci edice našich 35. narozenin. No, ty vstupenky se vyprodaly velmi rychle a teď máte tu jedinečnou šanci ještě nějaký, jak říká Kačka s oblibou, lupen prostě získat.
1: Tak těch lístků do prodeje bylo dáno málo, to aby jsme ano. Většinu z nich právě mohli spolu s vámi prosoutěžit, aby to bylo takové unikum, taková jako specialita jenom pro ty, kteří znají Country rádio a kteří dokážou odpovědět na správnou otázku a hlavně taky se dovolat ve správný čas.
2: Což se povedlo právě teď, ten správný čas je 7 hodin a 7 minut. Country rádio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
2: Dobrý den, Jirko.
1: Tak Jirko, máme připravenou jednu otázku. Jste znalec Country rádia?
3: Myslím si, že docela ano.
1: No výborně. Tak vidíte, tak to bude úplně jednoduchá otázka.
2: Říká se, co Čech, to muzikant, co moderátor Country rádia, to platí dvojnásobně, tak když si vezmete třeba Kuba Jiroušek, že jo, ten hraje na celou řadu nástrojů, banjo, kytara, tuším, že jsem ho slyšel i na housle, až mě zpívá. Ale pozor!
1: Když si vezmete mě, tak já umím taky na všechno, že jo?
2: No, to sice trošku blbě, ale tak ty máš tu výhodu, že nikde nevystupuješ. A...
1: Tak samozřejmě, zatím, ale tak. Nás by zajímalo, na jaký nástroj hraje náš kolega Milan Schmidt?
2: Co myslíte?
3: No, já bych řekl, že na kytaru.
2: No, je to tak na 50%.
1: No a jaká to je kytara?
3: Steel kytara.
1: No, jaká to je kytara? No ne, jakože jak vypadá, ale jako máte různé druhy kytar, že jo? Tak tahle ta je konkrétně jaká?
3: 12-struná.
2: No,
1: řekni nějaké druhy kytar.
2: Tak, jsou samozřejmě kytary akustické, jsou kytary elektrické, jsou kytary basové, jsou kytary dobro, že jo, styl kytara a podobně. Takže na jakou z těch, jako jak jste řekl kytara, tak to je univerzální, to hraje každé, že jo.
1: No, ale teď Vláďa vám hodně napověděl.
2: Teď vám strašlivě napověděl.
1: A jednu z těch kytar Milan Schmidt drží rád s oblibou a umí na ní pěkně hrát.
3: Já si myslím, že akustická.
2: No. Tak co s tím uděláme?
1: No tak to je teda prekérka.
2: No, tak víte co, já dám ještě jednu nápovědu. Kytara může mít 12 strun, kytara může mít 6 strun a pak může mít kytara také třeba 4 struny. Na kterou z těch kytar hraje Milan Schmidt?
1: No.
3: 6 struná to jsou ukulele, ne?
1: No a já si myslím, že tahle ta má úplně nejmín těch strun. Jo? No, a nejsou popraskané.
2: Milan, tak... Která kytara má 4 struny.
1: No tak ale teď už to musíte říct, anebo prostě musíme dát příležitost někomu jinému. Tak 3, 2, 1 a teď to řekněte.
3: Basová.
2: No sláva, to teda, já jsem se spotil za vás.
1: Ty ale teď zvládí to úplně teda stříká no, ten pot. Tak ano. Teda to bylo fakt jako napínavý, teda, ale je asi pro vás, ne?
3: To určitě.
2: No. Basová kytara. Víte co, vy jste filuta, jako jo? Že hraje na kytaru, to hraje každý, i když je to třeba bubeník nebo pianista. Nebo...
1: Taky jsem hrála na kytaru,
2: no,
1: vidíte.
2: Kačka taky. No nic, v každém případě gratulujeme.
3: Děkuji.
2: O to víc si určitě užijete oslavu našich 35. narozenin.
1: A byl to teda jako strašně napínavý. Mm-hmm. Takže za basovou kytaru Milana Schmidta získáváte od nás 2 lístky na narozeninovou oslavu, která se koná 15. srpna v Pikovicích.
2: Teď tady máme písničku, která se jmenuje Propast od kapely Marianne. Vy jste byl taky tak trošku nad propastí teďka, že? Malinko.
1: Ale měl jste záchranný lano, takže dobrý.
3: Děkuji za pomoc.
2: No není zač, zůstaňte nám na telefonu. Jo?
1: Hezký ráno, naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.
2: Jdu si dát sprchu teďka.

0: numbering. Tick-tock, tick-tock, his life's seconds numbering. Tick-tock, tick-tock, it stopped short, never to go again when the old man died. And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: Johnny Cash, klik, klak, klik, klak. Takhle bychom to mohli vztahovat samozřejmě na citoslovce i na čas, který nám utíká doslova mezi prsty. Vězte, že je už 7 hodin a téměř 17 minut a my tu máme stručný pohled na dopravu, ale ještě předtím si malinko naťukneme, nebo chcete-li, nakousneme aktuální počasí.
2: Budeme naťukávat i
1: nakousávat,
2: tak dobře. Začneme teplotami, tedy ty se aktuálně pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia. Příliš nám ta rtuť v tom teploměru nahoru nešplhá. Ani dneska by se neměly dostat teploty příliš vysoko, jen na nějakých 17 až 22 stupňů Celsia.
1: Ano, jaké to bylo, když zrály třešně, to si přiblížíme díky Valdemaru Matuškovi, ale ještě předtím pohled na D1 směrem do Brna. Kolona zhruba na 20 km brzdí se u Ostrovačic. Kolona se táhne až na 196. kilometr.
2: Tak přejeme pevné nervy spolu s Country Rádiem, vám to snad bude rychle utíkat.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Když se psal roku 1891, tak vzduchoplavec Surkov podnikl balónem Výstava, první volný let balónem v Čechách. Přistál na louce blízko Hostince na Zelené Lišce na Pankráci.
2: Na malém vršičku stojí pěkné stromořadí. No a když
1: to tam
2: se...
1: asi tehdy nebylo.
2: Nebylo. Pro změnu, když se psala rok 1952, tak se narodil český spisovatel, esejista, novinář, textař, básník, producent, vystudovaný antropolog Michal Horáček.
1: Ještě jednou to řekni.
2: Antropolog. Teď už jsem se trefil.
1: Rok 1955, tehdy se narodil Ivo Šmoldas, český básník, nakladatelský redaktor a také kulturní publicista.
2: Pro změnu v roce 1981 se narodila herečka a tanečnice Kristýna Liška-Boková.
1: No.
2: Mohli jste ji vidět třeba v takových filmech jako Horem pádem nebo Obsluhoval jsem anglického krále.
1: No, a v roce 1985, to znamená, že dneska své kolikáté, jo, 41. už narozeně neslaví Vojta Dek, herec a hudebník.
2: Antonín Mánes, to byl člověk, který byl českým malířem, kreslířem, zakladatelem České krajinářské školy 19. století. Ten zemřel v roce 1843.
1: No a v roce 2016 opustil Charles Brady, americký astronaut, který se dostal do vesmíru na palubě raketoplánu Columbia.
2: To byla dnešní data v datech.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Ulice Dobřanská v Plzni, tam je hlášena dopravní nehoda. Další dopravní nehoda je hlášena z Prahy 9 v ulici Spojovací a havarovalo se také v Olomouci v ulici Týnecké. Jak to vypadá na kolejích? V krátkodobé vlakové výluky se týkají tras Mšeno, Mladá Boleslav anebo také Brno, Ivančice. Tolik ve stručnosti doprava. No a co se nevešlo do ranního otazníku? To si řekneme po počasí a po zprávách. Ať se vám dobře poslouchá a přejeme šťastnou cestu v 7 hodin 28 minut.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
3: rádio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přináší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj,

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Mzdy v soukromých firmách letos vzrostly v průměru o více jak 4%, tedy rychleji než inflace. Nejvíc přidávají v technologických oborech, marketingu a účetnictví. Rakousko od začátku příštího roku výrazně zvýší pokuty za dopravní přestupky. Třeba za překročení rychlosti zachycené radarem může pokuta dosáhnout až zhruba 150 tisíc korun. Španělsko tento týden zasáhla další vlna extrémních veder, způsobená takzvanou tepelnou kupolí nad západním Středomořím. Na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Jaká by měla být tchyně, aby byla v rodině oblíbená? To je téma ranního otazníku, který jsme probírali včera, ale dneska se k němu ještě vrátíme, protože všechny příspěvky rozhodně na přetřes nepřišly.
2: Ano, tchyně by měla být taková, aby lahodila naší mysli, aby lahodila našemu oku, aby byla příjemná, aby byla veskrze taková, jakou si přejeme, aby tou tchyní byla.
1: Což znamená?
2: Což znamená, jak se nám napsala třeba Jaroslava, jako já.
1: Anička napsala, nemluvit mladým do života, toť vše. Já měla zlatíčko, bohužel už s náma není, ale často na ní vzpomenu, dožila se 94 roku. Měla těžký život, pochovala dvě děti a nakonec i manžela. Možná proto v sobě měla tolik pokory a porozumění. Měla mě ráda a já ji.
2: Emilka napsala, a to je velmi hezké, trošku posmutně, ale měla jsem hodnou tchýni, do ničeho nám nemluvila a i dobře poradila. Pozdrav nahoru posílám.
1: To je taky jako milé, hezké. Tak jaká by měla být tchyně, aby byla v rodině oblíbená? Měla by hlavně hlídat vnoučata, napsala Míša.
2: Tak to zní trošku sobecky, ale dobře, od čeho ty tchyně, potažmo ty babičky jsou.
1: Ale na prázdniny to se strašně no, jasně, hodí. Ano. Jako.
2: Takže měli bychom si vážení a milí, ať už jste žena nebo muž těch tchyní, předcházet, aby nám opravdu ta vnoučátka pohlídala v době, kdy si třeba chceme vyrazit z kopítka někde na dovolené.
1: No, třeba takový Karel, jo, tak ten evidentně s dobrou tchýní do styku nikdy nepřišel, protože napsal, že ta by měla být němá, hluchá, slepá a zbavená své právnosti.
2: No, tak já si myslím, že tohle je zase samozřejmě...
1: Ale vidíš, přesně jakoby podle mě u Karla vznikají, to je líheň těch vtipů na ty tchýně, jo? Tak jo. Přesně u Karla to je, tak jestli jste dosud nevěděli, odkud plynou ty různé fóry, tak to je u Karla to vzniká.
2: No a já téma, co se nevešlo do ranního otazníku, uzavřu krásným příspěvkem od Libora. Tchýně by měla být objektivní.
1: Jo, to je důležitý, to je důležitý.
2: I my bychom měli být ale objektivní vůči tchýně.

0: Myslím si, že z vlastní zkušenosti před malinkou chvilinkou se byl venku, mohu potvrdit, že je tam opravdu fršno, alespoň v Praze. Na mnoha místech nám tady poprchává, dalo by se říci, že mnohde i prší a pocitové teploty budou daleko nižší, než se nám samozřejmě v tuto chvíli nabízí stran meteorologů, kteří říkají, že má být až 15.
1: No, až 15, jako teď po ránu. Jinak by ty teploty měly dosáhnout na nějakých 22 stupňů přes den, ale jako lidé se stále oblékají málo. Jo? Já jsem viděla teď po ránu, venku pobíhají lidé jako v tričku a v kraťasech a možná, že doufají, že odpoledne bude hezky. Nebude.
0: No, pokud jste na Jižní Moravě, tak si můžete dočkat až 24 stupňů Celsia, což už je přijatelnější.
1: Ale stejně bude zataženo. Takže jako fakt se to nezlepší, věřte nám, jako navlítněte se raději trochu víc. Tak mrkneme se i na dopravu. Pozor si dávejte na D1 u Brna, respektive je to u Brna, jedete z Prahy, tak u příjezdu do Brna na 175. kilometru se nám to začíná štosovat a už je ta kolona opravdu dlouhá i pro osobáky. Pak ještě jedna komplikace mezi Hlavou a Havlíčkovým Brodem, velmi dlouhé kolony.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak, troufáme si s Kačenkou tvrdit, že díky předcházející písně jste poznali, že se jednalo díky písni Tůni u kapelu Kamelot. No a jestli poznáte další osobnost, která se vztahuje k naší pravidelné soutěži, to už záleží na vás.
2: No tak uvidíme, zdali pak ty nápovědy budou dostatečně nápovědné, jo? Abyste uhádli, o kom bude dneska řeč. Já si myslím, že to je těžké. Vládě říkal, že to je velmi lehké, tak vidíte, mezi námi je takový jako rozkol, ale uvidíme, jak na tom budete vy. Tak připraveno 5 otázek, 5 odpovědí, ano. Jdeme na první otázku. Narodil jste se v rodině, která měla blízko k umění?
1: Ano, moji rodiče vlastnili tiskárnu a knihy i práci s nimi mě provázely od dětství.
2: No a souvisí knihy s vaší další životní cestou?
1: Asi trochu ano. Po nástupu komunistického režimu byla naší rodině tiskárna znárodněna, což naši rodinu výrazně zasáhlo a ovlivnilo i můj pohled na svobodu a totalitu. Sám jsem totiž ještě, abych to doplnil, poté vydal několik básnických sbírek a knih, ale většina lidí si mě spojuje především s písněmi.
2: Takže zpěvák?
1: No, jeden z nejvýznamnějších českých protestních písničkářů. Písničkář, jehož by se stali symbolem boje za svobodu.
2: A mohli vás lidé doma dlouhá léta slyšet jen tajně? Já už totiž možná trošku tuším.
1: Přesně tak. Mé písně se šířily na zakázaných nahrávkách a kazetách.
2: A nepracoval jste taky v rádiu?
1: Ano, řadu let jsem pracoval v rádiu Svobodná Evropa.
2: No.
1: No a telefon zvoní, tak já jsem říkal, že to nebude těžké, Kačka, že to bude těžké. Country Radio, dobrý den.
3: No, těžké to nebylo, je to Karel Krýr.
1: No jasně.
2: Takhle, bylo to samozřejmě pro znalce.
1: Ano, ano.
2: Jo, já si myslím, že kdo třeba
3: Karla Krýla... Jo, tak to trošku, no.
2: No. No, já si myslím, že kdo Karla Krýla moc nezná, nebo se o něj příliš jako nezajímá, takže pro něj by to bylo samozřejmě těžké, ale je to správná odpověď.
1: Je to správná odpověď.
3: Já byl ve Svobodné Evropě pracoval.
1: Jo, jasně, tak tam už ty indicie byly jasné od první otázky. Dobře. Gratulujeme, zůstaňte na telefonu, to bylo odtajnění dnešní osobnosti.
3: No díky, mějte se fajn.
1: Taky, ať se daří.
2: Posíláme vám deštník, tak ten se docela určitě bude hodit. Teď si dáme Johnnyho Hortna, taky.

0: Nicméně teď nás čeká Micky Rivola, Bedna od Whisky, no a v hodině příští další muzika.
1: Michal Tučný, Rád se brouzdám rosou. Další taková zpěvná píseň v našem vysílání.
0: Krásné ráno.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 25 stupňů.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
7: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
6: No jo, tady jsem ještě nebyl.
8: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Neomezené užívání mobilních telefonů může souviset s horší kvalitou spánku nebo nárůstem výskytu úzkostních poruch a celkově s omezením fyzického pohybu. Zákaz užívání mobilních telefonů ve školách je proto jedním ze základních kroků k ochraně duševního zdraví dětí. Tak se na tom shodují odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Česko v následujících letech čeká prudký nárůst lidí starších 80 let. Zároveň do důchodu zamíří také silná generace takzvaných husákových dětí. Na to se snaží reagovat také Ministerstvo zdravotnictví, které připravilo strategii, která by měla posílit péči o seniory. Za kočkama vyrazíme s Lubošem Dvořákem.
2: Kočičí kavárna není nic nového. Kde si sednete a při konzumaci vás doprovázejí místní kočky. Už jsou například v Písku, Praze, Liberci a nyní se chystá nová také v Mladé Boleslavi. Záměr podnikatelky původem z Neratovic padl na poloopuštěné staroměstské náměstí Mladé Boleslavi, kde je v provozu už jen jedna restaurace. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Brno by mohlo mít víc lidí. Důvody zná Luděk Savana Urbánek.
3: Možná i tisíce obyvatel by v příštích letech mohli přibýt v brněnských Bosonohách, protože developeři v lokalitě plánují nebo již staví stovky bytů, nechtějí představitelé města ani vedení městské části zůstat pozadu. Aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování ulic, chystají zástupci magistrátu ve spolupráci s městskou částí novou městskou třídu, která spojí více způsobů dopravy. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě světový fotbal. Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů eur a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Michal Tučný se aktuálně procházel a brouzdal rosou. To se samozřejmě může stát i vám dnes po ránu, nikoliv nepůjde evidentně o rosu, ale o nějaký déšť či kaluže, které se nám na mnoha místech České republiky díky zatažené obloze vyskytují.
1: Ale já myslím, že proskočit kaluží je skvělá věc, kdy naposledy jste prošli kaluží. Já teda musím říct, že jsem si to strašně užila, když jsem dostala nové holinky po mnoha letech. Prostě jako snad v dětství jsem měla naposledy holinky a když jsem někdy loni dostala nové holinky, tak jsem přesně si užila ten pocit toho malého dítěte, jak proběhneš tou kaluží a jak prostě to cáká a v tom dešti. A je to super, takže jestli byste chtěli se trošku vrátit do dětských let, tak dneska máte tu příležitost a je jedno, že nemáte holinky, prostě obětujte nějaké starší bodky a proběhněte se.
0: Teď jsem to chtěla říct, že daleko větší dobrodružství stran chození přes kaluže by bylo v nějakých nových hodobožových botách.
1: V bílých ideálně, bílých, ano, teniskách, pláťákách.
0: Tak nějak, to je potom žužo samozřejmě. Otázkou je, s jakou odezvou se to setká u vás doma, že jo? Maminka, tatínek, babička, která vám...
1: No tak jestli je vám 65, tak si myslím, že už vás nikdo za to jako plísnit nebude.
0: No co ty víš? Jako, ty ses to nenaučil do pozdního věku, že pořád chodíš přes ty kaluže. Kolikrát jsem ti to říkala, jsi nepoučitelný.
1: Ale já si myslím, že to přebije ten dobrý pocit z toho proběhnutí.
0: Tak jo. Tak ať už běháte kalužemi či nikoli, vězte, že v tuto chvíli je 6 minut po 8 hodině ranní. V kalendáři máme 23. červenec a svátek slaví Libor.
1: Tak přejeme všechno nejlepší už takhle dopředu, i když k Liborům se určitě dostaneme v průběhu této hodiny. A nejenom k nim, mrkneme se taky do pořadu Pod lupou, protože tady na nás čeká jeden významný umělec.
0: No a teď už muzika, tak trochu zvesela. Radim Flander, Lucka Vondráčková a Treperenda.
1: Tak parádní čtvrtek.
2: A kde

0: takhle si můžete něžně povzdechnout i nad počasím, které je aktuálně po venku, pokud máte rádi prostě sluníčko a prostě ideální takové ty teploty třeba kolem 20, 25 stupňů Celsia, takové to krásné parádní léto, kdy vás sluníčko budí těmi škvírkami v tom závěse. Já tak dneska ne, dneska se teda musíte smířit s tím, že dneska bude celý den taková ta tma, jo, takové to trošku pošmourno a už teď po ránu teploty kolem jenom 14-15 stupňů.
1: Tak vidíš to, jak se to všechno mění, ten pohled na svět, pohled na prezentované informace. Já jsem chtěl říct, že z kraje tohoto vstupu si byla nádherně romantická, pak se to malinko zhatilo.
0: Tak ty to musíš vytáhnout nahoru.
1: Já to moc nevytáhnu, protože se dostáváme na D7 v rámci dopravy. Tady po pojíždí kolona, není to nic zarávatného, směr k letišti je zhruba na 10 minut, no a kolona po pojíždí směrem do Prahy z Plzně i na D5.
0: No ještě tady máme jednu zásadní komplikaci, která od rána sužuje všichni ti, kteří cestují vlakem. Došlo ke střetu člověka s vlakem ve stanici Praha Rajská zahrada, takže tam končí vlaky v Satalicích a Horních Počernicích a cestující musí využít linky MHD k metru. Tak podrobnější informace určitě ve zprávách o půl.
1: Ano, tak tohle byla méně příjemná informace, tak si dáme raději muziku. Mirek Hofmann, Greenhorn, Zelenáči, Odvolejte kněze.

0: pod lupou.
1: Dneska je pod lupou Antonín Mánes, a to proto, že nás 23. července roku 1843 opustil. Šlo o českého malíře a kreslíře, zakladatele české krajinářské školy 19. století.
2: Antonín Mánes kreslení se zprvu věnoval amatérsky, krátce si přivydělával v pražské porcelánce na Smíchově jako dekorativní malíř. Ve svém věku 20 let vstoupil do jako dekorativní malíř a v těch 20 letech vstoupil do nově založené krajinářské školy Pražské akademie, kde prošel přípravou Josefa Berglera a v roce 1806 jej začal vyučovat Karel Postl, a to klasický malíř, kreslíř a grafik.
1: My chceme jenom připomenout, že Antonín Mánes není ten stejný jako Josef Mánes. Ano, je to vlastně otec Josefa Mánese, tak, který byl samozřejmě známější, ale Antonín, o kterém teď hovoříme, byl zakladatel české krajinářské školy. Dlouhodobý pobyt v ateliéru tohoto krajináře stylu ho nejvíce ovlivnil, mluvíme o Karlu Postlovi, především tím tematickým zaměřením a stylem, takové to jasné dělení krajiny do tří plánů, na popředí, po prostřední a pozadí, stafáž, strom, zřícenina, hory.
2: Realistický tón v jeho tvorbě podnítila láska k pozorování přírody a přes ní vztah k holandskému malířství 17. století. Ve druhé polovině 20. let převažují romantické pohledy z hrady a zříceninami s dramatickými atmosférickými jevy, doplněné postavami poutníků.
1: Svojí pozdní orientací položil základy české realistické krajinomalby, více osvobozené od akademického rukopisu.
2: Z tvorby tohoto období jsou ceněné zejména studie a kresby. Jeho přínosem byla i živá barevnost a po nizozemském vzoru i snaha po vystižení atmosféry, kterou hledal při cestování po české krajině i se svými dětmi.
1: Tolik tedy připomínka Antonína Mánese, českého malíře a kreslíře, zakladatele české krajinářské školy 19. století.
2: No a teď už jdeme na další muziku ve vysílání Country Rádia. Krásná pozitivně laděná píseň Petra Kocmana s názvem A slunce svítí.
1: No tak možná zítra uvidíme.
2: No, necháme se mile překvapit. Uvidíme.

0: Chris Christopherson krátce před dopravou. Ano, tak to je informace, která se týká americké muziky. Mně se to americké country prostě líbí a jsem moc rád, že se čas od času v našem vysílání občas vyskytne.
1: No, určitě se bude vyskytovat i dneska po 19. hodině, až vás potká pořad Dvorana Country. Tady pokud budete poslouchat, tak Bezzy vám tady představí třeba Jimmyho Rogerse v podání jeho následovníku. Bude zazní i muzika z Country Music Hall of Fame, takže určitě máte té americké muziky před sebou celou řadu.
0: Tak, teď si dáme muziku českou, čekají nás Nezmaří písnička Růže a pak už aktuality z dopravy. Hezký poslech, Čeká Vláďa.
2: Sprušlí.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krátce před 8:30 tu máme další dnešní dopravní informace a začínáme nevesele. Kvůli střetu člověka s vlakem ve stanici Praha Rajská zahrada končí vlaky v Satalicích a Horních Počernicích. Cestující mohou využít linky městské hromadné dopravy, samozřejmě k metru. Informace jsme dostali od Ropidu a z jejich sociálních sítí. Do Horních Počernic jsou posílány posilové náhradní autobusy, takže s tímto místem a s těmito příměstskými vlaky v tuto chvíli aktuálně počítejte, že tam je problém. Jsme na silnicích, máme tu hlášenou nehodu na D1 na 182. kilometru ve směru na Brno. Havarovalo se také v Kravařích v ulici Bolatické, no a ještě České Budějovice. Tady došlo ke kolizi v Rudolfovské, na Rudolfovské třídě. Tak tolik ve stručnosti doprava, my si dáme počasí a zprávy a za chviličku už se podíváme do kalendáře. Šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Češi se bankovních účtů nevzdávají. Se svými úsporami ale zacházejí stále odvážněji. Z celkových 7,6 bilionů korun už více než pětina připadá na investiční fondy. Téměř dvakrát větší díl než před 5 lety. Zaměstnanec městské organizace měl podle Královéhradecké radnice odevzdat přes 40 milionů korun neznámým podvodníkům. Kam peníze zamířili, teď zjišťují policisté. Velký úspěch má za sebou tým mažoretek z Vysočiny. Na letošním mistrovství světa porazili veškerou konkurenci a stali se z nich světové šampionky. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Co dneska takový Libor může dostat k svátku, Vláďo?
2: Cokoliv, těch dárků je nepřeberné množství, ale měl by dostat něco, co samozřejmě koresponduje s tím jeho jménem. A k tomu se samozřejmě dostaneme. On evokuje svobodu, volnost, obětavost. Takže by se mu někdo obětoval? Dones nějaký dárek.
1: Já se ti dneska obětuji, máš svátek, Ježiši. Tak mužské křestní jméno Libor může mít stejný původ jako slovanské jméno Lubor. Překládalo by se potom ze staročeského jména Ljub, a tedy znamená milý, líbezný, jak říká Vláďa, obětavý, obětující se, nebo on se někomu obětuje. Víš, že přijde
2: možné.
1: Za nějakou
2: svátek,
1: ženou,
2: kterou
1: má rád, a řeknu, dneska se ti obětuji.
2: Tak nějak, ano. Takže pokud máte Libora ve svém okolí, milá dámy, tak se máte
1: pozor na něj.
2: Pozor na něj, ano, dnes se bude obětovat. Kolik jich máme těch Liborů?
1: Přes 31 tisíc.
2: To je docela dost.
1: To bude obětí dneska.
2: To bude obětí. Jo, myslíš obětí jako obětí?
1: No, obětí jako obětí.
2: Ano, tak Luboslav, to je další jméno, které je vepsáno v kalendáři. Jedná se o křestní jméno, které představuje zastaralou variantu jména Luboš. Tak těch Lubošů, tedy těch Luboslavů, máme necelou stovku.
1: Dneska také slaví Burgit, Birgita a Berit.
2: No a podíváme se do starověkého Říma. Slavíme také Neptunálii, tedy svátek boha Neptuna. Tento svátek byl zasvěcen bohu moří a vod.
1: No a právě tenhle ten svátek se konal v nejparnějším létu, no tak to se k dnešku teda náramně hodí, nejparnějším létu, kdy bylo po zimě a jarním tání v řekách střední Itálie nejméně vody. Byla to taková výjimečná příležitost oslavit štědrost tohoto boha a zajistit si tak dostatek vody v následujících měsících.
2: No, tak dneska se nám to daří, alespoň po ránu.
1: Jo, dneska si opravdu zajištíme dostatek vody.
2: Teď už muzika. V 8 hodin 39 minut kapela Alabama.
1: Hi, Cotton, tak hezké ráno.

0: Thank God I'm a country boy. 8 hodin 45 minut, D1 u Brna, tam už od rána jsou velké komplikace. Sunete se od 176. po 196. kilometr, je to opravdu nadlouho, zejména tady pro kamiony, ale i osobáky tam mají docela potíže. A ještě jedna informace, ta je přímo z Prahy, na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, tam nás čeká 15-minutové zdržení, a to obousměrně.
1: Co se týká počasí, ranní teploty v tuto chvíli atakují 17 stupňů na mnoha místech České republiky a během dne by se měly ustálit na nějakých 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů Celsia. Zatím na venku na mnoha místech prší, takže by to chtělo obléci se podle toho nějaké deštníky, gumáky, pláštěnku a podobně.
2: Já bych se taky oblékla do deštníku.
1: Jo, ano. Tak 210 323 333 aktuální telefonní číslo ve vysílání Country Rádia. Na to můžete volat v případě, že si s námi budete chtít zaspívat.
2: No a my věříme, že si s námi zaspíváte a my vám trošku helfneme.

0: Dospíváš to?
1: 8 hodin 49 minut, na lince už je Ladislava, už se rozespívala, že jo? Že jste se rozespívala?
2: Jo, rozespívala.
1: A co jste zpívala?
2: Doprovod.

0: Whisky,
1: no. Co by mělo být starší, whisky nebo ženy?
2: Starší whisky.
1: A máte hluboko do kapsy, nebo ne? Promiňte tuto otázku na tělo, pardon. Tím chceme naznačit, že teď je tam řeč o financích.
0: Takže jsou to rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky.
2: A víc peněz.
1: No, výborně.
2: Rychlejší koně.
0: Mladší ženský.
1: Ano, teď už nemusíte, je to dobrý.
0: Starší whisky a víc peněz. No, tak jsme to poskládali, co?
1: Trošku jsme vás navedli, ale já si myslím, že si to s Kačkou si myslíme teda oba, že si to zasloužíte. Co?
0: Ale tak jako poskládali jsme to, co? A pak vy jste to jako zaspívala teda, takže dejme tomu. Jo, ale víte, no, že to bylo vo Fous, že jo?
2: Bylo. Znávám.
1: Dobře, tak uděláme reparát, jo? Tak ještě jednou, rychlejší koně, mladší ženský a pokračujte. Dobře. No,
0: Helejte, natrénujte si to teďka, vám pustíme Babiho Daňka, rychlejší koně. A vy nám pak zavoláte zítra a zaspíváte nám to celý, jo?
1: No, načisto. A ještě si k tomu vezmete kytaru.
2: Tak jo.
1: Dobrý.
2: Manžel.
1: Ladislavo, mějte se krásně, gratulujeme.
2: Tak jo, děkuju moc krát.
1: Není zase.
0: Čekáme na ten telefonát, ale jo?
1: To bude skvělý. Babi Daněk, rychlejší koně teď.

0: sahá.
1: Skupina Hop Tropa a jejich Amazonka, teď už Jindra Šťáhlavský, píseň Pojedou a za chviličku počasí a zprávy.
2: No tak možná máte vedle sebe taky nějakou Amazonku, milí Liborové, tak věříme, že od ní dneska dostanete nějaký dáreček, když máte sváteček.
1: No a v příští hodině třeba Pavel Dobeš.
3: Proč pláčeš, ty se bojíš, už jde na start, už ti to znáš, stíráš, slzy v depu stojíš.

slaví jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Dávejte si pozor na podvodníky. Policie varuje před novým trikem podvodníků. Falešná SMS zpráva o nezaplaceném parkování připravila ženu z Jihlavska o 15 000 korun. Ve zprávě byl totiž odkaz na web, kde měla dluh uhradit. Po zadání údajů od platební karty jí ale krátce potom odešly z účtu peníze. Kriminalita v České republice v prvním pololetí letošního roku mírně vzrostla. Policie začala vyšetřovat asi 89 tisíc trestných činů. Loni to bylo o 700 méně. Pokračoval nárůst mravnostní kriminality. Mírně přibylo i násilných trestných činů. Jaká je kvalita vody na koupání? To pro nás zjistil Honza Navrátil.
2: Počasí posledních dní se negativně podepisuje také na kvalitě vody v pražských přírodních koupalištích. Hygienici už reagovali a například v nádrži Džbán zakázali koupání. Důvodem je velké množství sinic a vodního květu. Sice v nižší míře, ale sinice jsou také v Šeberáku. Koupání by tu tak měli vynechat lidé, kteří jsou citliví, dále alergici a děti. Ostatní by se měli po koupání sprchovat. Honza Navrátil, Praha.
1: Savana má pozvánku pro fandy železnice.
3: Velké Meziříčí se na konci září promění v místo, kde ožije historie železnice. Oslavy 140 let tratě do Studence nabídnou program pro celé rodiny i jedinečnou možnost vidět technické skvosty, které se na veřejnosti objevují zřídka. Lidé budou mít možnost spatřit například na vlastní oči legendární slovenskou strelu, jeden z nejslavnějších československých vlaků. Luděk Savana, Urbánek, Velké Meziříčí.
0: Sport.
1: Ve Žďáru nad Sázavou by mohla vyrůst rychlobruslařská hala Martiny Sáblíkové. Součástí komplexu má být rychlobruslařská dráha, dvě ledové plochy a hotel s parkovištěm. Odhadem analytiků vyjde hala na 3,6 miliardy korun. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Když někdo zpívá o mámách, o maminkách, tak by se dalo říct, to je ale gentleman, vzpomene si na svou mámu. A tady se nám to krásně snoubilo dohromady, protože píseň Naše máma byla v interpretaci skupiny Gentlemani.
1: No tak horší je, když o té mamince mluví pořád. To moje maminka, ta by tohle neudělala.
0: To už já jsem mamánek takovej trošičku, ano.
1: To jako myslím si, že mnoho partnerek jako nemá rádo.
0: Teda. No to určitě ne. Měl si zůstat u maminky, že jo, potom nebudu ti dávat, nebudu ti suplovat tvoji matku.
1: Moje maminka mi to vždycky skládala takhle to oblečení.
0: Ano, ano. Což partnerku bez pochyby potěší. Tak my vás v každém případě alespoň tomu věříme, potěšíme
1: muzikou. Nesou tu polívku tolik.
0: No, jsou si víc, že? Na druhou stranu.
1: Jako moje maminka.
0: Tak, Texmeni, Johnny Seiler, Ven se dívej, anebo bude tu také Marty Stewart.
1: Dáme si jeho písničku Tempted, tak v této hodině se taky mrkneme na ranní otazník, na otázku, která nás bude provázet tím dnešním dopolednem a vlastně i zítřejším ránem.
0: No a budeme také soutěžit o dvě vstupenky a o dvě trika na 35. narozeniny Country Rádia.
1: Bude toho opravdu hodně, tak hezký dopoledne.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Si představte, že vám skončí školní povinnosti, nastává čas prázdnin a teď domů donesete nějaké vysvědčení, to znamená známku toho, jak jste byli pilní během roku, co jste dělali, jak se to vlastně zúročí na tom vysvědčení. Někdo za vysvědčení dostane nějakou pěknou odměnu, někdo je pokárán a to kárání může souviset také s tím, že rodiče řeknou a už mě štveš, přes rok děláš pendrek, tak teď půjdeš na nějakou brigádu.
2: Pěkně, a to je úplně pěkně, jedno, ano. Jestli ti za ní budou platit nebo ne, půjdeš prostě na brigádu.
1: My tě naučíme.
2: A my ti ji vybereme.
1: A my, ano, my ti ji vybereme. A teď podle těch známek na tom vysvědčení, jako čím jsou horší, tak ti rodiče vybírají horší a horší brigádu.
2: No tak takhle, my tady no, samozřejmě jako není, trošku samozřejmě. Jako fabulujeme, ano, trošku se vymýšlíme příběh, který možná se nikdy nestal, ale nám se líbí, jo? Tak my se vás totiž chceme zeptat, jaká brigáda byla fakt za trest? Jako jestli si vzpomenete, určitě jste nedělali jednu brigádu, která byla fajnová a skvělá a potom jste v ní zůstali a pracujete v ní dodnes. Jo, to se samozřejmě stát mohlo, ale to je příliš pozitivní příběh a to dneska no, nechceme.
1: Ano, já mám třeba kamaráda, pro kterého je jakákoliv fyzická nebo i jiná práce prostě za trest, takže si
2: troufám... I hlavou to jako úplně nefunguje.
1: Ano, takže si troufám tvrdit, že v létě, pokud byl vyslán na nějakou brigádu a byla excelentní, dobře finančně ohodnocená a nemusel v podstatě dělat vůbec nic, tak pořád ho řekl, že je to prostě na pendrek.
2: Že je to prostě jako ano. Moc na něj. No. Rozumíme tomu, ale některé brigády jsou skutečně za trest, zejména třeba pokud něco nemáte rádi a teď to musíte dělat. Jo? A moc se to jako samozřejmě neprolíná s věcmi, které rádi děláte.
1: Tak těšíme se na vaše odpovědi. Jaká byla brigáda za trest?

Rotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: S Country rádiem na cestách.
1: Začínáme dopravní nehodou, která se stala na Praze 7 v ulici Jana Zajíce. Havarovala se také v ulici Kaštanová, což je pro změnu v Olomouci. Další dopravní nehoda, tak ta je hlášena z Troubska. Je to D1 na 187. kilometru. A ještě se podíváme do Ústí nad Labem na severní terasu. Tam došlo ke kolizi v ulici Rabasova. Tolik ve stručnosti informace z dopravy. Teď už si dáme za chviličku další muziku ve vysílání Country rádia. Šťastnou cestu.
2: Country radio.
0: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam. Od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam. Každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Ano, stejně jako v předcházející písni, která se jmenovala Až se mě jednou zeptáš, i my se vás zeptáme, zdali byste chtěli společně s Country rádiem oslavit 35. narozeniny, které připadají na 15. srpna a budou v Pikovicích.
2: Já si myslím, že každý by se chtěl připojit, jo? Ale ne každý se dovolá na telefonní linku 210 323 333. A když už se dovolá, tak možná třeba nezná tu správnou odpověď. Takže vy to pořád zkoušíte, protože pokud se to stane, tak vy jste druhý na řadě, jo?
1: Ano, tak telefon nám zvoní. Tak, no tak. Jsem zvědav, jak to dopadne. Country Radio, dobrý den. Haló? A nic.
2: No vidíš, tak druhý na řadě.
1: Druhý na řadě. Country Radio, dobrý den.
3: No ahoj, tady Jirka.
1: Ahoj, tak, Jirko.
2: Jirko, prosím, stlum si rádio nebo někam uteč rychle od rádia. A my se budeme teď poslouchat jenom pěkně z telefonu a my se tě zeptáme na jednu zásadní věc. Jak se jmenuje pořad kolegy Víta Pěkného? Běží vlastně každý všední den.
1: Ano, několikrát denně.
2: A nám bude stačit ta kratší verze.
1: No jasně, my to uznáme. No, nebo ještě ne?
2: No, zjízi. No Vláďo, ty jsi moc benevolentní. Řekněte aspoň jedno správné slovo z toho názvu.
1: Kromě jména.
2: Je docela dlouhý ten název. Obsahuje i jméno Vítka Pěkného. No tak, když se někde touláme, tak se touláme v přírodě po... Po čem?
3: Vrátská stezka.
2: No, výborně! No tak víš, tak jsme... Jako, teď jsem vás úplně vyždímala, co Vláďa by vám to dal už jenom za Vítka Pěkného, ale naštěstí jsem tady já a já jsem vás trošku
1: vyždímala. No ne, počkej, tam ta indicie nějaká padla, sice to nebylo terminováno úplně přesně, ale to toulání tam prostě...
2: No, ty toulání je málo, toulání je málo, ale vy jste rád, ne, že jste byl trošku ždímán, co?
3: No jasný, já děkuji za nápověď.
1: No, není vůbec za co.
2: Je, ale tak jsme vám chtěli trošku pomoct, ale zároveň jsme vám to nechtěli dát úplně jako zadarmo, protože to jsou prostě exkluzivní lístky. My se na vás moc těšíme, pojedete s náma Vláčkem?
3: No Vláčkem bohužel nepojedu, protože já nemůžu moc chodit, ale určitě do Pikovic přijedu.
2: No tak jestli vyrazíte po vlastní ose, i to samozřejmě je varianta. Nicméně ten Vláček stejně vypravíme, tak se na vás moc těšíme. No, doufám, že vám tričko bude slušet. Takže tu Láckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti, to je celý název tohoto pořadu, který můžete slýchat třikrát denně.
1: A získáváte dvě trika a dvě vstupenky. Tak gratulujeme.
3: No,
1: že jo. A zůstaňte na telefonu hlavně, to je důležité.
2: Moc gratulujeme.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Ve 9:45 a jednu minutu k tomu si budeme povídat o vašich brigádách. Ne o těch příjemných, o těch, za které jste dostali nejvíc peněz, ale za těch, které vám prostě na které jste nezapomněli z jednoho prostého důvodu.
2: Že nestáli za nic, slušně řečeno.
1: Ať už prostě za ně bylo málo peněz, ano. Nebo to byla strašná dřina za málo peněz. A nebo jste za to třeba nedostali vůbec žádné peníze a byla to jenom strašná dřina. A nebo to bylo něco, co jste neuměli a nikdy jste se nenaučili. No prostě jako těch případů bylo celá řada.
2: No a znění konkrétního ranního otazníku je?
1: No, znění konkrétního ranního otazníku je přece ta nejhorší brigáda, ano. Která opravdu stála za pendrech. No.
2: Napsal nám třeba Petr, který na to má úplně jiný pohled. Ahoj milé Country Rádio, Kačko a Vláďo. Já nerozlišuji brigády mezi tím, jestli jsou dobré nebo špatné. Prostě mě rodiče vyslali kdysi dávno na základní škole na jakoukoliv brigádu a já, protože jsem jim chtěl udělat radost, tak jsem se snažil, byl jsem pilný a i nějakou korunu jsem si vydělal a nezáleželo na tom, co dělám. A to se mi zúročilo, protože dnes se díky brigádám, i které nebyly zrovna moc hezké, orientuju ve všech pracovních činnostech.
1: No paráda. Napsal nám Jirka, že prý žádná brigáda pro něj nebyla za trest, protože na každé brigádě byla sranda. Prostě to byla paráda, člověk byl mladý a proto jsem měl brigády rád. A většinou to byla ulejvárna ze školy, kterou jsem neměl rád. Prostě to bylo fajn.
2: No, napsal nám také Rudolf a ten píše něco úplně obráceně, než si právě prezentovala ty. Každá brigáda pro mě byla za trest. Nenáviděl jsem brigády, nerad jsem pracoval a to mi zůstalo i dodnes. Naštěstí už jsem v důchodu a nemusím dělat už vůbec nic.
1: Hurá, hurá. Konečně se tím životem propracoval.
2: Až k důchodovému věku.
1: Celý život se těším na důchod.
2: No, já bych to dal jako vítězný.
1: Jo, to se ti
2: no,
1: tak líbí.
2: To se mi natolik líbilo, že víš, jako odkryl své karty, nestydí se za to odprezentovat to, jak vlastně na tom s tou pracovní
1: činností. Přesně, všichni se tady chlubí, že jak prostě mají brigády rádi. Ne, a já ne. Jo, super.
2: Takže Rudolfe, ozvěte se nám, máte od nás dárek. Teď už kapela AG Fleck, Vítr Safián.
1: Jaká byla tvoje nejhorší brigáda?
2: Všechny.
1: Řekni nějakou konkrétní.
2: Ne, já nevím, já jsem na brigády chodil rád, tam spíš šlo ten kolektiv, který tam byl. Když tam byly pěkný slečny, tak jsem chodil, třeba jsem si to chtěl prodloužit ještě.
3: Práší sníh, Vítr Safián, krém honí bílý fáč. Plání se svou muzikou, trochu stříbra nestává.

0: Carlin Carter nám krásně dospívává a tato příjemná muzika nám dohrává v 9 hodin 55 minut.
1: No a my si dáme ještě Mirka Černého, dáme si jeho chlapa Zuzanku, to je taková legendární píseň. Ano. A po 10. až nám zprávy počasí odříkají naši dva nejchytřejší, že?
0: No, zprávaři a počasáři.
1: Tak si dáme Valdu Matušku a kamarády Táborových ohňů.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, hezký den vám přeje Kačka a Vláďa.
1: Hezký den.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý fór teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas probouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza, růst. Přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každej bar, všude se byl, najít tátu byl můj jedinej cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval bojcem, vytáhl z kapsy nůž a z mýhoucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jaký jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc smích, pobouchač se sách, ale já ji měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej bych tě rád a přímo do očí. Zuzanko, jsi chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrad, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Country počasí.
2: Dnes bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 25 stupňů.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse.
4: Goodbye, Joe, me got go, me oh my, oh. Me got go, pull the P-roll down the bio.
1: A taky Michala Tučného.

0: nic nehledám.
1: A Rangers. A Greenhorny.
2: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
1: A Věru Martinovou. Malý.

0: dalších. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře.
1: Tomáš Linka, Čárka Resková, Rosťa Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jdem!

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Za první pololetí vybral stát na mýtném přes 10 miliard korun. Meziročně o 5,7% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Ceny starších bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 13% a mezičtvrtletně o 3% na 122 595 korun za metr čtvereční. Průměr ale navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Rodinné domy zdražily za rok o 9%. V Kolíně mají důvod k radosti. Vysvětlení má Luboš Dvořák.
2: Po několika letech se dočkal konečně otevření veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou v Kolíně. Náměstíčku vévodí bysta architekta Jaroslava Fragnera. K dispozici je i pohodové sezení a průchod k Masarykovu mostu. Cesta k finále však byla se stavebními firmami velmi složitá a tím i dražší, než se čekalo. Luboš Dvořák, Kolín.
1: Jak jsou na tom některé školy na Vysočině, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
3: Malé školy na Vysočině čekají nejisté roky. Kvůli nízkému počtu dětí může některé čekat slučování nebo zánik. O budoucnosti základní školy nyní rozhodují také v Lipníku, kde od září nepřijde ani jeden prvňák. Vzhledem k tomu, že Vysočina je specifická velkým počtem malých obcí, je možné, že velmi malé školy zaniknou nebo se sloučí. Situaci bude řešit Vysočinský kraj. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části sedmizápasového trestu a soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole. Trestní orgán Ligové fotbalové asociace, na který se Bořil obrátil v minulém týdnu, bývalému kapitánovi pražské Slávie nevyhověl. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jako uragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí.

předá, kde by ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

Krátce po 10. hodině vám příjemný poslech Country Rádia přeje Milan Schmidt. Máme tady čtvrtek s datem 23. července, no a zpívala nám Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo, kdo byl na parníku, když tam obě dámy byly, tedy matka s dcerou, stejně tak, jak se zpívá v písničce, tak mi dá jistě za pravdu, že jejich vystoupení bylo kouzelné a už se moc těším, až je pohromadě zase uvidím. Ale v téhleté hodině vás pozvu na jinou hudební akci v kukátku Country Rádia a přiřadím k tomu samozřejmě také tu Láckou stezku z muziky, potom Marcelu Voborskou s Pacifikem, Roberta Křesťana s druhou trávou, třeba také Creedence a nebo Michala Tučného. Příjemný poslech a dobrý den ještě jednou.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje.

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko a je tady další mimořádná událost prožít něco, co se neděje každý den, protože tady u nás budeme mít další kapelu, která určitě zaslouží pozornost. Více už nám k tomu poví Michal Cádra, kterého tímto zdravím. Ahoj Michale.
2: Ahoj Milane, ahoj všichni posluchači.
1: Tak ty jsi znám, Michale, v muzikantských kruzích jako příznivec bluegrassu, třeba, kromě jiného, tedy pochopitelně. A myslím, že akce, o které budeme hovořit, právě s bluegrassem souvisí. Tak povídej, kam nás pozveš, co pro nás máš?
2: Tak já bych rád pozval tebe i posluchače na poměrně jedinečné vystoupení hudební skupiny Gangsta Grass ze Spojených států amerických. Mm-hmm. Ten název už napovídá, že to není asi tradiční bluegrass. A oni jsou jedineční právě tím, že spojí hip-hop, rap a bluegrass dohromady. Říkají, pojďme v hudbě i na světě napravit to, co se udělalo špatně. A ani moc vlastně nemluví, nebo to není úplná póza, oni prostě dělají, a to je, že teda na pódiu potkáš kombo kytara, housle, banjo, mimochodem vynikající, Eric Meyer na banjo, jsou to všechno špičky. A k ním se připojí a jako střídají se vstupy dvou raperů, který tomu dávají pořádný koule. No a byli na Colors 2-3 roky zpátky, myslím. A teď jsou na německém turné a nám se povedlo se skupinou Rusty Riders je stahnout do Prahy a uspořádat s nimi koncert.
1: Zajímavé je, že i když je to kapela v kruzích, ve kterých se pohybuje velmi slavná, tak ten koncert bude velmi komorní.
2: Je to tak. My jsme se potkali na turné, Rusty Riders vyrazili na Nordic Tour a Gangsta Grass je zrovna na turné v Německu, a tak nám zbylo jen málo času na to organizovat něco většího, ale štěstí přeje připraveným a jak se ještě říká, příležitost dělá zloděje, ne? Tak jsme si je ukradli do České republiky a vybrali jsme scénu, kde věříme, že může být úplně narváno, a to je asi tak, jak by ten klub potom měl vypadat, když přijede takovýhle ESO. Takže se potkáme v pražských Holešovicích, jestli mohu termín už sdělit.
1: Ano.
2: 4.8. je to v úterý od 20 hodin v klubu Burza 4 a budeme všichni doufat, že vyjde počasí, aby to mohlo být venku, aby to mělo větší dopad.
1: Ty ještě jednou, prosím tě teda, Michale, pokud bys to chtěl někdo zapsat, ještě jednou zopakuj datum a čas a místo.
2: 4.8. od 20 hodin Burza 4 v pražských Holešovicích Rooster Riders otevírají koncert, ve kterém zazáří americká hvězda Gangsta Grass, která spojí hip-hop, rap a bluegrass v jedno.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se hezky, ať se akce vydaří a ahoj.
2: Také moc děkuji a těším se, že se tam uvidíme. Ahoj.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na koleje, pojďme se podívat také na dálnice. Začínáme na kolejích na trati 134 Litvínov Teplice v Čechách a musím říci, že je tam trošku problém, provoz je tam zastaven kvůli dopravní závadě, probíhá vyšetřování té dopravní závady a odřeknuté vlaky jsou v úseku Jeníkov, Oldřichov, Litvínov a Litvínov Ústí nad Labem hlavní nádraží. Zavedené také náhradní autobusová doprava a to mezi stanicemi Teplice v Čechách Litvínov a předpokládám, že i v obráceném směru, ano, je to přesně tak. No a teď se dívám na dálnice. Tak jednak tady mám hlášenou na D1 nějaký předmět na vozovce a to na 197. kilometru ve směru na Ostravu a je tam část toho upínacího pásu. A jestli se nepletu, tak je to přesně v místě, kde je také hlášeno už teď, že se tam tvoří kolona vozidel. Je to tak, mezi 177. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Zatím nesouvislá, ale přeci jen kolona vozidel. No a podobná situace dnes už brzo po ránu vlastně začala vznikat i na D5. Momentálně to tam vypadá na takových 8 kilometrů ve směru na Prahu, že stojí kolona. Tak i tady se připravte na to, že si tady postojíte a zdržíte se. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskyní vrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
4: No hurá! Konečně jsem se dovolal.
5: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Radia.
6: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Radio.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Naladíte i v DAB+.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia. Dnes půjdeme na obhlídku občanské záložny v Přelouči. Jen pro pořádek, jedná se o Pardubický kraj. Město Přelouč je tak trochu netradiční. Je to dáno tím, že většina měst má jako svou dominantu hrad, zámek, případně kostel nebo věž. V Přelouči to ale je kampelička. Občanská záložna v Přelouči je reprezentativní budova někdejší městské záložny, která byla postavena v letech 1899 až 1901 podle návrhu architekta pana Rudolfa Kříženeckého, který byl mimo jiné žákem pana Josefa Šulce. Postavena byla v novorenesančním slohu na Masarykově náměstí jako zcela nové sídlo záložny. Třípatrová budova patří k největším a architektonicky nejcennějším stavbám ve městě. Částečně kompenzuje mírný východní svah. Objekt zaplnil celou východní část náměstí. Svým stylem navazuje na stavbu městských škol při jeho severní straně, dokončených roku 1888. Nese bohatou štukovou a zgrafitovou výzdobu. Svou strukturou evokuje prvky italské renesanční architektury. Jihozápadnímu nároží dominuje mohutná věž s imitací zastřešeného ochozu, dotvářející panoráma města. Stavba má též bohatě zdobený interiér. Úplné dokončení objektu proběhlo v roce 1901 právě pro potřeby kampeliček, které byly ve městě založeny v roce 1862. Díky svým velkorysým rozměrům se budova následně stala důležitým místem společenského života města. Po zániku Přeloučské záložny budova částečně změnila využití. Po roce 2000 byla například sídlem bankovní pobočky. Nadále je využíván společenský sál, kde každoročně probíhá ceremoniál předávání cen Františka Filipovského za přínos českému dabingu. Stavba byla roku 1958 zapsána jako kulturní památka. Více informací a podrobností o budově občanské záložny v Přelouči hledejte například na Wikipedii. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání, tak mi o něm napište na e-mail tulak@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.

0: Naprosto skvělá píseň Big Iron a Marty Robbins, Velký cowboy a parádní countryman nám zaspíval tuhletu poslední písničku před 11. hodinou a my si dáme kulturní tipy, předpověď počasí a taky pozvánku na zítřejší ráno. Jestli už se vám teď stýská po ranní dvojici, pak se nebojte, zítra v 6 hodin se vrátí a mají pro vás opět parádní program, s který vás teď také seznámí.
1: Ahoj, Milane, zdravíme i posluchače Country Rádia. Zatím z uplakané Prahy, ale jak to vypadá na zítřejší den s počasím, to si řekneme při zítřejším vysílání Country Rádia mezi 6. a 10. A co se mimo jiné také bude zmiňovat, bude jedno slavné jméno. Tím jménem je Octavio Broglio. Pokud netušíte, o koho se jedná, tak šlo o italského architekta ze 17. století, který má velký podíl na stavbách po celé České republice, zvláště v Litoměřicích, kde žil. No a samozřejmě také v Praze. Tak na zítřejší vysílání se s vámi těší Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Dnes bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 25 stupňů.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
7: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
6: No jo, tady jsem ještě nebyl.
8: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
9: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Doforoty vystoupí ve čtvrtek 23. července od 18 hodin v Malešické tvrzi na Praze 10 v Malešicích. Jako vždy vás čeká báječný večer plný country muziky. Amfolk Fest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Půlčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk Gabriela Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bundezelený vystoupí v pátek 24. července ve 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Budou hrát písně ze svého pořadu přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úniticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Webtigert Dua v Únětickém pivovaru. Šanovský klacek je další skvělá akce, na kterou můžete vyrazit v sobotu 25. července. Sraz je v Lesním divadle v Šanově u Rakovníka v 16.30. Zahrají tam Hluchavky, Mandala, Paběrky, Fechtýři, Gledly, SV a Lukáš Řežábek a spol. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Je 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: voňavou trávou.
1: Začala poslední dopolední hodinka, Věra Martinová, Jarda Samson Lang, dvě velké postavy našeho žánru, všechno zahájili, ale uslyšíme třeba ještě Copáky, Alana Jacksona, Jeleny a nebo KTO. Já dnes vyrážím na Parník večer, potom je tam Petr Kocman, je vyprodáno. Ale kdybyste chtěli vyrazit na hezký koncert, tak bych pro vás měl tip, a to v Kukátku Country Rádia za chviličku. Takže příjemný poslech a krásné dopoledne vám přeji.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Fajn Country Rádia.
1: Jméno David Fiedler by vám mělo být známé, protože s Davidem velmi často telefonuji v souvislosti například s pozvánkami na koncert Honzy Vančury, ale také na koncert, který je vzpomínkou na Zuzku Navarovou. A dnes si myslím, že to bude právě ten druhý případ. Takže Davide, já tě zdravím, ahoj.
2: Milane, já tě taky zdravím, ahoj, ahoj.
1: Trefil jsem to?
2: Trefil se to naprosto přesně, je to ten druhý případ. Dneska budeme hrát písničky Zuzky Navarové.
1: Ano, povídej tedy s kým, kde, v kolik.
2: Budeme hrát s Márem Behárem, který v kapele Kola se Zuzkou kdysi hrával. Aha. A bude to, prosím tě, v Březnici u Příbramy, to je takový malinký městečko, moc hezký, mají tam zámek, mají tam takový jako historický budovy. A tam je místo, který se jmenuje Zahrádka v koleji, je taková jako pěkná kavárna v historické budově. A tam dneska večer od 8 hodin budeme hrát tenhle ten koncert.
1: Mm-hmm. Takže kavárnička, to znamená, že asi komornější a vlastně budete tam sami, nebo tam bude ještě nějaká další kapela?
2: Ne, budeme tam sami, bude to náš celý jakoby 90-minutový koncert a budeme hrát písničky Zuzky Navarové, jako například Andělskou nebo Marii a takový ty slavné věci, které lidi mají rádi.
1: Paráda, tak to vypadá na hezký večer, tak ještě jednou prosím tě zopakuj přesně kde a v kolik?
2: Bude to dnes večer od 8 hodin v Březnici u Příbramy a to místo se jmenuje Zahrádka v koleji.
1: Davide, díky za pozvánku, zdravíme všechny z kapely a měj se hezky, ahoj.
2: Moc děkuju taky, měj se krásně, Milane, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat opět na pár dopravních informací. Na kolejích momentálně není žádná neplánovaná mimořádná událost, dokonce ani polodenní výluky, mám tu jen ty plánované, které jsou zatím v úseku Mšeno, Mladá Boleslav, a to do 24. respektive od 24. do 26. července, to znamená od zítra do neděle. Boskovice, Skalice nad Svitavou do 1. srpna, tam už to platí, Nymburk, Rožďalovice do 8. srpna, Nymburk, Mladá Boleslav, Dolní Bousov do 27. července, ale v podstatě mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví hned navazuje další výluka od 28. července do 8. srpna a potom také Brno Ivančice do 26. srpna. Tak to jsou některé plánované výluky, se kterými musíte počítat. Teď ještě pohled na dálnice. Na dálnicích to vypadá teď tak, že máme pořád tedy hlášeno z D1, že tam houstne doprava v okolí Brna, konkrétně mezi 177. a 196. km ve směru na Ostravu je kolona vozidel, zatím nesouvislá, ale je tam, jinak ale nehlásí D1 žádné jiné větší problémy, snad jen mírné zdržení v místech, kde se opravuje, jako například na 25. až 23. km ve směru na Prahu, kde je provoz převeden do protisměru. Koukám pro vás i na D5, kde jsme v minulé hodině měli posledních 8 km totálně zabitých a vypadá to pořád stejně. Zdá se, že ta kolona, která tam už teď vznikla, bude dlouhodobější, takže pozor na to, pokud přijíždíte do Prahy, postojíte si posledních 8 km při napojení na Pražský okruh. Máme tu ještě jednu kolonu a to je mezi 80. a 78. km ve směru na Prahu. Tady je to způsobeno tím, že jsou tam práce na silnici a je uzavřený pravý jízdní pruh, tak s tím prosím počítejte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Radio.
1: Tentokrát si poslechneme album Zatracení blázni od Falešné karty.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou

Tak Jitka Vrbová, co ty o tom víš? Moc toho o tom nevím, ale vím, že se chystá další festival a budeme soutěžit o dvě vstupenky právě na tento festival. Je to festival ve Vsetíně, jmenuje se Starý dobrý western, takže pokud máte blízko do Vsetína, pokud byste chtěli být účastní na tomto festivalu, tak po písničce Paula Simona a Arta Garfunkla volejte na číslo 210-323-333, protože právě tehdy vám oznámím soutěžní otázku a při správné odpovědi získáte dvě vstupenky na tento parádní, už velmi tradiční festival.

0: Takže to zněla opravdu skvělá, krásná píseň The Sound of Silence od Paula Simona a Arta Garfunkla. A my teď můžeme rozpoutat tedy soutěž, poslední v té sérii soutěží o vstupenky do Bystřičky, do Vsetína, protože, jak jsem řekl, je tam už velmi tradiční festival a já mám nějaké vstupenky na něj tedy, ale teď už v tuto chvíli poslední dvě. Country festival Starý Dobrý Western je od 7. do 9. srpna na Přehradě v okrese Vsetín a vystoupí tam Tomáš Linka, slavící 80 let na scéně, Copáci, Gimp, Pleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Festival plných hvězd a milých setkání a vy můžete být u toho, pokud mi odpovíte správně na mou otázku, a neměl by to být problém, si myslím, pokud máte rádi tento festival a muziku, kterou tam můžete slyšet. 210 323 333 je telefon, na který můžete volat. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Dobrý den, tak kdo pak... David?
1: Ano.
0: Davide, tak zdravím vás, odkud voláte?
1: Od Břeclavy.
0: Od Břeclavy. Dobře, helejte, soutěžní otázka zní takto. Mezi těmi, které se jmenoval, to znamená Tomáš Linka, Copáci, Gimpleři, Lokálka, Pouta a Žamboši, je jedna kapela, která je přímo ze Vsetína a která je, řekněme, pořadatelem tohoto skvělého festivalu. Víte, která z těch kapel to je?
1: To asi, člověče, si nevzpomenu.
0: Tak dám tři možnosti a zkusíme to jako tip, jo?
1: Ano.
0: Takže která z těchto kapel je vsetínská? Copáci, Gimpleři anebo Lokálka?
1: Já myslím, že Gimpleři.
0: Přesně tak, je to tak. Lokálka je někde z Hradecka, pokud se nepletu, Copáci jsou Plzeňáci a Gimpleři jsou vsetínská kapela a patří mezi pořadatele tohoto festivalu. Takže velmi správná odpověď pro vás znamená dvě vstupenky na tenhle ten parádní festival, který je od 7. do 9. srpna. Starý Dobrý Western v Bystřičce, Přehradě, okres Vsetín. Vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu více, ano?
1: Ano.
0: Tak jo, děkuji. No a my pokračujeme dál. Soutěžit ještě dneska budeme a ne jednou. Dokonce musím říci, že protože Miloš tady není a já jsem tu až do večerních hodin, až do té doby, než budu odjíždět na parník, tak vlastně těch soutěží budu mít na starost mnohem více, protože připadnou na mě i ty, které normálně dělá Miloš, takže budeme soutěžit taky o vstupenky nebo vouchery, chcete-li, na oslavu 35 Country Rádia, ale bude tam ještě i další soutěž a hlavně taky budu dělat písničky na přání, takže bych vám chtěl říct, že pokud si chcete nechat zahrát, tak máte možnost psát SMSky na číslo, které už dobře znáte, a sice 720 00 11 11, ať to máme nějak pohromadě, ať se na to můžu připravit. Tak a teď si dáme Texmeny s Vrátil Vyskočilem a jejich slavnou písničku Vlak do Zlatodolu.

cover verze krásné věci Aki Breaky Heart, tady v české verzi Srdce v ruce mám. Doufám, že jste si třeba i zatančili před obědem trošičku, že jste se protáhli. No a teď právě na ten oběd vyrazíme, protože před námi je polední menu. Ovšem pozor, tady připomínám, že tady bude jedna z těch soutěží, které jsem zmiňoval, tedy soutěže, kdy můžete vyhrát vouchery, které vás oprávní ke vstupu na oslavu.

0: 35 let country rádia, tak jestli byste se chtěli zúčastnit, jak tomu řeknu více potom v té příští hodině, tak neodcházejte nikam daleko a zúčastněte se soutěže, která začne prakticky krátce po 12. Teď si dáme předpověď počasí a další zprávy.
1: Country počasí.
2: Dnes bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 25 stupňů.

0: Fine Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Neomezené užívání mobilních telefonů může souviset s horší kvalitou spánku nebo nárůstem výskytu úzkostních poruch a celkově s omezením fyzického pohybu. Zákaz užívání mobilních telefonů ve školách je proto jedním ze základních kroků k ochraně duševního zdraví dětí. Tak se na tom shodují odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Česko v následujících letech čeká prudký nárůst lidí starších 80 let. Zároveň do důchodu zamíří také silná generace tzv. Husákových dětí. Na to se snaží reagovat také Ministerstvo zdravotnictví, které připravilo strategii, která by měla posílit péči o seniory. Za kočkama vyrazíme s Lubošem Dvořákem.
2: Kočičí kavárna není nic nového. Kde si sednete a při konzumaci vás doprovázejí místní kočky. Už jsou například v Písku, Praze, Liberci a nyní se chystá nová také v Mladé Boleslavi. Záměr podnikatelky původem z Neratovic padl na poloopuštěné staroměstské náměstí Mladé Boleslavi, kde je v provozu už jen jedna restaurace. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Brno by mohlo mít víc lidí. Důvody zná Luděk Savana Urbánek.
3: Možná i tisíce obyvatel by v příštích letech mohli přibýt v brněnských Bosonohách, protože developeři v lokalitě plánují nebo již staví stovky bytů, nechtějí představitelé města ani vedení městské části zůstat pozadu. Aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování ulic, chystají zástupci magistrátu ve spolupráci s městskou částí novou městskou třídu, která spojí více způsobů dopravy. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě světový fotbal. Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů eur a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak před malou chviličkou vandr do 50. Hruty Šuty, Arizona, Texas. Nedá se vyloučit, že na oslovách 35. narozenin zazní i tahle ta písnička, protože budeme tam mít kytary a budeme zpívat samozřejmě písničky, které známe, tedy může dojít klidně i na tuto, ale pojďme to vzít pěkně postupně pro ty, kteří neví. My slavíme 35. narozeniny 15. srpna od rána až do večera v Pikovaru v Pikovicích a k tomu jsme připravili takovou následující akci. 350 z vás, 350 posluchačů se zúčastní těchto oslav. A cesta k tomu, jak se dostat na tyhle ty oslavy, je přes soutěže. V soutěžích totiž můžete, kromě dvou triček, které dostáváte v soutěži, a jsou to trička z limitované série právě k 35 letům Country rádia, tak získáte i dva vouchery. A ty vouchery jsou v podstatě lístky, které vám jednak budou sloužit jako jízdenky pro speciální vlak Country rádia, který odjíždí 15. srpna z nádraží v Braňku v 8.50. Hrát k tomu bude kapela Šlapeto a budou tam moderátoři Country rádia. Nasedneme do vlaku a pojedeme. Někteří z nás pojedou až do Kamenného přívozu a po Sázavskou stezkou se potom vrátíme do Pikovic, do Pikovaru, kde bude ta oslava. Ti, kteří nechtějí absolvovat zhruba 9-kilometrový pochod společně s námi, tak mohou vystoupit trochu dříve a jet do Pikovaru rovnou. Mohou vystoupit v Petrově u Prahy. Tam už bude zase čekat kapela Šlapeto, protože ta se mezi tím autem přemístí na místo činu, abych tak řekl. No a kapela Šlapeto tam bude hrát a bude se to prolínat s živým vysíláním, protože my tam budeme mít mobilní studio, ze kterého ten den budeme vysílat. Až se všichni, kteří se šli projít po Sázavské stezce, vrátí, tak zahraje Míra Paleček a také kapela Nové struny, pak si zakrojíme slavnostně dort v 15.15, oslavíme řádně tedy hymnou Country rádia, vznik Country rádia, no a pak už se budeme jenom a jenom bavit, hrát a zpívat. Bude tam Honza Vančura a muzikanti z Country rádia, bude tam Jirka Vondráček, Petr Kocman, Denisa Marková, Petr Bohuslav s někým na kytaru, ještě tam možná právě může zaznít klidně i píseň, kterou jsme slyšeli, Ruty Šoty, Arizona, Texas, abychom si všichni zaspívali. No a po 19. hodině já s kapelou St. Johnny zahájíme takový pohybový program, tedy řekl bych taneční program, a namícháme pro vás mix rock'n'rollu a country muziky, na kterou se budete moci hýbat. No, pak bude taková jakoby volnější zábava, je to na vás, jak dlouho zůstanete sedět. Uvidíte tam lidi z rádia, které máte rádi, budou tam moderátoři, které slýcháte pravidelně z Country rádia. No a teď je před námi soutěž a další dva vouchery už visí ve vzduchu pro toho, kdo řekne, co je v písních Romana Horkého a Kamelotu, Josefa Šimka a Greenhornu a Vlaku na Dobříš jako společné téma. Upozorňuji, může jich tam být více těch témat, ale my hledáme pouze jaksi jedno to téma, které je konkrétní a vzešlo z hlavy našeho hudebního dramaturga. Tak se soustřeďte, poslechněte si písničky a připojte se k nám, ať 15. srpna se můžeme vidět a oslavovat. Co hrdlo ráčí.

0: Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Dozněla třetí soutěžní píseň a tahle ta znělka napovídá, že pro vítěze dnešní soutěže, tedy pro toho, kdo odpoví jako první správně, co bylo společným tématem podle našeho hudebního dramaturga, máme připravenou cenu, která souvisí právě s 35. Country rádia, to znamená vouchery a trička. No a telefonní číslo sem k nám do studia 210 323 333 je v tuto chvíli volné, tak se pojďme podívat, kdo volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country rádio.
2: Dobrý den, tady je Rostě.
1: Rostě, zdravím, dobrý den. Odkud nám voláte?
2: Z Jižní Moravy, kousek od Brna.
1: Kousek od Brna, ale do Pikovic byste vyrazil na oslavu s námi, ne na pivečko, co říkáte?
2: Určitě.
1: Tak schválně, jestli to dáme teda, no, není to úplně jednoduché dnes, ale myslím, že se v tom nějak zorientujeme. Tak co jste tam objevil, co by mohlo být společným tématem těch třech písní?
2: No, já bych tam teda viděl Fousy.
1: Fousy byste tam viděl. No, není to vyloučený, vím, že i Roman Horký tam zpíval, že se maminka zeptá, proč se neholil.
2: Ano,
1: ale bohužel to není to, co tam v tom, jak si má ukryto náš hudební dramaturg. Je mi líto, hledá něco úplně, ale v opravdu úplně jiného než Vousy.
2: Škoda, dám to někomu.
1: Jasně, mějte se hezky, třeba to ještě klapne, máme ještě nějaké stupenky stále před sebou. Zatím, nashledanou.
2: Děkuji, nashle.
1: Takže Vousy to nejsou, i když, jak jsem říkal, dali by se tam najít a tím, že zpívali Z vlaku na Dobříš o 16. století, no tak to bez Vousů v té době ani si nedovedeme představit. No ale je tam něco jiného. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
3: No, dobrý den.
1: Dobrý den, tak kdo pak se nám dovolal?
3: Já tady pan Miloslav, ano? Vysočiny.
1: Zdravím na Vysočinu a povídejte, co jste tam objevil jako společné téma.
3: Já bych viděl Cestování časem, vrátit se zpátky.
1: A taky ne. Teď jste trošičku jako blíž, i když jenom jako velmi okrajově jste blíž, není to skutečně o Vousech a není to o ničem takým konkrétním hmatatelným, jako, takže jste trošku blíž, ale není to...
3: Vzpomínka na otce?
1: Ne. To ne, to už se vzdalujeme zase. Bohužel, tak mějte se hezky, nashledanou.
3: Děkuju, přeju pěkný den.
1: Taky, nashledanou. No tak přátelé, vidíte, já jsem říkal, že to bude možná trošku složitější a skutečně začíná to tak vypadat. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Haló?
4: Dobrý den.
1: Tak, dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
4: Tady je Jana z Hradce Králové.
1: Tak, Jano z Hradce Králové, co jste tam objevila vy? Jak jsem řekl, nejsou to Vousy, nejsou to ani vzpomínky.
4: No, já jsem objevila, že by to mohla být vzpomínka na rodiče, kteří už s námi nejsou.
1: Jak říkám, nejsou to vzpomínky, skutečně ne, je to něco mnohem, jaksi... No je to jiné, není to hmatatelné úplně, stejně tak jako vzpomínky, ale je to mnohem jaksi konkrétnější než vzpomínka, to, co hledáme. Bohužel, je mi líto. Zdraví do Hradce, mějte se krásně, nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
1: No tak vidíte, není to tak jednoduché, jak to vypadalo, no ale já to vidím napsaný, pro mě je to jednoduchý vždycky. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Tak schválně, jestli tam někdo je nebo není?
5: No, halo.
1: No, halo. Tady je Country Radio.
5: No, tady je Hana z Brna.
1: Dobrý den, Hano z Brna. Tak povídejte, co jste tam objevila vy?
5: No, tak taky úplně nevím, ale Dálkové míry.
1: Výborně, tleskám. Ano, je to tak, přesně tak, Dálkové míry. Byla tam míle, dokonce i v tom názvu Romana Horkého, vašeho krajana, tak 60. míle se jmenovala ta písnička. Byly tam míle, byly tam stopy, byly tam palce a lokte. Přesně tak. Byly to délkové míry, které se tam vyskytovaly v každé písni hojně. Takže já vám gratuluju, budete s námi. No z Brna to budete jen kousíček cesty, ale víte co, já taky jezdím do Brna a je to fajn. Po dálnici to sviští, když není moc hustá doprava. Tak mi vydržte chviličku na telefonu, já vám řeknu víc, jo?
5: Ano, děkuji.
1: Taky děkuji. Takže dnes to máme uzavřeno tedy pro tuto chvíli. Jak už jsem naznačil, budeme soutěžit ještě jednou o stejnou cenu někdy v odpoledních hodinách, protože dnes s vámi zůstávám trochu déle než obvykle. Teď si ale pojďme užívat polední menu. Dobrou chuť.
0: Polední menu na Country Rádiu.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Posloucháte polední menu, tohle byl Spiritual Quintet, jednou budem dál klasika ze všech klasik, nejklasikovatější, no a já jenom na chviličku, než si dáme rivolovku, vstupuji do vysílání, abych řekl, že 23. července oslavuje svůj svátek Libor, že ani na Libora jsem nezapomněl a posílám písničku Zvláštní znamení Woodcraft. Jestli nějakého znáte, nezapomeňte s gratulací, všechno nejlepší, pánové.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tak tohle je skvělá píseň a skvělá kapela Lucy and Hangover za svými sny jít. Možná třeba tuhle tu kapelu můžeme slyšet i v písničkách na přání, když si někdo o ní napíše, ale asi ji neuslyšíme ve večerním speciálu, protože dnešním večerním speciálem je Dvorana Country, kde se Bezzy Junior orientuje více méně už na takové legendárnější kapely. Například dnes vás čeká pár písniček právě od legendy Jimmyho Rogerse v podání jeho následovníků, tedy také pohled do Country Music Hall of Fame, kde kromě jiných uslyšíte třeba povídání o muži jménem Charlie Pride a určitě si poslechneme také nějaké starší nahrávky country beatu. Myslím, že tentokrát by to mělo být z roku 1973. Víc zatím neprozradím, víc už vám prozradí samotný autor tohoto pořadu Bezzy Junior po 19. hodině.

vlastní krví slunce kreslí, na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na

Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene,

0: Polední menu na Country Rádiu.
1: Kněžná fialinko,

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap.

co si chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli. Když hledali jsme spolu vráka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu

0: Polední menu končí, to je jasné, před námi předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, 13. hodina, Pacific a taky Mavericks. Tak to je pohled na příští minuty. Milan Šmid vám přeje příjemný poslech a taky dobrou chuť, pokud stále ještě obědváte.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Za první pololetí vybral stát na mýtném přes 10 miliard korun. Meziročně o 5,7% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Ceny starších bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 13% a mezičtvrtletně o 3% na 122 595 korun za metr čtvereční. Průměr ale navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Rodinné domy zdražily za rok o 9%. V Kolíně mají důvod k radosti. Vysvětlení má Luboš Dvořák.
2: Po několika letech se dočkal konečně otevření veřejný prostor Husova a zahrada za městskou knihovnou v Kolíně. Náměstíčku vévodí bysta architekta Jaroslava Fragnera. K dispozici je i pohodové sezení a průchod k Masarykovu mostu. Cesta k finále však byla se stavebními firmami velmi složitá a tím i dražší, než se čekalo. Luboš Dvořák, Kolín.
1: Jak jsou na tom některé školy na Vysočině, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
3: Malé školy na Vysočině čekají nejisté roky. Kvůli nízkému počtu dětí může některé čekat slučování nebo zánik. O budoucnosti základní školy nyní rozhodují také v Lipníku, kde od září nepřijde ani jeden prvňák. Vzhledem k tomu, že Vysočina je specifická velkým počtem malých obcí, je možné, že velmi malé školy zaniknou nebo se sloučí. Situaci bude řešit Vysočinský kraj. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části sedmizápasového trestu a soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole. Trestní orgán Ligové fotbalové asociace, na který se Bořil obrátil v minulém týdnu, bývalému kapitánovi pražské Slavie nevyhověl. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

No tak Vida, jsme za 13. hodinou, Pacifica Maverick zaspívali, před námi je Věra Martinová, Petr Rezek, Karel Kryl, Raduza s Robertem Křesťanem a třeba Garth Brooks, ale také Kukátko Country Rádia, opět pozvánka na hezké místo, kde se pobavíte. No a kromě toho, co už jsem říkal, tak třeba v druhé polovině se můžete těšit na skvělou Presleyovku, kterou ovšem bude zpívat Wynonna Judd a jmenuje se Barney Glove, ta píseň, a já ji mám moc rád, tak doufám, že si ji taky užijete, při té se můžete klidně i trošičku zavrtět, no protože je to prostě Elvis. Tak pojďme na to. Teď už přichází Věra Martinová a pouští jukebox.

0: rokem Country Rádia.
1: Léto je v plném proudu a vy možná hledáte nějakou akci, která by pobavila vaše děti. Po krátké době je tu opět Martina Hrušková z Týnce nad Sázavou.
2: Zdravím všechny posluchače rádia. Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnce nad Sázavou, protože prázdninový čas je tady a my máme připraveno několik krásných akcí, například 26.7. To bude pohádka Vojta a strašidla, divadla Elf pod divadelní lípou na pódiu od 17 hodin a poslední pohádky odehrajeme v srpnu 16. také od 17 hodin a to je pohádka Šípková růženka v podání divadla Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdenka Rohlíčka. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedle pomodli. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedle pomodli.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další dopravní informace, tentokrát mezi 13. a 14. hodinou a pojďme se podívat opět na koleje, pojďme se opět podívat i na dálnice. Tak nejprve koleje, tam nevidím teď momentálně žádné větší problémy, i když dopravní závada na trati 120 úsek Praha-Bubny, Praha-Dejvice by mohla někomu způsobit drobné problémy, protože vlak v úseku Praha-Bubny-Kladno je odřeknutý, takže sledujte pokyny dopravce. Stejně tak, pokud koukám na plánované mimořádné události, tak pozor na problémy na trati 180 a 170, Plzeň hlavní nádraží směrem Mnichov, anebo Klatovy směr Beroun. Tam jsou také některé vlaky opožděny, takže sledujte také pokyny dopravce, týká se to velkého počtu vlaků. Tolik tedy zatím koleje a teď se pojďme podívat na dálnice. Dálnice mezi 13. a 14. hodinou nám teď hlásí určité problémy na dálnici D3 a sice na 150. kilometru ve směru na České Budějovice je hlášený nějaký předmět na vozovce, který by se však měl odstraňovat zhruba v tuto chvíli. Máme tady ale také další informace z dálnice D1. Na D1 teď už od 175. až po 196. kilometr ve směru na Ostravu je nesouvislá kolona vozidel, takže se nám trošku prodlužuje, tam se připravte na nějaké to zdržení. Stejně tak na dálnici D5 počítejte s tím, že na příjezdu do Prahy se zdržíte, v tuhle chvíli zhruba tak 8-kilometrová kolona ve směru na Prahu brzdí dopravu. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup

0: jim zdobí mravo.
1: My zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
3: Country Rádio. Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
1: Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

0: Máme 13 hodin 49 minut, ještě stihneme v této hodině soutěž a v tuto chvíli opět budeme soutěžit o lístky na Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, který bude až do 8. srpna a nabízí více než 40 koncertů a doprovodných akcí na 14 scénách v Českém Krumlově i dalších výjimečných místech jižních Čech. No a my soutěžíme celý tento týden o 2 vstupenky, tedy i dnes na, řekněme, koncert určený rodinnému publiku, který se jmenuje Harry Potter Magická noc a připomíná, že hudební magie nevznikla až s filmem, že velká orchestrální díla vyprávěla fantastické příběhy dávno předtím, než se objevila na filmovém plátně. Telefon sem ke mně do studia je 210 323 333. Mám připravenou soutěžní otázku a za správnou odpověď budete moci vyrazit právě na tenhle ten krásný koncert teď v sobotu 25. července. Budu posílat ty lístky e-mailem, takže to není žádný problém, nemusíte pro ně nikam chodit, přijdou vám k vám na počítač a můžete je využít k tomu, abyste prožili opravdu krásný večer v krásném městě na krásné akci. Tak pojďme, zkusíme, kdo volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Haló, haló.
0: Ano, haló, haló, kdo pak se nám dovolal?
1: Ahoj, tady Tomáš.
0: Ahoj Tomáši, zdravím tě a jsi připraven soutěžit o 2 vstupenky na ten koncert Harry Potter, jo?
1: Budu se snažit jí.
0: Tak ještě se tě zeptám, odkud voláš, prosím tě, myslím město?
1: Já volám z Frýdku Místu.
0: Ježíš, a jel bys do Krumlova takovou dálku?
1: Jo. No já totiž jedu na Šumavu, takže...
0: Jo, výborně, tak by se to dalo spojit. No fajn, tak prosím tě, já se ptám, soutěžní otázka zní, jak se jmenuje kamarádka Harryho Pottera, kterou ve filmu stvárnila Emma Watson?
1: Tak to jsem totálně v pasti, protože Harryho Pottera jsem vůbec neviděl.
0: Neviděl, jo, neviděl, no a zrovna ten koncert je právě o tom. No hele, takhle, ještě to můžeme zkusit, já ti dám 3 možnosti a zkusíš to typnout. Třeba
1: zkusíme,
0: to klapne.
1: No, jo? To pro děti aspoň by vyšlo.
0: Jasně, takže buď se jmenovala Hermelína, nebo se jmenovala Hermiona, a nebo se jmenovala Hermafrodité.
1: Tak Bčko bych tipnul asi tak pravděpodobně.
0: No jo, je to správně, je to Hermiona Grangerová, je to přesně tak. Takže přesně, a máš 2 lístky. Já ti gratuluju, vydrž mi chviličku na telefonu, je to. Není vůbec zač. Tak a my pokračujeme dál, přátelé, soutěžit budeme zase ještě zítra o tento koncert, ale už třeba na příští týden mám další koncerty skvělé a příští týden budeme soutěžit.

0: country a českých písniček.
1: Přečtení už není

tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy,

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 25 stupňů Celsia.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Daj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Do Foroty vystoupí ve čtvrtek 23. července od 18 hodin v Malešické tvrzi na Praze 10 v Malešicích. Jako vždy vás čeká báječný večer plný country muziky. Amfolk Fest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Pulčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk Gabriela Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bunde zelený vystoupí v pátek 24. července ve 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Budou hrát písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úniticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Webtigert Dua v Únětickém pivovaru. Šanovský klacek je další skvělá akce, na kterou můžete vyrazit v sobotu 25. července. Sraz je v Lesním divadle v Šanově u Rakovníka v 16.30. Zahrají tam Hluchavky, Mandala, Paběrky, Fechtýři, Gledly, SV a Lukáš Řežábek a spol. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Country rádia a jeho velká láska. Předpokládám, že stejná píseň by mohla zaznít i dnes na parníku Country rádia, kde Petr Kocman bude jako host v 18.30, ale do té doby je ještě času dost. Na parník se bohužel už nikdo další, kromě těch, co si koupili lístek, nedostane, protože je vyprodáno, ale kdybyste chtěli na koncert, kde zní také pěkná muzika, tak se nechte pozvat z kukátka Country rádia. Máme pro vás i tuláckou stezku v této hodině a máme pro vás pochopitelně i muziku, jsme přeci v rádiu, takže Don Williams, Michal Tuč, Epidemie, Vabě Rivola s karabinou a KTO, Beatles a nebo třeba Ladislav Vodička, takže příjemný poslech.
1: Jsem živnicí sám a bylo horko přímo k zaltnutí a míjela mě auta.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Mám pro vás další pozvánku na parádní festival, kam moc rád chodím. Jednak je to na krásném místě, stejně tak jako Porta, je to v Řevnickém lesním divadle a hlavně ta muzika, která tam zní, tak ta prostě nenechá nohy v klidu. No, konec konců více nám k tomu řekne Petr Židlický, kterého mám na telefonu. Peťo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak povídej, prosím tě, o jaký žánr jde, o jaký festival jde?
2: Je to festival, který se jmenuje Rockabilly CZ Rumble.
1: Aha.
2: Jak už si říkal, v lesním divadle v Řevnicích a pořádáme ho už 18 let, je to 18. ročník.
1: Aha.
2: A je speciálně zaměřený na hudbu ve stylu rockabilly, rock'n'rollu a vlastně částečně i country, protože rockabilly vlastně vychází z country a je to předchůdce klasický rock'n'rollu.
1: Tahle akce je parádní, já na ní rád chodím, tam ta energie z toho úplně srší a tam jsou ještě i další jako bonusy, když tam člověk přijde se podívat, viď?
2: No tak bonus je už v tom, že vlastně účastníci, fanoušci tohle hudebního stylu se stylizují do 50. let, jak už oblečeným, tak je část z nich třeba přijíždí ve stylových autech, což není vyloženě akce, jako je třeba sraz, ale jezdí, protože to k tomu patří. Takže v lesním divadle, co se tam vejde, jsou tam motorky a americký auta z 50. a 60. let.
1: Prostě člověk se přenese úplně zpátky do doby, kdy ty ženský nosili krásný šaty puntíkatý a chlapi měli ty účesy, ta pomáda na hlavách a tak všechno, co k tomu patří. No ale to hlavní potom samozřejmě je to, že je to hudební festival a že rockabilly kapely u nás jsou kvalitní, takže povídej, koho jsi tam pozval.
2: Kapely jsou kvalitní, i když jich není moc na rozdíl od jiných třeba evropských zemí. Ale takový hlavní hvězdy bude Pavel Sedláček, který už někdy v půl čtvrtý zahraje se skupinou Cadillac, který by mohli posluchači Country Radia znát.
1: Jasně, Rizí Rock'n'Roll.
2: Potom za blues tam bude St. Johnny,
1: ano.
2: Plzeňská partička,
1: ano.
2: Tu asi moc dobře znáš.
1: Jo. Nejen z doslechu, ano.
2: Toms byli Slapdash. Slapdash je vlastně pořádající kapela.
1: Ano.
2: Ty hrajou obě. Rockabilly je takového současného znění. A následovat bude zahraniční host, což je Ray Allen. To je německý muzikant, který se specializuje na skutečně zvuk 50. let.
1: Super.
2: Kdy se nahrávalo v Sun Studio v Americe, že on se snaží docílit tohoto tradičního zvuku.
1: Peťo, já se strašně těším, já to tam mám rád, prostě je to parádní akce. Teď mi řekni ještě tedy kolikátého a v kolik hodin a kde máme být, když jsme letos naznačili.
2: Jak už si říkal, je to lesní divadlo v Řevnicích 25. července a první kapele bude hrát od 14:00, ale otevřeno už máme od 13:00, kde bude nějaký občerstvení, samozřejmě taky stylový, budou hamburgery. A pro milovníky české kuchyně nějaký klobásy a chleba a takovýhle. Takže už od 13 hodin je možný se přijít podívat do lesního divadla.
1: Peťo, díky moc za pozvánku, já se moc těším, uvidíme se, měj se, ahoj.
2: Já moc děkuju za zavolání, měj se pěkně, ahoj.

ani déšť, ani stín, ani tlak na mršáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani tlak na mršáky neplatí. Ani prach, ani

I don't tell you. Too many things get in the way.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Letí to letí, 14 hodin 32 minuty, ale pochopitelně nezapomeneme také na nějaké drobné informace pro řidiče, které by vám mohly pomoci, stejně tak pro cestující vlakem, takže zase nejprve koukám na koleje, na neplánované mimořádnosti, které se mi tu objevují a vidím jednu z nepříjemných na trati 224 Tábor Hornice Rekev v úseku Tábor Chýnov se řeší následky srážky vlaku s automobilem, začíná to být už každodenní evergreen, provoz je tam zastaven, zajištěné náhradní autobusová doprava a to mezi stanicemi Chýnov, Obrataň, Obrataň Tábor, Tábor Pelhřimov. Tak s tím prosím počítejte. Koukám pro vás i na dálnice, abych se zorientoval, co se kde děje. Na D6 vidím nějaký problém. Osobní auto havarovalo do svodidel, takže na 158. kilometru ve směru na Cheb počítejte s nějakými problémy. D1 hlásí problémy na 194,5 kilometru ve směru na Ostravu. Jde o srážku nákladního a osobního auta. Tak i tady buďte připraveni na problém. Dále potom D10, 3. kilometr ve směru na Prahu. Je tam nějaký předmět na vozovce, vypadá to na větší plech, projíždějí to opatrně. D3, 65. kilometr ve směru na Budějice, předmět na vozovce, také tady projíždějte velmi, velmi opatrně. No a k tomu přidáme pochopitelně ty místa, kde se nám tvoří kolony, tak ta jedna kolona velmi výrazná už teď je mezi 172. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu na dálnici D1, tak tam je to každý den při těch opravách a každý den je to i na D5, tam se sice nic neopravuje, ale napojení na Pražský okruh není úplně šťastné. Mezi 8. a 0. kilometrem ve směru na Prahu je dlouhá kolona vozidel, kamiony zejména nemohou z D5 pořádně najet mezi rychlá vozidla jedoucí po Pražském okruhu, takže se to tam začíná trošku štosovat, no a když se k tomu přidá nějaké to předjíždění zleva zprava, tak to tam za chviličku bude stát úplně, takže 8. až 0. kilometr pozor kolona na D5.
2: Country Radio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia. Dnes půjdeme na obhlídku občanské záložny v Přelouči. Jen pro pořádek, jedná se o Pardubický kraj. Město Přelouč je tak trochu netradiční. Je to dáno tím, že většina měst má jako svou dominantu hrad, zámek, případně kostel nebo věž. V Přelouči to ale je kampelička. Občanská záložna v Přelouči je reprezentativní budova někdejší městské záložny, která byla postavena v letech 1899 až 1901 podle návrhu architekta pana Rudolfa Kříženeckého, který byl mimo jiné žákem pana Josefa Šulce. Postavena byla v novorenesančním slohu na Masarykově náměstí jako zcela nové sídlo záložny. Třípatrová budova patří k největším a architektonicky nejcennějším stavbám ve městě. Částečně kompenzuje mírný východní svah. Objekt zaplnil celou východní část náměstí. Svým stylem navazuje na stavbu městských škol při jeho severní straně, dokončených roku 1888. Nese bohatou štukovou a zgrafitovou výzdobu. Svou strukturou evokuje prvky italské renesanční architektury. Jihozápadnímu nároží dominuje mohutná věž s imitací zastřešeného ochozu, dotvářející panoráma města. Stavba má též bohatě zdobený interiér. Úplné dokončení objektu proběhlo v roce 1901 právě pro potřeby kampeliček, které byly ve městě založeny v roce 1862. Díky svým velkorysým rozměrům se budova následně stala důležitým místem společenského života města. Po zániku Přelouďské záložny budova částečně změnila využití. Po roce 2000 byla například sídlem bankovní pobočky. Nadále je využíván společenský sál, kde každoročně probíhá ceremoniál předávání cen Františka Filipovského za přínos českému dabingu. Stavba byla roku 1958 zapsána jako kulturní památka. Více informací a podrobností o budově občanské záložny v Přelouči hledejte například na Wikipedii. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání, tak mi o něm napište na e-mail tulak@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
1: No, tak to je velká klasika, Johnny Cash, I Walk the Line, máme 14.56, než si dáme 15. hodinu a neloučím se s vámi, protože jak jsem naznačil, zůstávám až do 18. Tak než si dáme 15. hodinu, než si dáme další předpověď počasí, tak ještě jednou poprosím Láďu, aby nám řekl, co nás čeká zítra po 6. hodině ve vysílání Country Rádia.
2: Ahoj, Lane, zdravíme i posluchače Country Rádia, zatím z uplakané Prahy, ale jak to vypadá na zítřejší den? Počasím to si řekneme při zítřejším vysílání Country Rádia mezi 6. a 10. A co se mimo jiné také bude zmiňovat, bude jedno slavné jméno. Tím jménem je Octavio Broglio. Pokud netušíte, o koho se jedná, tak šlo o italského architekta ze 17. století, který má velký podíl na stavbách po celé České republice, zvláště v Litoměřicích, kde žil, no a samozřejmě také v Praze. Tak na zítřejší vysílání se s vámi těší Kačka a Vláďa.
3: Country počasí.
4: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Dávejte si pozor na podvodníky. Policie varuje před novým trikem podvodníků. Falešná SMS zpráva o nezaplaceném parkování připravila ženu z Jihlavska o 15 000 korun. Ve zprávě byl totiž odkaz na web, kde měla dluh uhradit. Po zadání údajů od platební karty jí ale krátce potom odešly z účtu peníze. Kriminalita v České republice v prvním pololetí letošního roku mírně vzrostla. Policie začala vyšetřovat asi 89 000 trestných činů. Loni to bylo o 700 méně. Pokračoval nárůst mravnostní kriminality. Mírně přibylo i násilných trestných činů. Jaká je kvalita vody na koupání? To pro nás zjistil Honza Navrátil.
2: Počasí posledních dní se negativně podepisuje také na kvalitě vody v pražských přírodních koupalištích. Hygienici už reagovali a například v nádrži Džbán zakázali koupání. Důvodem je velké množství sinic a vodního květu. Sice v nižší míře, ale sinice jsou také v Šeberáku. Koupání by tu tak měli vynechat lidé, kteří jsou citliví, dále alergici a děti. Ostatní by se měli po koupání sprchovat. Honza Navrátil, Praha.
1: Savana má pozvánku pro fandy železnice.
3: Velké Meziříčí se na konci září promění v místo, kde ožije historie železnice. Oslavy 140 let tratě do Studence nabídnou program pro celé rodiny i jedinečnou možnost vidět technické skvosty, které se na veřejnosti objevují zřídka. Lidé budou mít možnost spatřit například na vlastní oči legendární slovenskou strelu, jeden z nejslavnějších československých vlaků. Luděk Savana, Urbánek, Velké Meziříčí.
0: Sport.
1: Ve Žďáru nad Sázavou by mohla vyrůst rychlobruslařská hala Martiny Sáblíkové. Součástí komplexu má být rychlobruslařská dráha, dvě ledové plochy a hotel s parkovištěm. Odhadem analytiků vyjde hala na 3,6 miliardy korun. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Tak tedy Dave and Sugar, máme tady 15. hodinu a 10. minutu k tomu a než si dáme Valdemara Matušku, tak ještě taky rychlý pohled na to, co nás čeká po 15. hodině. Pozvu vás do Brna zase, konkrétně tedy je tam dnes opět akce, myslím, že už třetí den po sobě u Café Prah, takže zase pozvánka na dnešní den. No a pak si myslím, že bychom si mohli dát mezi 15. a 16. to znamená v této hodině okolo 40. minuty další kolo soutěže o dva vouchery na oslavu narozenin Country Rádia, tak se připojte, jestli byste chtěli s námi oslavovat, tak si myslím si tak kolem té 40. minuty, že by to mohlo klapnout. Teď už tedy Valdemar Matuška a dáme si písničku Tvá země, moc hezká melodie, hezky zaspíváno, myslím, že se to krásně hodí do dnešního, ne úplně veselého, tedy co se počasí týče odpoledne, ale zase není to špatné, prostě pojďme si odpočinout a užít si písničku.

0: rokem Country Rádia.
1: Jak jsem slíbil, tak také plním. Pokud máte blízko do Brna a chcete si užít hezký večer u Café Prah, tedy na krásném místě ve Vaňkovce, tak si poslechněte, kam nás pozve Michal Kosmy Šimíček.
2: Ahoj Milane, děkuji za možnost opět pozvat posluchače Country Rádia na festival Léto z Café Prah, který se odehrává před naší kavárnou Café Prah v srdci Brna. 23.7. opět před kavárnou zahrají Nebe z tebe, Zlínští Tokio a David Málek s kapelou. Koncerty začínají v 19 hodin a budu se moc těšit na diváky, kteří zavítají do naší krásné uličky ve Vaňkovce. Festivalový program si můžou diváci přečíst na www.cafeprah.cz a já se budu těšit na viděnou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak zase nějaké ty dopravní informace. Pojďme se podívat nejprve tedy na MHD v Praze na koleje. Mám tady zprávu, že z důvodu opravu tramvajové trati došlo a bude to trvat až do pondělí 10. srpna k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Újezd Lazarská. Tak to je celkem jaksi trať frekventovaná, takže pokud jedete do Prahy třeba na víkend a chcete se podívat na krásné hlavní město, tak počítejte s tímto omezením, počítejte, že tady budete muset zvolit jinou formu dopravy. A teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá na dálnicích teď po 15. hodině. Předpokládám, že doprava houstne na D1 na 182. kilometru ve směru na Prahu. Máme požár polního porostu, takže v blízkosti dálnice hoří, tak tam počítejte s tím, že tam bude nějaký pohyb osob a připravte se na možné komplikace. Na D6 na 158,5 km ve směru na Cheb osobně auto narazilo do svodidel, tak tady to bude také s komplikacemi, pochopitelně. A jinak tu mám ještě jednou D1, 194 km ve směru na Ostravu. Je tam nehoda nákladního vozidla, nákladňák s osobákem, a jak se tak dívám, 194. není to náhodou ještě v tom místě, kde máme v tuto chvíli už tvořící se kolonu. Já se podívám a je to, ta kolona je celkem od 172. do 196. ve směru na Ostravu, tak to jestli se nepletu, je tedy v těsné blízkosti, takže počítejte, že problémy, které tam jsou, tak se pravděpodobně ještě zhorší. Stejně tak počítejte s tím, že na D5 si postojíte, pokud míříte do Prahy, anebo se aspoň chcete dostat třeba po Pražském okruhu na D1, protože právě na příjezdu do Prahy z D5 se nám prodloužila ta kolona už na 9 kilometrů a tam si skutku postojíte. Tak vám přeji šťastnou cestu a pevné nervy.
0: Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
2: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 28. července strávíme opětovně ve společnosti dámských hlasů Trampské písně.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Ta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Takže před malou chviličkou zpíval Luděk Sobota s Banjo Bandem Ivana Mládka, že rychlík jede do Prahy. No, nepojede jen do Prahy, vlak přijede z Bráníka přímo do Pikovic, dalo by se říct, protože právě o tom je oslava Country rádia. Připravili jsme oslavu k 35. narozeninám, vy už to asi víte, pokud posloucháte pravidelně, a teď budete mít možnost zase získat další dva vouchery a dvě trička, která vám přijdou na vaši adresu, pokud správně odpovíte na mou otázku. A ty vouchery slouží k tomu, že jsou to jednak lístky na vlak, který odjíždí v 8.57 z Bráníka směr Pikovice, a tímto vlakem můžete vyrazit na naši oslavu. Vystoupit pak můžete v kamenném přívozu a posázavskou stezkou se vrátit do pikovaru, a nebo můžete rovnou vystoupit v Petrově u Prahy a jít přímo už do pivovaru a tam na nás počkat. Nebudete tam čekat na sucho a hlavně nepotichu, protože tam bude hrát kapela Šlapeto a budou tam taky písničky na přání. Budeme vysílat živě přímo z toho místa. No, až dorazí všichni potom i z té procházky po Sázavskou stezkou, tak pojede už ten odpolední hlavní program. Mirek Paleček, Nové struny, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Petr Kocman, Denisa Marková, Petr Bohuslav, kapela St. Johnny a další a další a další. Tak, teď už víte prakticky všechno, stačí jenom odpovědět správně na moji otázku a na telefonu 210 323 333 to můžete zkusit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Ahoj, tady Jarda.
1: Tak Jardo, ahoj, zdravím tě. Ty voláš odkud, prosím tě?
2: Z Litomyšle.
1: Z Litomyšle, no, to je taky kus cesty, teda musím říct do Prahy. Ale jo, tak hele, já tam jezdím na babí léto, tak ty můžeš přijet klidně na tu oslavu, to není žádný problém. Ale zajímá mě, jestli mi dokážeš odpovědět na mou otázku, jak se jmenuje pořad, který u nás v rádiu připravuje Ivan Mládek?
2: Hovory z Laun.
1: Velmi správně, bez nápovědy jsi to vystřelil a to je velmi správně. Takže to znamená, že dva vouchery a dvě trička ti patří právem, bez pardonu, naprosto jasně. Takže vydrž mi chviličku na telefonu a já ti gratuluju.
2: Vydržím, děkuju.
1: Jo, není vůbec zač. Přátelé, takhle je to jednoduché, stačí poslouchat Country Radio, zavolat ve správný čas, odpovědět správně, no a je to doma. Můžete vyrazit na oslavu společně s námi.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Důchodci starší 80 let by mohli od ledna dostat k běžné valorizaci penze 500 korun měsíčně navíc. O stejnou částku by mohl důchod vzrůst penzistům, kteří dosáhnou 90 nebo 95 let. Rozšíření valorizací schválila už v pondělí vláda. Avizovanou štědřejší valorizaci důchodů pro všechny penzisty ale do novely nakonec nezařadila. Zastropování věku odchodu do důchodu, které kabinet sliboval v programovém prohlášení, přijde až v roce 2030. Vládní hnutí SPD přišlo s návrhem, jak by se podle něj dalo ušetřit ve státním rozpočtu 50 miliard korun ročně. Od roku 2029 chce zrušit poslední ročník povinné školní docházky. Nápadu se chytil i premiér Andrej Babiš a slíbil, že se jím koalice bude zabývat. Odborníci ale varují, že zrušení 9. ročníku by státní pokladnu mohl naopak vyjít draho. Bez změny systému ohrozí vzdělávání dětí. Kde všude se dá hrát divadlo, to ví Honza Navrátil.
2: Lávka Holka, která propojuje pražské Holešovice s Karlínem, se stane divadelním jevištěm. Stane se tak tento pátek v 18:15, kdy tu akrobaté představí ukázku z připravovaného projektu Filia. Ten propojuje nový cirkus, živou hudbu a také místo, kde se odehrává. Trojice performerek se během večera spustí z konstrukce lávky na lanech a promění moderní architekturu mostu v živý scénický prostor. Honza Navrátil, Praha.
1: Chystá se nový Poeziomat. Kde konkrétně, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
3: Nové město na Moravě získá na konci července další netradiční prvek ve veřejném prostoru. U Zichova rybníka bude slavnostně odhalen nový klikový poeziomat, který návštěvníkům nabídne zvukové příběhy, poezii, hudbu nebo vzpomínky spojené s městem. Přístroj se stane další atrakcí této oblíbené lokality, která v posledních měsících prošla výraznou proměnou. Luděk Savana Urbánek, Nové město na Moravě.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové se po letech vrací do poháru. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Hradec Králové absolvoval dlouhou cestu na sever. V úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy se představí na hřišti norského Tromso. Utkání má výkop v 19 hodin. Hradec se do pohárové Evropy vrací poprvé od roku 1996.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

No hezky to zpívá, jen co je pravda, Poeto, On the Road, a to byli Kameloti, pochopitelně, to jste asi poznali podle zvuku. Roman Horký a Kamelot dospívali 9 minut po 16. hodině s vámi dnes Milan Schmidt, protože Miloš je někde pryč. Já připravuji už pomalu listě písničky na přání, protože budu potom potřebovat hodně rychle vystřelit, aby jsem stihnul také parník country rádia, ale co vám budu povídat, písniček přišlo dost a dost, takže ta příprava je celkem jednoduchá, respektive přáníček přišlo dost a dost. Chci tím říci, že další už nemusíte psát, protože by se na všechny nedostalo. A co nás čeká dál v téhleté hodině? Rozhodně z muziky si poslechněte Faith Hill, což je zpěvačka, o kterou si v poslední době píšete. Chcete písničku Mississippi Girl, ale my si dáme jinou, a sice Let's Go to Vegas. Dáme si i Ringo Starra, Long Long Road, tenhle ten Beatlesák naspíval tuhletu skvělou píseň. A to je tedy zahraniční muzika. No a z té domácí se můžete těšit z folku na Epidemii, z bluegrassu na Copáky, řekněme z nějaké trampské muziky na Rivolovky. No a dáme si určitě i trošku něco popovějšího, třeba takový Pavel Novák a písnička Malinká. Tak to je výhled na to, co nás čeká v téhleté hodince. Já vám přeji příjemný poslech a krásný den s datem 23. července. A tady krásná dáma s krásným hlasem a navíc velká hvězda americké country music, Faith Hill.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Je tady další už tradiční pozvánka, protože se blíží další tradiční festival a na telefonu je Marek Dufek. Marku, ahoj.
2: Milane, ahoj, zdravím tě.
1: Tak když se řekne jméno Dufek, tak každému okamžitě naskočí festival, který se koná v Mnichu, tedy každému, kdo je trošičku zasvěcený, takže povídej, ale pro ty nezasvěcené, o co konkrétně jde?
2: Milane, rád bych tebe všechny tvoje a vaše posluchače pozval na tradiční festival, který se jmenuje Football and Country. Ano. A koná se v Mnichu u Kamenice nad Lipou. Letos máme už 27. ročník, takže nám to všechno společně dobře utíká a bylo by fajn, kdyby přijelo hodně lidí.
1: Jasně. Když vyjde počasí, tak pokaždé je to tam úplně parádní a je to tam parádní nejenom proto, že se tam sejdou lidi, kteří mají rádi pohyb a hraje se tam fotbálek a je tam spousta napětí, ale taky je tam muzika, jasně. A my jsme v rádiu, takže nás zajímá určitě ten hudební program. Jak je to připraveno?
2: Tak na pátek je připraven na začátku Ondravách a pak hrají Sunny Girls, pak hraje skupina Last Minute. Dále parta Starého Hrouze a nakonec na finále pátečního večera skupina Pauza.
1: Takže to je pátek a tak se tam dá přespat, stanovat se tam dá, že jo, dá se tam zabydlet, trošku se občerstvit a přijde sobota.
2: Určitě občerstvit, zabydlet, umít, dobře pobít, dobře popít i pojíst. A samozřejmě v sobotu je program fotbalový během dne pro fanoušky Malé Kopané.
1: Ano.
2: A pro fanoušky muziky, kteří by chtěli přijít až večer, tak potom od 18 hodin začíná Martina von B. Moc se těšíme na Pepu Fouska do Mnichu. Moc se těšíme na skupinu St. Johnny.
1: Ano.
2: A samozřejmě i bývalého rangera Míru Čamaje. No a nakonec vše ukončí formace Micro Country Jazz.
1: Výborně, skvělá sestava, my se moc těšíme, že si opět zahrajeme v Mnichu, těšíme se, že uvidíme kamarády. Ještě pojďme zopakovat úplně závěrem, tedy kolikátého, kdy, kde?
2: 24. července v pátek a 25. července v sobotu v Mnichu u Kamenice nad Lipou. Pozor na to, jsou tam v okolí asi tři Mnichy, tak je to ten Mnich u Kamenice nad Lipou nebo u Červené Lhoty, jak chcete.
1: Marku, díky za pozvánku, měj se krásně a ahoj.
2: Ahoj a všechny vás zdravím a budu se těšit v Mnichu.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak ani mezi 16. a 17. není klid. Připomínám, že na trati 224 Tábor Horní Cerekev úseku Tábor Chýnov se řeší následky srážky vlaku s automobilem. Je tam už zajištěna náhradní autobusová doprava a provoz je zastaven. Ta náhradní autobusová doprava je mezi stanicemi Tábor Pacov a v obráceném směru. Klid není ani na dálnicích. Nepříjemná zpráva D1 163. km ve směru na Brno. Dopravní nehoda se zraněním. Připravte se na problémy. Další problém, který máme na D1, je na 196. km ve směru na Prahu, tady se srazily dva nákladňáky. A ještě jedna zpráva z D1, na 20. kilometru ve směru na Brno máme dopravní nehodu dvou osobních aut. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí vrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
4: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 25 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek

se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: Antri Rádio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. O několik týdnů dříve zasáhlo Ústecký kraj hydrologické sucho ve srovnání s minulými roky. Například v řece Labi v Ústí nad Labem se objevily ostrovy, na které se dá ze břehu vstoupit. Řada potoků na severu Čech už je úplně vyschlých a situace už donutila úřady vyhlásit zákaz odběru povrchových vod na 120 místech. Venku to vypadá, že si léto dává na chvíli pauzu. Aktuální týden se totiž nese v duchu teplotního poklesu a podle předpovědi se zdá, že bude pokračovat i v dalších dnech. Až ve druhé polovině nového týdne bychom mohli naměřit až 32 stupňů Celsia. Kralupy nad Vltavou to není jen chemička. Více Luboš Dvořák.
2: Kde se pivo vaří, tam se dobře daří, je proslavený slogan. To mohou potvrdit i na Mělnicku. První zmínky jsou po roce 1300 v Míkovicích, dnes městská část Kralup nad Vltavou. Velká slava přišla v roce 1872 se založením parostrojního pivovaru a sladovny. Jeho zkáza nepřišla po roce 89, ale o 20 let dříve. Bohemian a Vltavan zmizel a stáčel se tu jen popovický kozel. Novou šanci dostal od města, kde vzniklo nákladné kulturní centrum v bývalém pivovaru. Moderní prostor propojuje knihovnu, muzeum, uměleckou školu i volnočasové aktivity. Zbylo místo i pro varnu piva a restauraci. Místní muzeum představuje nyní lunety Mikuláše Alše. Současná výstava je první veřejnou prezentací těchto monumentálních kreseb o šířce 240 až 430 cm. Lunety se do sbírek dostaly v roce 1933 a díla byla celou dobu uložena v sejfu spořitelny. Pak v papírovém tubusu v depozitáři ve Velvarech. Tak mrkněte na mistra Alše a pak si skočte na jednoho Vltavana. Z Kralup zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Fotbalista Jablonce dnes vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Jablonec se do poháru dostal kvůli vyloučení Karviné, která figuruje v korupční kauze. Severočeši tak vstoupí do druhého předkola konferenční ligy na stadionu chorvatského Varaždínu. Zápas na hřišti třetího týmu chorvatské ligy začne ve 20 hodin. Odveta v Jablonci se hraje za týden.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: všechno špatný jednou skončí, pánbu to tak nenechá. Pochopí, že tenhle svět se mu zrovna nepoved, od té doby bude z hlíny lepit samý anděli. Jibijou,
1: jibijou.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak přátelé, jsou tady písničky na přání, mám tady vaše dopisy, mám tady vaše e-maily, tak pojďme se podívat, co jste nám napsali. Zahrajte pro moji skvělou kamarádku Kristýnku k svátku, který má zítra. Je to ta nejlepší kámoška, rádce i kritik na celý život. Díky, že tě mám. A písničku pro kamarády a o kamarádech od Amazonka Trio Packa Zaječí. Těšíme se na ně. Ahoj, Klára z Děčína. Tak Klárko, zdravím, Kristýnce všechno nejlepší takhle s předstihem a písničku posílám.

Je tady další přáníčko, napsali nám Trutnováci a píší: Trutnováci, moc zdraví Country Rádio. Máte prosím song Whiskey Lullaby od Breda Paisleyho a Alison Krauss? Pokud ne, tak vyberte něco vy pro nás. Moc děkujeme. Tak Trutnováci, zdravím vás. Tuhle písničku tady nemám, ale mám ji rád, teda mám ji moc rád. Jak Brad Paisley, tak Alison Krauss patří k mým oblíbeným umělcům. Ale třeba vám udělá radost cover verze tyhletý písničky. Hraje jí Roka a Karel Macálka a já myslím, že se jim fakt moc povedla. Tak pro Trutnováky teď právě Roka a Karel Macálka.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Country Radio, posloucháte písničky na přání a teď si dáme přáníčko telefonické. Dobrý podvečer, tady je Milan, Country Radio.
2: Dobrý podvečer, tady je Petra.
1: Tak Petro, co zahrajeme, pro koho a proč?
2: Já bych chtěla zahrát písničku Jak chcete žít bez koní, jen tak pro radost.
1: Dobře Petro, rádi posíláme, přejeme krásný večer a Michal Tučný už začíná zpívat. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: No a po písničce Michala Tučného Jak chcete žít bez koní tady máme další písemné přání a napsal nám pan Josef Jiskra a píše: Milé Country Rádio, zahrajte mi prosím píseň Toreador jménem Jose od Jana Grossmana pro všechny kolegy průvodce ze zámku Friedland v Čechách, kteří ocení dobrou muziku. Váš věrný posluchač Josef Jiskra. Tak Josefe, děkujeme, písničku rádi zahrajeme, jenom malé upozornění, pan Grossman se jmenoval Jiří, ne Jan, ale to nic nemění na tom, že písnička Jose už je pro vás připravená.
1: V malé vesničce blízko hranic Mexika žil hoch, kdy datum nic neříká. A přestože žil dost uboze, nikdy nežebral. Hoch jménem Jose. Se sluncem vstával a v půlnoci šel spát. Bedne stál na poli a věděl, co je hlad. A matka, o které slyšel pouze vyprávět, někdy i stroze, dala mu jen sílu, aby rostl v muže.

nejlepší toreador. A když v zářivou neděli první pík padl mu k noze, rozlétly se z

tragická zpráva. A když z domova k aréně odjížděl na voze, slyšel jen hlas přátel: Bůh ti žehnej, Jose. A léta plynula, až Jose řekl:

a ráno jsme ho našli ležet na trávníku. Bez tlukotu srdce, beze slova vzliků, jen tichý šepot nesl se k obloze. Buď vítám doma, malý chlapče, Jose.

Další přání je velmi krátké, napsala nám Hanka z Havířova, napsala ahoj Country Radio, prosím o písničku Bitva o Karlův most pro mě jako léčivku, děkuji. Tak Hanko, brzo se uzdravte, posíláme léčivku, tady je Michal Prokop a Framus 5.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady kratičké zprávy z dopravy. Stále platí to, že na trati 224 Tábor Hornice Rekev v úseku Tábor Chýnov se řeší následky srážky vlaku s automobilem. Provoz je tam zastaven a zajištěna je náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Tábor Pacov, Pacov Tábor. Rychlý pohled také padá ještě na dálnice a tady vidím, že na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu je srážka dvou osobních aut. Zpráva je také na D55 22. kilometr ve směru na Zlín. Pozor, leží tam roztrhaná pneumatika z nákladního automobilu. Projíždějte a objíždějte opatrně. Dávejte ovšem pozor na D1 ještě na další věc, a sice mezi 173. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu je tam kolona vozidel a podobná situace je stále také na D5, kde máme kolonu vozidel zhruba tak od 9. kilometru ve směru na Prahu. I tady se připravte na nějaké to zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: A je tady další písnička na přání, tentokrát opět telefonát. Tady Milan, Country Radio, dobrý podvečer.
2: Ahoj Milane, tady Lukáš.
1: Ahoj, ahoj. Tak povídej, pro koho a co a proč budeme hrát?
2: Prosím tě, chtěl bych zahrát od AG Fleku Dohrála hudba.
1: Ano.
2: A bude to pro všechny, pro dobrou náladu, kdo jsou stejně jako já na cestě z práce, tak ať jim to uteče a dobře dorazí domů.
1: Jasně, takže šťastnou cestu s AG Flekem, už to začíná. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: A je tady další přání, napsal nám Petr. Ahoj Milane, jelikož jsem se nedovolal na vaši oslavu 35. narozenin Country Rádia, provází mě zoufalství, beznaděj a řítím se do nicoty. Prosím o zahrání té nejsmutnější písně, co na světě existuje. Děkuji, Petr. Tak Petře, ještě nevěš hlavu, ono ještě budeme soutěžit, tak třeba se to povede, ale písničku zahrát můžu. Nevím, jestli je úplně nejsmutnější na světě, ale veselé teda nezní.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Tak a teď je tu přáníčko, které splním opravdu s velikou chutí, protože tuto píseň jsem dlouho neslyšel ve vysílání a tak se na ní moc rád vrhnu a moc se na ní těším. Zdravím, prosím, zahrajte píseň Náměšť od Jaroslava Hudky. Děkuji a teď podpis, nevím, buď to Lada nebo Láďa, není tu háček ani čárka, tak ať je to, kdo je to, děkuji za tento výběr a písničku Náměšť právě teď posílám.

Tak a je tu další přáníčko, které ovšem nesplním úplně 100%, protože tady nemám tu písničku a navíc to přáníčko začíná opravdu divně. Nechtěl bych nechat zahrát svojí manželce Janě. Jenže pak je všechno vysvětleno, že automatická oprava to opravila v SMS-ce a má to být správně. Chtěl bych nechat zahrát svojí manželce Janě a to k 30. výročí svatby. Děkuji za každý jeden den, který jsme spolu prožili. Byla by to písnička Cizinci od Cleo. Děkuji, Vašek Rumpel z Popovic. Vašku, je mi líto, nemám tady tuhle tu písničku, ale vybírám jinou, která je o šťastném manželství a přeji, ať to drží a ať to hezky oslavíte. Zkrátka a dobře, všechno nejlepší.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

0: A je tady další přáníčko a napsali jste nám: ahoj v rádiu, zahrajte prosím dnes pro mého Libora k jeho svátku písničku Je to tak krásný. A vzkaz pro Libora: Libore, neošívej se, nekoukej na věk, tohle nejsou narozeniny, ale svátek, pojď si dát něco dobrého k pití a opořádně to oslavme. Tvoje Marta. Tak Libore, přejeme všechno nejlepší, přesně tak, věk je jenom číslo, navíc dneska je svátek, takže zvykem to nemá nic společného, všechno nejlepší a tady je písnička od Slávka Janouška, vtipná mimochodem.
1: Je to tak krásný, být starý.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 25 stupňů Celsia.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, to znamená, že před námi je zpravodajský souhrn. Češi se bankovních účtů nevzdávají, se svými úsporami ale zacházejí stále odvážněji. Z celkových 7,6 bilionů korun už více než pětina připadá na investiční fondy, téměř dvakrát větší díl než před 5 lety. Zaměstnanec městské organizace měl podle Královéhradecké radnice odevzdat přes 40 milionů korun neznámým podvodníkům. Kam peníze zamířily, teď zjišťují policisté. Velký úspěch má za sebou tým mažoretek z Vysočiny. Na letošním mistrovství světa porazili veškerou konkurenci a stali se z nich světové šampionky. Mzdy v soukromých firmách letos vzrostly v průměru o více jak 4%, tedy rychleji než inflace. Nejvíc přidávají v technologických oborech, marketingu a účetnictví. Rakousko od začátku příštího roku výrazně zvýší pokuty za dopravní přestupky. Třeba za překročení rychlosti zachycené radarem může pokuta dosáhnout až zhruba 150 tisíc korun. Španělsko tento týden zasáhla další vlna extrémních veder, způsobená takzvanou tepelnou kupolí nad západním Středomořím. Na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia. Dnes půjdeme na obhlídku občanské záložny v Přelouči. Jen pro pořádek, jedná se o Pardubický kraj. Město Přelouč je tak trochu netradiční. Je to dáno tím, že většina měst má jako svou dominantu hrad, zámek, případně kostel nebo věž. V Přelouči to ale je kampelička. Občanská záložna v Přelouči je reprezentativní budova někdejší městské záložny, která byla postavena v letech 1899 až 1901 podle návrhu architekta pana Rudolfa Kříženeckého, který byl mimo jiné žákem pana Josefa Šulce. Postavena byla v novorenesančním slohu na Masarykově náměstí jako zcela nové sídlo záložny. Třípatrová budova patří k největším a architektonicky nejcennějším stavbám ve městě. Částečně kompenzuje mírný východní svah. Objekt zaplnil celou východní část náměstí. Svým stylem navazuje na stavbu městských škol při jeho severní straně, dokončených roku 1888. Nese bohatou štukovou a zgrafitovou výzdobu. Svou strukturou evokuje prvky italské renesanční architektury. Jeho západnímu nároží dominuje mohutná věž s imitací zastřešeného ochozu, dotvářející panoráma města. Stavba má též bohatě zdobený interiér. Úplné dokončení objektu proběhlo v roce 1901 právě pro potřeby kampeliček, které byly ve městě založeny v roce 1862. Díky svým velkorysým rozměrům se budova následně stala důležitým místem společenského života města. Po zániku Přeloučské záložny budova částečně změnila využití. Po roce 2000 byla například sídlem bankovní pobočky. Nadále je využíván společenský sál, kde každoročně probíhá ceremoniál předávání cen Františka Filipovského za přínos českému dabingu. Stavba byla roku 1958 zapsána jako kulturní památka. Více informací a podrobností o budově občanské záložny v Přelouči hledejte například na Wikipedii. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání, tak mi o něm napište na e-mail tulak@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj u čaje o šesté. Dnešní recept je hodně rozšířen po střední Asii a vaří se při slavnostních příležitostech, svatby, narozeniny a podobně. Je to uzbecký plov. Ale pochopitelně si to můžete udělat jenom tak, protože je to fakt dobrý. Na čtyři pořádné porce, budeme potřebovat 0,5 kg masa na větší kostky. Oni hodně používají jehněčí, ale vy můžete použít třeba, já bych doporučoval vepřové na naše poměry. Dále 0,5 kg rýže, 400 gramů mrkve, kterou si nakrájíme nebo nastrouháme na tenké nudličky, 2 cibule nahrubo nakrájené, 1 velká hlavička česneku, 1 lžička římského kmínu, asi 1,5 litru vývaru, může být zeleninový, kuřecí nebo bujon z kostky. No a potom klasika. Sůl, pepř, olej na pánev a s tím počítejte, že ho je potřeba trochu více. Pokrm je nejlépe připravovat v nějakém hlubším litinovém kastrole. Všechno si nejdřív nakrájíme. Na olej osmažíme do zlatova na hrubo nakrájenou cibuli, přidáme nakrájené maso, orestujeme tak 10 minut, osolíme, opepříme, přidáme nudličky mrkve. Restujeme asi tak 10 minut a mícháme. Přidáme česnek, kmín, sůl, pepř, zalijeme vývarem tak, aby maso bylo ponořené a dusíme tak 10 minut podle druhu masa. Pak přidáme rýži, kterou rozložíme na to maso, zalijeme vývarem a pod pokličkou na mírném ohni dusíme, dokud není rýže měkká, maso pochopitelně taky. Jakmile začne vstřebávat ten vývar, uděláme obrácenou vařičkou do toho díry, aby se ten vývar dostal ke dnu. Nemícháme, jenom kontrolujeme a případně doléváme vodu, aby byla šťáva a zároveň se tak rýže nemohla připálit. Hotové na talířích sypeme cibulovou natí nakrájenou. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
1: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách. No, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
2: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
1: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
2: Zuzano.
1: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Příjemný večer a ničím narušený poslech vám všem, drazí příznivci hudby country, přeje starší archivář druhé kategorie Bezi Junior. Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne, což platí jistě ve více oborech lidské činnosti, muziku nevýjímaje. Ano, tušíte správně, čeká nás pár pěveckých duet.

Základní model, tedy muž a žena, nám předvedli Johnny Cash a June Carter. K němu se ještě vrátíme, ale teď to bude muž a muž. Konkrétně Waylon Jennings a Hank Williams Jr.

0: Hodina staršího archiváře.
1: A do třetice všeho dobrého a zájmu genderové vyváženosti Tammy Wynette a Dolly Parton.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 2001 byl do Country Music Hall of Fame uveden rekordní počet nových členů. Poštěstilo se to hned 12 osobnostem a my si je představíme pěkně po dvojicích. Začneme u majitele legendárního nahrávacího studia Sun, Sama Phillipse. Byl to on, kdo v 50. letech objevil pro hudební průmysl interprety, jako byli ku příkladu Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lewis, Carl Perkins nebo Roy Orbison. Well, Nashville had-

50. letech minulého století se stal nejúspěšnějším zpěvákem country žebříčku časopisu Billboard, když zaznamenal celkem 14 vítězných singlů. Rodák z města West Monroe v Louisianě, Webb Price, do countryové dvorany slávy byl uveden v roce 2001.

0: české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Během roku 1974 došlo v sestavě tehdejších zelenáčů, nebo chcete-li Greenhornu, k zásadním změnám. Společně s manažerem Oskarem Hánem odešli Tomáš Linka, Petr Novotný a Michal Tučný, kteří se pak v podstatě z nouze přidali k ústeckým fešákům. Naopak k zelenáčům nastoupil Michalův starší brácha Vítek, což mu Michal vlastně nikdy neodpustil. Co to znamená pro singlovou tvorbu zelenáčů, v první polovině roku naspíval dvě písničky Michal, na podzim se o druhý singl podělili Vítek Tučný a Mirek Hofmann.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: Co nám našeptává umělý inteligent? John Michael Montgomery je jeden z nejúspěšnějších amerických country zpěváků 90. let. Proslavil se především romantickými baladami a několika obrovskými hity, které se dostaly na vrchol country hitparád. No dobrá, pustíme si dva z jeho zmíněných vítězných hitů. A že jsme kulantní, ještě také novější nahrávku z roku 2022.

V druhé polovině let 80. se na naší country scéně vynořila zpěvačka s nezaměnitelným hlasem, původně dostihová jestkyně Milena Soukupová. Zpívala se skupinou Nevio, potom s country beatem a pak s vlastní kapelou Pony Express.

V roce 1988 si Milena Soukupová zaspívala také na dnes poněkud nedoceněném LPčku Country kolotoč.

0: Country Radio.
1: Pravidelně každý týden vám nabízíme další verzi nejnahrávanější country písničky slavné Jambalaje Henka Williamse. Dneska už to bude číslo 37. Nahrávka je z roku 1961 a představí se nám v ní známý družstevní rock'n'rollník Fats Domino.

Hranice okresu Mendozino, místo, kde končí naše společná cesta. Právě tam nás zavedou Willie Nelson a Lee Ann Womack v nahrávce z roku 2002.

0: staršího archiváře.
1: A teď už tu máme jen hudební vábničku na příští týden, o kterou se postará zpěvák Jerry Reed. A než se tak stane, loučí se s vámi od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Amfolk Fest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Pulčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk Gabriela Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bunde zelený vystoupí v pátek 24. července ve 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Budou hrát písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úněticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečné

show Xyndla X, Larissy Leaves a Webtigert Dua v Únětickém pivovaru. Šanovský klacek je další skvělá akce, na kterou můžete vyrazit v sobotu 25. července. Sraz je v Lesním divadle v Šanově u Rakovníka v 16.30. Zahrají tam Hluchavky, Mandala, Paběrky, Fechtýři, Gledly, SV a Lukáš Řežábek a spol. To byly pozvánky a Tereza Jandová.

0: Krásný dobrý večer, máme 23. července, čtvrtek, 20 hodin, 4 minuty, vy posloucháte večerní vysílání Country Radia, kde vás dneska jsem na to koukal víc jak po měsíci, zdraví opět Vítek. Omlouvám Petra Kocmana, protože ten je na parníku, takže dneska nebude country je vše, co se mi líbí, ale dneska bude country je vše, co se vám líbí. To znamená, když se dovoláte do studia na telefon 210-323-333, řeknete, jakou chcete zahrát písničku a proč ji chcete zahrát, tak já vám ji s radostí zahraju. No a tu první vždycky dávám já, tak já se zopakuju tuhle tu písničku, už jsem tady hrál v tomhletom pořadu. Bude to Morgan Wallen, Love Somebody. Já tu písničku zahraju, protože jsem ji skoro měsíc neslyšel. Mně se moc líbí, líbí se všem kolem mě, líbí se spoustě kamarádů, kteří si o ní píšou. Tak jdeme na to, vy si připravte telefon a já vám pouštím Morgana Wallena, Love Somebody. Krásný večer.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte Country, je vše, co se vám líbí. A já mám na telefonu paní Lenku. Paní Lenko, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Dobrý večer, ano, slyšíme.
0: Tak co si zahrajeme?
1: A chtěla bych zahrát písničku od Valdemara Matušky a Oldy Blechový Za klobouk si vrásky dej.
0: A proč právě tuhletu?
1: No, protože mám zrovna pracovní pauzičku a chytla jsem to, že si můžu teda, mám čas zavolat a chtěla bych si udělat radost, nejen mě, ale i kolegům, ale hlavně pro mě. Tak nikdo jiný mi ji nepošle.
0: Tak teďka vám ji pošleme. Co děláte, když nejste v práci? Posloucháte Country Radio často nebo jenom v práci?
1: No, já bych ráda poslouchala i jinde, ale prostě špatně to naladím, vždycky to šumí, takže když jsem v rádiu, tak když jsem v práci, tak po každý to, když mám rádio v dispozici, tak v práci určitě.
0: Tak já vám poradím, jo, když si koupíte rádio z DAB, tak to naladíte úplně všude, to stojí tak 700-800 korun, a když si nainstalujete do telefonu mobilního aplikaci Country Radio, tak nás můžete poslouchat po celém světě. To je vynález,
1: no,
0: jo?
1: No určitě, ale já, víte, já jsem takový technický typ, takže já se moc do takových věcí nepouštím.
0: To je jednoduchý, to je jednoduchý. Užijte si večer, užijte si přestávku, pouštím vám Olgu Blechovou, Valdemara Matušku a KTO. Za klobouk si vrásky dej, ať se máte krásně. Naschle, ahoj.
1: Ano, děkuju moc, pěkný večer.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, posloucháte Country je vše, co se vám líbí. Pro Lenku jsme si dali za klobouk vrásky a já už mám teďka na telefonu Lídu. Lído, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, dobrý večer, přeju všem.
0: Co si zahrajeme?
1: No, já jsem vymyslela, že by to byla od kapely Rangers píseň o Shenandoah.
0: O Shenandoah, a proč tuhle?
1: Proč? No. Protože jsem měla kolegyni, která byla ze státu Maryland, a jednou jsem se jí teda ptala, odkud je, protože jsem to nevěděla, jenom že je ze Spojených států. A ona mi řekla, že v Marylandu, a tak jsem jí řekla, že přes celý Maryland se vlny valí a že tam teče řeka Shenandoah.
0: Tak to musela být šokovaná, že jsi takhle vzdělaná.
1: Že to tady někdo jako ví v těch Čechách. No a pak jsem jí řekla, že to zpívají Rangers a ona zase teda neznala tu kapelu Rangers. A já se tady dívám na ten obal z roku 69, mám tu desku v ruce. To byli mladí chlapci a moc krásná fotka to je.
0: Hele Lido, muži nestárnou, no, víš to jo, muži nestárnou.
1: No já vím.
0: Muži jenom zrajou.
1: Bohužel tady už někteří z nich teda nejsou, no. Tady vidím toho Tondu Hájka.
0: Tak si vzpomeneme na ně tím, že si to pustíme, ano. Co ty na to. Hezký určitě. Večer ti přeju, děkuji, že jsi zavolala.
1: Taky, krásný ahoj. Večer. Ahoj, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to jsme měli od Lídy z Berouna, Our Shenandoah Rangers a já mám na drátě už Tomáše. Tomáši, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, dobrý večer, slyšíme se dobře.
0: Slyšíme se dobře, vidíme se špatně. Co si zahrajem, Tome?
1: Prosím tě, zahrajem si od pozdního sběru Veselý blues, jestli by to šlo.
0: Šlo by to? Jura Pařes a pozdní sběr, konečně Veselý blues. A proč právě tuto?
1: Prosím tě, pro všechny veselí lidi, pro mě, pro mou rodinu, pro mý přátelé a pro všechny lidi, kteří mají dovolenou a dělají, nebo jsou na dovolení.
0: To jim pošlem samozřejmě, ale musí říct, proč právě konečně Veselý blues.
1: No, protože je to veselá písnička.
0: To je pravda. My si zasloužíme veselý, že jo, nakonec venku je hezky.
1: No tak samozřejmě.
0: Je léto. Co děláš, máš dovolenou nebo pracuješ?
1: Prosím tě, mám dovolenou a pracuju doma na baráku, dělám kamenné schody.
0: Takže jsi na Maltě takzvaně, jo? Na Maltě.
1: Jasně, na Maltě a Zlatý písky.
0: prosím tě, postav to rovně, ať nejsi doma terčem nějaký neoprávněný kritiky, jo?
1: Ne, určitě.
0: A teďka, jestli jdeš mít nářadí, protože je 8:45 a už bys tam neměl dělat rachot, tak ti k tomu pustím právě to konečně Veselý blues. Tak si to taky zaspívej u toho, jo?
1: Vítku, díky moc, mějte se krásně všichni. Ahoj.
0: Ahoj, čau, čau.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: veselý.
1: Tak to bylo konečně veselý blues pro Tomáše, aby se mu dobře dělali na dovolený schody. A já už mám na telefonu pana Břetislava. Břetislave, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Tak co to bude za písničku?
2: Bude to písnička od Willieho Nelsona, Blue Eyes Crying in the Rain, protože moje žena má zázračně modré oči.
1: No, Břetislave, to je důvod jako řemen. To je důvod jako řemen. Kde nás posloucháte?
2: Posloucháme vás na Oravici na Slovensku pod Roháčema.
1: No tak to je krásný. A jste tam vyjeli jen tak, tam, že to tam máte rádi, nebo proč zrovna na...
2: Máme to tady rádi, je to tu úžasné. Jezdíme tu až asi 20 let.
1: No tak to je hezký. Jak dlouho jste s paní spolu? S tou paní, která má tak krásně modrý oči. Tak jak dlouho?
2: No, které mě uhranuli před 50 lety, jsme si řekli své ano, tak jsme si to zajeli, tak zazpomínat na to.
1: No tak to je krásný. Tak pane Břetislave, já vám přeju, ať to vzpomínání je krásný a příjemný, ať máte hezký počasí, ať si to tam užijete. Pozdravujte svoji krásnou paní s modrýma očima a my ji pouštíme Willieho Nelsona, Blue Eyes Crying in the Rain. Mějte se, ahoj, naschle.
2: Ahoj, ahoj. Dík.
3: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byly Blue Eyes Crying in the Rain pro Břeťu a jeho manželku s modrýma očima na Oravici a já mám na drátě Tomáše. Tome, ahoj. Slyšíme se? Slyšíme se? Haló. Je to strašný teda, kvalita signálu strašná, tak rychle, co si dáme zahrát?
1: Dáme si od Hanzy vyčítal a táhnu se jak těsto štrudlu.
0: A proč?
1: Líbí se mi ty jeho texty a tohle je taková text.
0: Tak to je hezký. Já slyším, že jedeš v autě, tak tě nebudu otravovat povídáním. Popřeju ti šťastnou cestu, jak se říká, kolama dolů, anténou nahoru, gumový blatníky, gumový patníky a dobře dojeď. Ahoj!
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Honza Vyčítal a ten byl pro Tomáše do auta, který jede kamionem domů. A já mám na telefonu Davida. Davide, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer, slyšíme se. Tady je David z Ostravy, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuji za posluchače, co si dáme?
1: Tak, bude to od Plavců písnička Brnění.
0: Já ji nemám od Plavců, mám ji jenom od Honzy Vančury, ale to asi nevadí.
1: Doufejme, že to bude hodně podobné tomu od Plavců.
0: Ano.
1: Verzi. A bude to proto pro rozšíření hudebního obzoru všech posluchačů. Protože tuhle tu písničku jsem v to Brnění jsem z rádia ještě neslyšel.
0: Mm-hmm.
1: A když slyším originál americký, tak to Brnění je mému sluchu tomu originálu podstatně blíž než Frankie Louhan,
0: no
1: který
0: je
1: taky coverem toho originálu.
0: Tak jo, no tak to zkusíme. Tak prosím vás, milí posluchači, David nás teďka hudebně vzdělá a je na vás, abyste posoudili, která verze je blíž originálu. David říká, že právě ta, co teď pustíme. Je to tak?
1: No, říkám, uvidíme ta verze od Honzy Vančury, uvidíme, jaké to je.
0: Jasně.
1: Ale...
0: Jasně.
1: Ta původní verze od Plavců z nějakých těch, já nevím, 70. let, kdy to vydali, tak to je mému uchu podstatně blíž tomu originálu než Franky.
0: Tak se bude modlit, aby to bylo taky taková písnička, aby to nebylo něco jiného. Jo? Davide, děkuji, že posloucháte, děkuji vám, že jste zavolal a přeju vám hezký večer. Naschle, ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country, je vše, co se vám líbí. Právě doznělo brnění od Honzy Vančury a to si nechal zahrát David z Ostravy se slovy, že je to podobnější originálu než Frankie Louhan. Tak Davide, já musím říct, že pro mě teda jo, souhlasím s váma. Ale teď už mám na telefonu Miloše. Miloši, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Tak co si zahraje, Miloši?
1: No já bych chtěl zahrát Slavíky z Madridu pro babičku, s kterou jsem už 54 roku a já jsem teďka na Baťově kanále.
0: Aha.
1: A ona je doma.
0: No, hele, ale Miloši, musíme říct, proč Slavíky z Madridu?
1: Protože já mám rád Slavíky z Madridu hrozně rád, vladu, a babičku mám taky hrozně rád.
0: Jo, to znamená, máš rád písničku Slavíci z Madridu stejně jako babičku. To bych řekl, že je důvod jako dobrý. A prosím tě, na Baťově kanále seš na nějaký lodi nebo jen tak
1: ano,
0: v kempu?
1: Ano, na Baťově kanále jsem na svý lodi.
0: No, tak to teda řeknu, Miloši, to umíš žít teda. Tak to tý babičce tu písničku musíme pustit, aby nebyla naštvaná, že je doma sama, že jo?
1: Jo.
0: Tak jo, prosím tě, tak se nám tam neutop, pořádně brázdí kanál a já ti to pouštím. Hezký večer, ahoj.
1: Pohoda, děkuju.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

nástrahtích čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si svět.

0: Tak to byli slavíci z Madridu pro Miloše, který se plaví na Baťově kanálu, posílal to babičce, protože jí má stejně rád jako tuhle písničku. A já mám na drátě Voříška s dvojitým V. Voříšku, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Tak a co si pustíme?
1: No, já bych požádal o písničku od Babiho Rivoli Zvláštní znamení Woodcraft.
0: A proč?
1: Protože Vaby mě kdysi dávno neskutečně ovlivnil, když jsem měl možnost ve svém raném mládí se s ním osobně nějakou dobu stýkat. Mm-hmm. A myslím, že mě nasměroval do života jako jeden z mála neskutečně úžasných lidí.
0: Mm-hmm. Tak to bych řekl, že je důvod jako fík teda. Co děláš, Voříšku, takhle večer?
1: Sedím v dílně a šiju tady z kůže.
0: To je hezký. A proč jsi s dvojitým ve Voříšek?
1: No, abych se odlišil od těch ostatních pesů.
0: Tak to je hezký. A co šiješ z kůže?
1: Boty. Teďka jdou na peněženku.
0: peněženku, to je hezký, no. A to si šiješ jako koníčka, nebo to máš jako práci, nebo tě to baví?
1: Tak, jako půl na půl, ale spíš jako hodně většího koníčka.
0: No tak to je hezký. A kde můžem třeba tvoje věci vidět, kdyby někdo chtěl, já bych chtěl peněženku od Voříška, si někdo teďka říká u rádia, jo, tak kde by třeba mohl najít? Máš nějaký webovky nebo něco?
1: Třeba když se podívá na gyart.cz, tak určitě si takhle můžu propagovat.
0: No jasně, gyart.cz a tam uvidíte peněženku, kterou Voříšek teďka šije a Voříšek ji bude šít a my mu k tomu pustíme Babiho Rivolu a Zvláštní znamení Woodcraft. Je to tak?
1: Jo, tak jo, díky.
0: Hezký večer, měj se báječně, ať to šití jde, ahoj.
1: Taky, nápodobně.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, posloucháte Country je vše, co se vám líbí, čili si zavoláte, jakou chcete zahrát píseň a proč. To před chvilkou udělal Voříšek a kšití peněžence si nechal zahrát Babího Rivolu, zvláštní znamení Woodcraft. A já mám teďka na telefonu Jardu. Jardo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, tady Jarda z Prořimova, já ti zdravím, Vítku.
0: Tak co si dáme?
1: Ale vybral jsem tu Ališi písničku, to víš.
0: Jasně, a proč
1: tuhle? A z jakého důvodu musím zahrát, že tuhle písničku mám hrozně moc rád, jak jsem ti povídal mimo éter, a taky bych tím pustil pozdravit ty Ališi a že se určitě jeli setkáme.
0: No, to ti přeju, Ališi je krásná ženská.
1: Jo, dá se tím povídat,
0: hlavně pozor.
1: Pozdravil taky pár krát na koncertě, teď mi to bohužel nevyšlo, nikde hrála blízko, ale neměl jsem na ní tam zajet čas.
0: No, tak no. Třeba to příště vyjde. Co děláš, Jardo, takhle večer?
1: Ale teď tady prohlížíme, jsme venku u baráku a prohlížíme kamarád má sbírku bankovek v obálkách, takže nějak prohlížíme jeho sbírku.
0: Hele, a nějaký aktuální bankovky nebo samý historický?
1: Starší, jo. Starší, no nějaký má
0: starší,
1: sbírku, má jim.
0: Protože a kdybyste prohlížili...
1: A tady kouříme tady.
0: To je hezké. Co kouříte, kluci? Cigára?
1: Tak... cigára a já mám fajfku.
0: Fajfku, to je hezký. No. Tak to ti závidím. Hele, tak si užij fajfku. Užívejte si prohlížení těch starších chechtáků a já vám hraju tu Ališi, jo?
1: Jo, díky, hra. Ahoj.
0: Ahoj, čau, čau.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byla Ališi pro Jardu z Pelhřimova a já mám na telefonu Jarina z Ládví. Jarine, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj Vítku, ahoj, zdravím tě moc, já tě po dlouhý době slyším. A jestli bys tam mohl dát něco od Cashe.
0: Johnny Cash, Cats in the Cradle, no a proč Cashe teda?
1: Já nevím, tak nějak, mám ho rád a něco jako, je to taková změna, je to takový prostě country.
0: A hlavně je to bůh country, že jo, co si budeme povídat, přesně prostě tak, každý může říkat, co chce, Johnny Cash je Johnny Cash, tak. Co děláš takhle večer, Jarine, prosím tě?
1: Já jsem přitáhnul asi před hodinou ze sauny, teď jsem takový vláčný, dal jsem si pivo a poslouchám a jsem rád, takže jsi zase po delší době slyšet.
0: Já jsem byl nadovolený a měsíc jsem tady nebyl, měsíc jsem se na vás vyprdnul, to jsem si dovolil takhle, člověče.
1: No to nevím, jak se z toho teda omluvíš.
0: To budu muset teďka pracovat, abych to odčinil, tak doufám, že mi to prominete jako posluchači.
1: To určitě, rád tě slyším.
0: Tak jo, tak Jarine, hezký večer, užij si to pivo, jo? A no, pouštím Johnny Cash, Cats in the Cradle. Měj se, ahoj.
1: Tak taky díky, ahoj, měj se, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Johnny Cash pro Jarina z Ládví a já mám na telefonu Jardu Sviště z Lišova. Jardo, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Tak prosím tě, co si zahrajeme, mi řekni.
1: Zahrajeme si Tunel jménem Čas.
0: Tunel jménem Čas, od Hobous tedy, jo?
1: Od Hobous, ano.
0: A proč právě tuto?
1: Já si myslím, že je to pro všechny kamarády, kteří putují a začínali vlastně před nějakým 40 lety, když tyhle písničky jeli.
0: Mm-hmm.
1: Ta písnička je pořád taková živá pro všechny.
0: Mm, to je pravda, ta písnička je takovou jako hloubku, že jo, je taková hodně nadčasová a je hlavně krásná, takže to bych řekl, že je dobrá volba. Prosím tě, ty jsi úplně poslední dneska, kdo se dovolal. Další pokračování country je vše, co se vám líbí, bude v pondělí 3. srpna. A ještě teda já neště propustím, jo, tak ty mě musí říct, co děláš teďka takhle, z večera.
1: Teď jsem na zahradě se po práci, skončil jsem 6, takže na mě to udělal doma ještě.
0: No,
1: teď jsem koukal na oblohu, sedím na zahradě, koukám na oblohu a...
0: Počasí jaký? Zima dneska docela, že jo?
1: Je tady vítr u nás, ale jako je to příjemný pořád.
0: No a neprtí. Probíhá čajíček, kávička, pivíčko nebo něco?
1: No, Samsung jsem si dal. No.
0: Samsung si zdal, no to je dobrý, no. A zůstane u jednoho, budeš kulhat, nebo dáš ještě na dobrou noc aspoň jednoho, ne?
1: Ještě jednoho na dobrou noc asi, jo.
0: To si myslím, že jo, že to je dobrý. No a zítra do práce, nebo jak to máš?
1: Zítra do práce, no, samozřejmě. No
0: tak to si statečně, ale zase je dobrý, že zítra je pátek. To tak, znamená bláznu svátek a po něm hned víkend, tak to bude dobrý, ne?
1: Je to tak, Křičná sobota, tomu říkáme, ne?
0: Tak Jardo, já moc děkuju, že jsi zavolal, děkuju, že posloucháš, přeju ti hezký večer, ti chutná ten Samson a někdy se těším zase na slyšenou, jo?
1: Měj se ty krásně, ahoj. Všichni.
0: Ahoj, ahoj. A prosím tě, ty jsi dneska úplně poslední, takže nezapomeň na to, že bys si z toho měl trochu vážit, jo? Tak něco hezkého řekni posluchačům ještě. Řekni třeba posluchači, těším se na vás příště, nebo něco takového řekni.
1: Já si myslím, že užívejte si každý den a tahle muzika, co tady hraje vlastně na tom country rádiu, je asi jedno z nejlepších. No. Když si můžeme vybírat ještě dokonce, tak je to úžasný.
0: Jardo, jenom dodám amen. To byly svatý slova. Měj se krásně, hezký večer. Čau, čau.
1: Ahoj.

0: Je 21 hodin. Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Dnes jste mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country Rádio.

Krásný dobrý večer, máme čtvrtek 23. července, svátek má Libor, je 21 hodin a skoro 10 minut. Vy máte naladěno večerní vysílání Country Rádia, kde je vaším dnešním průvodcem dneska výjimečně Vítek, protože Petr Kocman byl na parníku, tak by to obojí samozřejmě nestihnul. Petr vás srdečně pozdravuje a těší se na vás zítra. No a co nás čeká dneska, tak samozřejmě spousta krásné muziky, Brontosauři, Petr Spálený, Marien, Michal Tučný, Aleš Petržela, Věra Martinová. Podíváme se do kalendáře, protože je tam ten Libor, tak to je poměrně hodně rozšířené jméno. V druhé polovině hodiny byste měli zbystřit, protože budeme soutěžit o vstup nebo o účast na našich narozeninách 35. Ta oslava proběhne 15. srpna ve velkém stylu, o tom si něco řekneme. No a potom si také musíme říct, jaké bude počasí v noci a zítra, protože venku to nevypadá úplně jako super. Na druhou stranu po těch teplech a po těch horkách je dobrý, když se nám ta obydlí trošku vychladí a od neděle zas má být hezky. Tak jdeme na to, začínáme z Ostra, Brontosauři, Slunovrat. Brontosauři, to je taková ta naše klasika. Krásný večer a příjemný poslech vám ze studia přeje Vítek.

0: Country Radio.
1: Jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

kuchyně spolu po rukou. A jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak uši chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si souci záskou, berem to snad záskou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

Na Country Rádiu dohrál a dospíval Aleš Petržela svůj Cukr a sůl. No, nastal ve 21 hodin 23 a čtvrt minuty ten správný okamžik se podívat do kalendáře, protože dneska je tam Libor. Já znám těch Liborů spousta, jeden se jmenuje Rajdl, jeden se jmenuje Šrámek. A Liboru je poměrně hodně. Představte si, že to je 35. nejčastější jméno dle jména statistiky, protože Liborů je přes 31 100. Mužské křestní jméno Libor by mělo mít stejný původ jako slovanské jméno Lubor. Překládalo by se pak ze staročeského slova ljub, jako líbí, líbezný nebo milý. Jméno však může vycházet i z latinského slova liborius. Význam by potom byl jako svobodný, volný z latinského liborius, anebo obětavý, obětující se z latinského slova libare. Tak, ať líbezný, milý, obětující se nebo volný, tak všem Liborům přejeme z Country Rádia všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radost ze života. Rovněž přejeme vše nejlepší všem těm, kteří dneska slaví narozeniny, narodili se tedy 23. července. No a když slavíte cokoliv jiného, jen tak radost ze života, tak vám taky přejeme všechno nejlepší a posíláme dárek. Michal Tučný a Greenhorns, Michalův song. Všechno nej.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na žižkaperku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor, že na country rádiu.

svých snah, protože jen jednou mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá, vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Já jsem vám slíbil, že vysoutěžíme vstup na oslavu našich narozenin, takže si připravte telefony a vytáčejte 210 323 333, protože ten, kdo se dovolá a správně zodpoví otázku ze života Country Rádia, ten bude mít šanci právě dva vstupy vyhrát. Smůla je, těch lidí, kteří se můžou zúčastnit, je jenom 350. A všechny vstupenky, které se dali koupit, tak ty už jsou daleko vyprodaný. Čili jediný, jak se tam dá dostat, je, že vyhrajete. Jinak samozřejmě ta oslava bude probíhat v přírodě. Bude to 15. srpna v 8.57 z Braníku, z pražského nádraží Braníku, vyjede speciální narozeninový vlak do Pikovic. Tam budete moct na Petrově vystoupit a jít rovnou do Pikovaru nebo je do kamenného přívozu a projít se s moderátory Country Rádia, skončíte opět v těch Pikovicích a tam v Pikovaru bude probíhat velká, velká oslava, která oficiálně začne v 15 hodin 15 minut, kdy se slavnostně zakrojí dort. Pozor, já už tady mám volajícího nějakého. Halo, halo, Vítek, Country Rádio, kdo se dovolal?
2: Ahoj, Vítku, tady Jarda z Prahy a jsem se dovolal.
1: No, Jardo, ale nemáš vyhráno ještě, rozumíš, protože máš šanci si šáhnout na dva vstupy s tričkama na tu narozeninovou oslavu, ale já ti dám poměrně záludnou otázku. No, když ji nezodpovíš, tak promáchneš šanci, je ti to jasný, jo?
2: Já tak věřím, že budeš milosrdnej.
1: Já jsem tvrďas, hele, žádný milosrdenství, já jsem tvrďas jako žádný milosrdenství. Vstupu je málo, je po ně potřeba bojovat.
2: Já vím,
1: tak prosím tě, ve hře jsou teda dva, jo, a já se tě teda zeptám, jestli neznáš nějaký moderátory Country Rádia, který by hráli v nějakých kapelách. Aspoň třeba řeknu, budu tvrdej, dva.
2: Jo, určitě no, tak určitě Jakub Jiroušek z Nový Strun, Petr Bouza z Asonance a moderátor Milan Schmidt, ten má víc kapel, San Johnny a s tím Průša Bandem určitě ještě hraje taky.
1: Hele, a jsi si jistý, že to je dobře, jo?
2: Já určitě jsem si jistý.
1: Nepoplec to.
2: Snad ne, doufám, že ne, to bych se jako zlobil.
1: Ne, jasně.
2: Jupi.
1: Jardo, vstupy jsou tvoje, tak doufám, že se tam uvidíme. Hele, a prosím tě, ty pojedeš až do kamenného přívozu a potom půjdeš pěšky tou posázavskou stezkou, anebo vystoupíš rovnou, pojedeš do pivovaru, odkud budem živě vysílat. Vypadá to, že si to vylosuju já, že odtamtud budu vysílat živě já. Jinak tam budou všichni, tam nebude chybět Milan Schmidt, Petr Kocman, Miloš Keller, Tomáš Adamec, Kuba Jiroušek, Patrola Šlapeto, Míra Paléček, Honza Vančura, hrát tam bude Jirka Vondráček, Petr Bohuslav, San Johnny s Milanem Schmidtem. Hele, bude to velký. Kdybys tam chtěl náhodou přespat, jo, tak si musíš podívat na webové stránky www.tábořištěpikovice.cz. A tam se dá objednat stanování, takže tam se potom do rána dorazíme.
2: Aha, a Vítku, budeš tam určitě taky, že?
1: Já tam budu na 1000% od rána, od nějakých 8 hodin. Nepojedu vlakem, protože budu muset být na místě ve studiu, ale budu tam určitě.
2: Jo? No, tak to jsem rád, jako jsem tě slyšel, rád tě tam konečně uvidím a jsem moc rád, že jsem se takhle, že se to zvládlo a děkuju ti moc.
1: Nemáš vůbec za co, Jardo, já ti gratuluju ještě jednou a těším se, že se potkáme. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Tak to byly Malina Brothers, odjíždím do Kalifornie, tak jestli dovolíte, tak aspoň jim řekneme, jakou budu mít na cestu počasí, co vy na to. Dnešní noc totiž bude chladnější, bude totiž polojasno až skoro jasno, zpočátku místy, na severovýchodě po celou noc bude oblačno až zataženo dokonce se slabými přeháňkami. Naprší tak zhruba do 2 mm. Nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 7 stupňům, při slabém větru až k 5 stupňům. V 1000 metrech na horách ale bude tepleji, tam bude kolem 7 stupňů. Ale pozor, v oblasti Krušných hor a Šumavy, tam může být dokonce slabý mrazík. Foukat v noci bude slabý, místy mírný severozápadní vítr. Tlaková tendence slabý vzestup, během noci postupně setrvalý stav. Rozptylové podmínky v noci budou mírně nepříznivé, ale místy i dobré. Jinak, kdyby vás to zajímalo, tak sluníčko dneska vyšlo v 5 hodin 18 minut a zapadlo ve 20:57, čili zhruba před hodinou. Pranostika na dnešek říká, že prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří. To by znamenalo, že porostou houby, tak to bude dobrý. Jinak, když se podíváme, jaké jsou rekordy počasí, které se vztahují ke dnešku, to znamená ke 23. červenci, tak vězte, že největší teplo bylo v roce 2009, to bylo plus 34,1 stupně Celsia. Největší zima byla v roce 1978, to bylo plus 9,3 stupně Celsia a normální teplota pro dnešek je 20,4. Tak tolik o počasí a teď si dáme ještě, protože máme 21:47, tak si dáme Vlastu Redla za 10:10. Neřiďte si hodinky, ještě máte 2,5 minuty čas, ale skoro nám to sedí. Tak ať se vám to hezky poslouchá.
1: Ve středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si.

šachu v zahrádce rušné. Sleduju, aby mi neujel zas. Vyměním dva pěšce za věž, to je snad slušné. A z koncových světel si odečtu svůj přesný čas.

0: Ve středu zabalím kufr a zavolám taxík.
1: Country Radio. Nejvíc country.

0: Je 22 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Dnes jste mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country rádio.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

Willie Nelson, Made in Texas, nás přivedla až k 22. hodině 8. minutě. Řekl bych skoro, že se večer 23. července překlopil do noci. Do konce dne nám zbývají ještě necelé 2 hodiny, které strávíme společně ze studia Country Rádia. Vás zdraví srdečně Vítek. Omlouvám kolegu Petra Kocmana, který byl dneska na parníku, takže se nemohl rozpůlit a být i zde, ale zítra se na něj už můžete těšit. No a co nás čeká v této hodině? Tak se podíváme na to, co významného se stalo 23. července v historii lidstva. Potom si dáme nějaký tip na výlet, protože je čtvrtek, tak abyste se mohli připravit. Podíváme se na to, jak to bylo s Bonanzou minulou neděli, kdo nám vyhrál. A podíváme se, jak to vypadá na internetu s hlasováním. A rovněž si řekneme počasí, jak na noc, tak na zítřek. Máme toho prostě spoustu. A budeme si krásně hrát. Teďka mám tady takový jako pěkný kousek. Glen Campbell, Gentle on my mind. Já doufám, že se vám bude líbit. Příjemný poslech.

Míša Pávová, jednou tě najdu a představte si, já jsem hledal, co všechno se stalo 3. července, což je 204. den roku a tak do konce roku zbývá 161 dní. A našel jsem, že třeba v roce 1748 byla vytvořena zemská deputace pro Čechy, jejímž úkolem byl přechod na nový berní systém. V roce 1829 pan William Burt si ve Spojených státech patentoval psací stroj, čili od dneška v roce 1829 se dal používat psací stroj. V roce 1848 skupina pražských podnikatelů založila kladenské kamenouhelné těžařstvo. Kdyby viděli, co z toho dneska zbylo, tak by jim tekla slza. V roce 1891 vzduchoplavec Surkuf podnikl balonem pojmenovaným Výstava první volný let balonem v Čechách. Přistál na louce blízko hostince na Zelené Lišce, což je na Pankráci. V roce 1903, tady mám informaci pro autíčkáře, byl prodán první model automobilu Ford, byl to model A. V roce 1923 pan Karel Čapek přijel na dovolenou do Jindřichova Hradce, aby tam dokončil román Krakatit. Karel Čapek tam strávil dovolenou do 3. září spolu s rodinou svého bratra Josefa. Tady mám něco pro filmožrouty. V roce 1926 filmová společnost Fox Film koupila patent na systém MovieTone pro záznam zvuku na film. Pak další událost mám o dost později, a to sice z roku 2015, kdy Keplerův vesmírný dalekohled americké NASA objevil první naší Zemi podobnou exoplanetu, obíhající v obyvatelné zóně kolem Slunci podobné hvězdě. A poslední, co tady mám, v roce 2021 byly v Tokiu zahájeny 32. letní olympijské hry, které se původně měly konat v roce 2020, ale z důvodu probíhající pandemie COVID-19 byly o rok přesunuty. Tak tolik události vztahující se k dnešnímu datu, to znamená 23. července, a pokračujeme. Jaroslav Uhlíř, Severní vítr. Příjemný poslech.

Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Ferty.
1: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Rádio.

Slíbil jsem vám na začátku hodiny nějaké tipy na výlety na víkend nadcházející, to znamená na sobotu, neděli, a použil jsem proto web, který se jmenuje kudyznudy.cz. No a tam píšou, že třeba mezi 25. až 1. 8. v Náměšti nad Oslavou, což je v kraji Vysočina, probíhají folkové prázdniny, čili jestli máte rádi folkovou muziku, nezapomeňte se podívat do Náměště. Od pátku do neděle probíhají Zlaté dny ve Zlatých horách, což je v Olomouckém kraji. Na zámku Loučeň, což je ve Středočeském kraji, se 25.7. proběhne Mezinárodní den turistiky na boso. Zámek Loučeň ve Středočeském kraji 25.7. Máme ve Středočeském kraji taky zámek Žleby a tam probíhá 25.7. večer otevřených bran na zámku Žleby, takže krásná akce, je to místo, které určitě stojí za zhlédnutí. Jste-li z Libereckého kraje, tak vězte, že v Kořenově probíhá 25.7. Anenská sklářská slavnost na Jizerce. Rovněž jste-li z Jihomoravského kraje, z Blanska, tak probíhají v sobotu speciální archeologické prohlídky Kateřinské jeskyně. No a ještě jeden tip tady mám zajímavý. 25.7. probíhají v Buchlovicích na zámku Buchlovice ve Zlínském kraji slavnosti česneku. Tak kdo máte rádi česnek, určitě se tam nezapomeňte vypravit. Tolik pár tipů, nezapomeňte, že spoustu dalších najdete na webu Kudy z nudy. No a teď už, písnička, Jarda Samson Lenk a Vášky. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Za 10 minut 11 máme, milí posluchači, dvě povinnosti do 11 hodin. A to sice říci si, jak bude v noci a zítra, a potom se taky podíváme na to, jak to vlastně bylo v neděli s tou Bonanzou. To je hitparáda, kterou pro vás připravuje kolega Miloš Keller. Tak začneme tím počasím a konstatováním, že noc dneska bude chladnější. Bude polojasno až skoro jasno, z počátku místy. Na severovýchodě po celou noc bude oblačno až zataženo, dokonce se slabými přehánkami. Naprší zhruba do 2 mm. Nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 7 stupňům, při slabém větru až k 5 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 7. V oblasti Krušných hor a Šumavy ale pozor, tam může být i slabý mráz. Foukat v noci bude slabý, místy mírný severozápadní vítr. Zítra, tedy v pátek, bude přechodně více oblačnosti, později přijde i vyjasňování. Ráno zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a během dne přechodně i jinde bude převážně oblačno. Ojediněle na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne večer od západu bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Zítřejší nejvyšší denní teploty vyšplhají na příjemných 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude jen kolem 20, v 1000 metrech na horách bude kolem 17. Foukat zítra bude mírný severozápadní až severní vítr, který bude odpoledne a večer od západu slábnout. Tlaková tendence, setrvalý stav nebo slabý pokles, rozptylové podmínky zítra budou dobré až velmi dobré. Tak tolik k počasí a teď se podíváme na Bonanzu. Měli jsme Bonanzu zahraniční v neděli. Bonanzu vysíláme každou neděli od 18 hodin. Soutěží tam 5 písniček, vždycky je to nějak tematické, to zná buď to je folková, countryová, americká a podobně. Tak tentokrát to ve vysílání v neděli vyhrála kapela The Roadhammers s písničkou Girl on the Billboard. Jestli je vám bude povědomá, tak vězte, že je to písnička, kterou hrajeme, ale od jiných interpretů. No a vy máte šanci... Toho, kdo vyhrál ve vysílání, už asi neovlivníte, ale na internetu, když půjdete na naše webové stránky countryradio.cz, program Bonanza, tak tam vidíte všech 5 soutěžících, můžete si je pustit a zjistíte, která se vám líbí a pro tu písničku můžete hlasovat. Jak se tak koukám, vítěz z vysílání to má ještě jako docela jasné, tak zkuste podpořit ty ostatní. No a jdeme na to, vítězná písnička Bonanzy právě teď, The Roadhammers, Girl on the Billboard. Příjemný poslech.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

měl 17. desítku a žízeň pořád rostla. A podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny. Za celý večer neřekl nic, jen šilhal. Do té

zadní sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad,

mám stichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, bej Luster nebo Můra. A nápis máš dvě možnosti, bej Luster nebo Můra.

0: 23 hodin. Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Dnes jste mými hosty, pánové.
0: Posloucháte Country Rádio.

Jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

Šandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si k Šandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

šandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky.

0: they don't understand. Your man, you hear me talking, honey? Understand. Your man, remember what I told you. Understand.
1: Tak to byl krásný kousek, Johnny Cash, Understand Your Man. Písnička, která nás přivedla k 23. hodině 10. minutě. Zahájili jsme spolu poslední hodinku dnešního večerně nočního vysílání, teď už spíš asi teda toho nočního, a ze studia Country Rádia vás srdečně zdraví Vítek. Omlouvám Petra Kocmana, měl dneska nějaké profesní hudební povinnosti, konkrétně byl na parníku, takže nemohl dnes vás pobavit a určitě se o vás vzorně postará zítra. No a co nás v té poslední hodině čeká? Tak vy máte ještě zhruba 50 minut na to, abyste popřáli všem Liborům všechno nejlepší k svátku, jestli jste to teda doteďka neudělali. Společně se podíváme na nějaké věci z programu Country Rádia, to znamená, co vás čeká zítra v pátek a co vás čeká o víkendu. Povíme si něco o oslavě, která je spojená. Skupina Asonance slaví 50 let a 35 let folku na Country Rádiu, čili si můžeme připomenout i nějaké detaily o té oslavě narozenin Country Rádia, která proběhne 15. srpna. No a řekneme si také něco o počasí a k tomu si budeme hezky a krásně hrát. Čili jestli jdete teďka spát, tak já vám přeju dobrou noc a pustím vám Mirka Černého, Country Beat Jiřího Brabce, Zatím, co ty spíš. Tak si nechte zdát něco hezkýho. Dobrou noc a příjemný poslech.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

Slíbili jsme si, že se podíváme na to, co vás čeká ještě ve vysílání Kantridary a ten okamžik je právě tady. Tak my se spolu rozloučíme o půlnoci a od půlnoci můžete poslouchat reprízu trampských tamtamů, které jsme vysílali v úterý o 19 hodin. Je to pořad, který pro vás připravuje Kuba Jiroušek, čili je to repríza z tohoto úterý a tématem bylo, že s dobrodruhem Milanem Daňkem si Kuba povídal o amerických indiánech. Původní obyvatelé Ameriky se stali pro české trampy symbolem života v přírodě a touze po svobodě. Jsou romantické představy v souladu s dnešní realitou, tak o tom se dozvíte právě v repríze trampských tamtamů po půlnoci. Ráno v 6 hodin se na vás těší Kačka s Vláďou, samozřejmě v ranním vysílání a jedinou zásadní změnou pro zítřek je to, že nebude kolega Miloš Keller, čili Milan Schmidt s vámi bude zítra úplně celý den až do 18 hodin s tím, že od 17 hodin jsou písničky na přání. Chcete-li si objednat na zítra, tak už můžete jenom SMS bránou 720 00 11 11, protože to se dělá v den, kdy chcete nechat zahrát. Večer v čaji od 6. si zopakujeme Tuláckou stezku. Zítra to bude Větrný mlýn v Porubě. Pak budou Fígla Dobroty, Františka Mlsoty, Koně na Country Radio s Bárou Hyhalovou. To je rozhovor a pořad, který připravuje s Milanem Schmidtem. V pořadu Country pod kapotou se podíváme na to, jak by se správně mělo pečovat o interiér automobilu. No a večer v 19 hodin, kdy máme pravidelné pořady, tak zítra to bude premiérové vydání pořadu Dostaveníčko s První republikou a ten nám nabídne exkurs za životním příběhem Vojty Náprstka, u něhož si letos připomínáme 200 let od jeho narození. No a od 20. večerní s vámi bude kolega Petr Kocman, čili country je vše, co se mi líbí, aneb večerní hlídek s Petrem Kocmanem. Ve 23 hodin zítra bude noční country jam, což je hodina originál americké country. No a o víkendu, co vás čeká, tak samozřejmě bude to víkendový pokec a tentokrát bude to téma, jak přežít léto. Víkendová polední siesta bude věnována bratrům Nedvědům. Bonanza se píše, že by měla být americká, tak uvidíme, čím nás Miloš překvapí. No a v neděli vysíláme o 19 hodin taky pořad Zdravíčko doktore a tam bude repríza rozhovoru s doktorem Jiřím Stejskalem na téma funkční urologie, cesta k léčbě inkontinence. No a nedělní večer tradičně uzavírá Milan Schmidt se svým pořadem Album týdne a tentokrát si budeme pouštět album z roku 2021, které se jmenuje Zatracení blázni v režii Petra Novotného a Petra Michala a natočila ho kapela Falešná karta. Tak na to se můžete těšit zítra a o víkendu a teď už se můžete těšit na Johnnyho a Pozdravujte Rose. Příjemný večer.

že vydrželi čekat tolik let. A Rose, ať si najde hodnýho chlapa, vždyť přece pro mě

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Medicine man,

Dolly Parton na Country rádiu I Will Always Love You. Tuto písničku znáte určitě z filmu, z mnoha variant od mnoha interpretů, tak vězte, že právě toto byl její originál. No a než si pustíme KTO a Martu, tak si připomeneme dvě oslavy, které se váží v podstatě k jednomu výročí, a to sice k 35 letům Country rádia. Ta hlavní oslava proběhne 15. srpna v pivovaru Pikovice, ten pivovar se jmenuje Pikovar, a vyjíždíme v sobotu v 8.57 z pražského Braníku speciálním narozeninovým vlakem. Pojedeme do Pikovic, tam bude se vystupovat v Petrově u Prahy, a ty, kdo se budou chtít jít projít, tak pojedou až do Kamenného přívozu a odtud budou do Pikovic pěšky. V Pikovaru, to je restaurace u Dolejších, se můžete těšit na setkání s moderátory našeho Country rádia a na celý den se tam bude vysílat živě přímo z areálu a vy budete mít možnost tam všechny potkat. No a v 15.15 dojde ke slavnostnímu zakrojení dortu a pak bude vystupovat a hrát Honza Vančura, Jirka Vondráček, Petr Kocman, Denisa Marková. Denisa Marková trénuje na vysílání, tak možná bude i víkendová moderátorka. Petr Bohuslav vystoupí, potom Milan Schmidt, San Johnny a další, takže se máte na co těšit. No a když to náhodou nestihnete toho 15. srpna, tak máte možnost uskutečnit nebo podívat se na koncert skupiny Asonance 12. září 2026 od 16 hodin v areálu na Konopišti. A bude to 50 let výročí Asonance a 35. výročí folku a country na Country rádiu. Vstupenky jsou v předprodeji na Fairplay a v podstatě na tom amfiteátru Konopišti uslyšíte všechny písničky, které znáte z 11 alb Asonance, včetně tradičních irských a skotských balad s českými texty, a připojí se také skvělí muzikanti z Marien a Isary se svojí tvorbou, takže se určitě máte na co těšit. Jinak vstupenky ještě stojí 700 korun, ale pak když budete kupovat na Konopišti, tak už to bude za 800. Všechny tyhle ty informace najdete na našich webových stránkách countryradio.cz, kde je v podstatě na té hlavní straně odkaz jak na koncert skupiny Asonance, tak na tu naší skvělou oslavu, kde se na vás těšíme. Nezapomeňte, že na oslavu 15. srpna se už lístky koupit nedají, jsou vyprodány a dají se jenom vysoutěžit v našem vysílání. Tolik o oslavách a teďka už ta slíbená Marta od KTO.

Olympik a Dej mi víc své lásky si o ní říkají už od roku 1965. No, máme za chvilinku půlnoc, tak je čas na rekapitulaci počasí a na rozlučku. Tak začneme tím počasím. Protože během dnešní chladnější noci bude polojasno až skoro jasno. Místy pak bude oblačno až zataženo se slabými přeháňkami. Nejnižší noční teploty klesají k 11 až 7 stupňům, při slabém větru až k 5 stupňům, v tisíci metrech na horách bude o 2 stupně tepleji, tam bude 7. A v oblastech Krušných hor a Šumavy ale může být i slabý mráz. Foukat v noci bude slabý, místy mírný severozápadní vítr. Zítra, tedy v pátek, už za 5 minut, bude přechodně více oblačnosti, později ale přijde i vyjasňování. Ráno tak bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Na severovýchodě se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Zítřejší nejvyšší denní teploty vyšplhají k 21 až 25 stupňům, což je velmi příjemné. Na severu a severovýchodě území bude jen kolem 20 a v tisíci metrech na horách kolem 17 stupňů. Foukat zítra bude mírný severozápadní až severní vítr, který bude odpoledne a večer od západu slábnout. Čtvrteční večerně noční vysílání je ve svém závěru, vyčerpali jsme totiž spolu jeho program. Mějte dobrou a klidnou noc a úspěšně vykročte nejen do zítřka. Za příjemnou společnost vám ze studia Kantry Rádia děkuje a loučí se s vámi Vítek. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Vedle tématiky kovbojské dominuje již od první republiky až do dnes zábavě trampů, skautů a všemožných táborníků tématika indiánská. Za indiány se převlíkáme, někteří staví v české přírodě týpí a také zpíváme písně o jejich životě, ačkoliv o něm nevíme často zhola nic. Někteří však dají své touze po dálkách volný průchod a tak nám ostatním mohou vyprávět. Dnešní pořad věnujeme indiánům kmene Tarahumara a když vyjde čas, tak i Javalapity. Zavedená za nimi autor knihy Ti, kteří utíkají pěšky, dokumentarista, dobrodruh a hlavně tramp Milan Daněk zvaný Dany. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Pořad samozřejmě doprovodí tematické písně a pokud by vás cokoliv zajímalo, napište nám na SMS bránu, e-mail či využijte naši mobilní aplikaci. Přeji vám příjemný poslech.

0: Ladíte Country Radio, pořad Tremské tamtami, kde právě dozněly paběrky Marko Čermáka. My tu máme Milana Daňka a teď se ho budu ptát, ještě než vyrazíme za Indiány. Dany, my se tady budeme bavit hlavně o tvých cestách do dalekých krajů, ale pojďme teda trochu zpátky. Člověka s tvojí touhou po cestování já si představuju za minulého režimu na Tremské osadě převlečeného za Indiána. Bylo tomu tak?
1: No tak bylo to daleko dřív ještě, protože už od mládí já jsem měl štěstí vždycky na dobrý kamarády a my jsme si na ty Indiány hráli už od dětství, vlastně jsme tábořili nedaleko za naší chalupou na skale a tam jsme žili ve stanu, vařili jsme si a já třeba jsem si šil ten indiánský oblek, měl jsem čelenku a vlastně mě to vydrželo do teďka.
0: Ta přezdívka Dany se vzala kde, prosím tě?
1: Tak jednak to trošinku souvisí s mým příjmením, protože se jmenuji Daněk, ale vůbec to tak nebylo, protože my, když jsme chodili, myslím, do páté třídy, tak jsme zakládali ty foglarovské kluby pořád nekonečně a hledali jsme přezdívky a já jsem si našel v knížce Zlatokop od Zlaté řeky, kterou napsal Bob Hurikán, že vlastně Dany byl nejlepší indiánský stopař, tak jsem si to vlastně vybral a díky tomu mýmu příjmení mě to zůstalo.
0: Vy máte i osadu, kam jezdíš vlastně, jak jsem pochopil, asi celý život a vy jste osada sportovní, že?
1: No, já bych řekl, že spíš jsme byli osada sportovní, protože už máme nějakých 45 let, ale vlastně jsme se seznámili jednak na archeologických vykopávkách a jednak jsme dělali atletiku a vlastně ten sport a vlastně my jsme byli taková výjimka mezi těma trampama, protože my jsme byli prohibiční osada, nepili jsme alkohol a pořádali jsme i sportovní soutěže, dokonce jsme dělali 10 boj trampský, hlavně jsme dělali trampskýho železní muže. Vyhráli jsme tramskou fotbalovou ligu, která vlastně byla napříč celou republikou. Trošku to bylo organizovaný přes ten žlutý čtvereček v táborový oheň v Mladém světě, který tenkrát veškerý trampy napříč Československem spojoval.
0: Já jsem, nebo ty jsi mi to myslím říkal, že jste byli první triatlonisté, to mi řekni, jak to bylo?
1: No to tenkrát v Rudým právu byl článek, jak v té Americe, jak jsou ty lidi strašní a že tam měli závod, kde běželi maraton, plavali spoustu kilometrů a potom ještě 170 kilometrů na kole. No a vlastně to byl odstrašující článek a následující rok, to jsme měli ještě před vojnou, tak už jsme to u nás v Letovicích na Křetince pořádali taky.
0: Já jinak můžu říct, že s tím sportem to není úplně daleko, protože kdybyste Danyho viděli, tak dneska přišel tak jako trochu sešroubovaný, jo. Ty jsi byl na kole a sletěl jsi.
1: No, mám zlomenou ruku a vlastně za týden mám odlítat do Kyrgyzstánu, tak nevím, jak to dopadne, jestli vůbec odletím, nebo co tam vlastně budu dělat. Bude to určitě změna programu.
0: Víte, dobrodruh každým coulem. Každopádně tvoje první cesty do zahraničí dál byly asi hnedka po revoluci, že?
1: Tak byly už dřív, protože vlastně napřed jsme jezdili potom Československu, ale potom jsme objevili Rumunsko, Karpatské hry, takže jako naše cesty docela často vedly do Rumunska, kde tenkrát byla ještě, nebo do teďka je ta pravá divočina.
0: Tam vlastně jezdíš, nedávno tam byl vlastně taky, že ano?
1: Taky, no. A já jsem jezdil jednak s osadou a jednak s tábornickým oddílem, kde jsme si na ty Indiány taky hráli, tábořili jsme v týpí a vlastně, říkám, provázela mě ta indiánčina celý život, ale ty cesty první za Indiána hned nebyli, protože jsem si myslel, že vlastně ta Amerika, že to není ono a že se dá cestovat ještě za přírodníma národama, třeba do Afriky nebo na naši oblíbenou Novou Guineu.
0: Takže než jsi se vypravil do Ameriky za Indiány, tak předcházela Guinea a Afrika.
1: No, ta pravá divočina nebo ty pravý přírodní národy, tak to je určitě ta Nová Guinea, kam se vracíme. A vlastně ty Indiáni, to nám přišlo až tak, to tak nějak vyplynulo, protože vyšla knížka Bortu Run, Zrození k běhu a ta popisovala jeden indiánský kmen, který je běžecký a aby jsme mohli jezdit na ty divoké výpravy někam do pralesa, tak se člověk musí připravovat na to a ten běh je takový nejlepší, protože když někdo dělá cyklistiku nebo lyžuje, tak na to potřebuje ty lyže, potřebuje na toto kolo, ale běhat se dá úplně kdekoliv, takže já vlastně kromě toho, že mám rád celý život ty Indiány, tak celý život běhám a postupem času jsme běhali čím dál delší a delší tratě.
0: Tak o kmeni indiánském, který také běhá, si budeme povídat v dalším vstupu. Teď pojďme za muzikou. Ivan Mládek nám povypráví o návštěvě Indiána v jedné české hospodě, to je docela dobrý for. A poté Roman Pokorný zaspívá text Wabiho Rivoli o tom, jak mu někteří kamarádi za minulého režimu utekli do dálek a druzí seděli ve vězení. To si myslím je docela tematické.

že bych mohl u cesty stát, jak zrezavělá korveta, až půjdou kluci do světa, všechno mě otáhne pryč, já zahodím odbytu klíč, já odjedu první tramvají, tam, kde mě ještě neznají.

život mi klap. Na tramvaj neměl jsem jít, už mi zbývá jenom žít. Já se budu jen tak toulat krajinou a budu čuchat ke všem jarním květům.

0: Tremských tamtamech dospíval Roman Pokorný, my tu dneska máme Milana Daňka, teď se vydáme za kmenem Tarahumara, ale ještě předtím bych vás upozornil, už chodí první dotazy do studia, tak kdyby vás cokoliv zajímalo, můžete psát, my se k tomu pak ke konci pořadu dostaneme. Tarahumarové vlastně jsou kmen, který bychom našli v dnešním Mexiku. Jak jsi se za nimi tedy dostal a no vlastně, jak jsi se k ním dostal? Tím bych asi začal.
1: No tak to jsme měli pojezděný vlastně kolem celého rovníku, tu Novou Gvineu, Borneo, něco v Africe, Kongo. A vlastně jsme si říkali, že ten pravý přírodní život už v té Americe nebude, a potom vyšla knížka Born to Run, Zrození k běhu, a to byl takový běžecký western, kde byl popisovaný kmen Tarahumara jako indiáni, který doteď žijou jako tím přírodním způsobem života, sami si šijí oděvy, oni teda nemají koně, ale že běhají na dlouhé vzdálenosti, a vlastně to bylo takový neskutečný a jediná vlastně možnost, jak zjistit, jak to doopravdy je. Jinak ta kniha se stala strašně populární na celém světě, protože běžci, to je populární sport, tak to kupovali, bylo to velmi dobře napsané. Tak jsme se rozhodli, že tam do toho Mexika prostě pojedeme a zjistíme, jak to je, jestli je to pohádka, nebo jestli je to pravda.
0: Já tady mám knihu Ti, kteří utíkají pěšky, z tvého autorského pera. Oni si sami sebe nazývají Rarámuri. To jsou teda běžci. A teď mi ale řekni, proč tedy běžci? Ty pořád říkáš, že běhají, ale jak jako sportovně, nebo je to nějaká nátura jejich?
1: No je to vlastně běžecká kultura a vlastně byl to i způsob jejich obživy. Dřív oni tím během dokázali uštvat jelena. Vlastně byli jenom popsaní křováci a tarahumarové teď v poslední době, jako v minulém století, že to ještě uměli, protože to není jenom o těch běžeckých schopnostech, ale musí i tu zvěř dokázat pozorovat. A taky to bylo tím, nebo je to tím, že momentálně žijí na území, který je skalnatý, jsou to měděné kaňony, hluboké, a to je velmi nehostinný kraj. A aby se uživili, teď jsou takový putovní zemědělci, tak musí mít ty svý políčka daleko od sebe a vlastně obydlí mají daleko od sebe. Na koni se tam moc jezdit nedá, takže oni vlastně celý život běhají a mají to i jako kulturní slavnosti. Každou neděli mají takový, tak jako tady u nás na vesnici se chodí na fotbal, tak oni se rozdělí na dvě družstva, dvě komunity, proti sobě zápolí a na velkou vzdálenost před sebou kopou takový balon, takový míček, který je vyřezaný ze dřeva, a kdo dřív oběhne tu stanovenou trať, která je dlouhá, běžně 50 kilometrů, a ty největší slavnosti, tam se běhá až na 240 kilometrů, takže to jsou nejlepší vytrvalostní běžci světa, vlastně se o nich mluví.
0: Jak dlouho běží 240 kilometrů?
1: No tak běží to docela rychle, takže oni musí ještě ty balóny vytahovat, protože kolikrát se jim ztratí, takže bych odhadoval 10 kilometrů, že uběhnou tak za hodinu. A i s tím hledáním.
0: To je síla. Řekni mi, jak je to s jejich historií? Oni jsou hodně starý kmen a dřív žili někde v oblasti, kde žili Aztékové, nebo jak to bylo?
1: Ne. Oni vlastně, já jsem tu knížku nazval Utíkají, protože to slovo utíkají má vlastně dva významy. Můžeme jako běžet a můžeme taky utíkat jako kdyby před něčím. A Tarahumarové jsou velmi mírumilovný kmen a vlastně byli pořád někam zatlačováni. Dřív jejich sousední kmen jsou Apači, kteří byli takový bojovní výbojní, takže ustupovali těm Apačům, a potom přišli Španělé a oni vlastně byli zatlačeni do té nehostinné krajiny, těch kaňonů, kam mimo jiné utíkali taky ty desperáti a i ti Apači, někteří třeba tam působil náčelník Victorio v té oblasti.
0: Když se bavíme o náčelníkovi, tak možná k jejich náboženství. Já jsem se dočetl, že oni jsou, teda v tom náboženství mají takzvaný synkretismus, tedy to je nějaké vlastně spojení dvou a více náboženství, v jejich případě je to křesťanství a jejich původní. Je to tak?
1: Je to přesně tak. A je teda zajímavý, že Tarahumarové byli vlastně jeden z prvních původní kmenu. Možná je tam i česká stopa, protože tam byli čeští misionáři, kteří je přivedli na křesťanství a byli jeden z prvních kmenů, který k tomu, na to křesťanství přistoupil. Ale kdybyste to viděli ve skutečnosti, tak prostě ta jejich bohoslužba, nebo hlavně o Velikonocích, protože Velikonoce je to křesťanský svátek, ale oni se vyslečou, pomalují se a teď tam bubnují, běhají a prostě to indiánsky tam je a je to spojení toho jejich indiánského světa, světa duchů a vlastně na základě nebo na podkladě toho křesťanství. Jo.
0: Takže kostel bychom tam asi hledali marně, že?
1: Kostel tam právě najdem, ale nejsou tam žádné hlavice a bohoslužby se často, nebo ty slavnosti se odehrávají venku a je to plný tance a bubnování a ohně, ale jako běžně chodí do kostela taky.
0: Dobře, tak pojďme zase za muzikou. Žalmána spol, Hou Hou Vatanaj, to asi nemusíme moc představovat. Vlastně parafráze na starou indiánskou kolébavku. A poté by žraloci z Kocerad zaspívali Arizonu s Vaškem Maršálkem.

0: z Arizony zpátky k Tarahumarům s Milanem Daňkem. Dani, řekni mi, jak tedy žijí příslušníci kmene dnes? Ty jsi řekl, že jsou v těch horách, že je to tam poměrně nehostinné. Vyhlase jim globalizace nebo nikoliv?
1: Já si myslím, že zatím se jim vyhýbá, protože to území je velmi nepřístupný, velmi rozsáhlý. Vlastně ten kaňon je soustava 6 kaňonů, 6 řek je tam a jsou hluboké až 2000 metrů. A ti indiáni, když je zima, ono je to na severní polokouli, takže tam běžně zima je a je tam i opravdu chladno, že by tam mohl být sníh, ale ono zrovna neprší, takže žijí na dně toho kaňonu, vlastně 2000 metrů hluboko a tam dozrávají normálně pomeranče a potom, když je léto a je horko, tak zase vylezou nahoru a tam mají zase ty svý políčka, takže oni mají vlastně dvě ty usedlosti, jedni nahoře a druhý zase dole.
0: Kolik čítá ten kmen dneska lidu?
1: No, tak asi se to pozná podle toho, jakou řečí mluví a tu řeč zná, se odhaduje tak 55 až 65 tisíc lidí. Hmm. A ne všichni ty Tarahumarové žijí tím přírodním způsobem života, někteří žijí už, že pobírají vlastně nějakou pomoc od té mexické vlády, někteří ty opravdu odmítají a žijí v těch svých komunitách a někteří odešli do měst a tam žijí na okraji společnosti. Hmm.
0: Jak zvládají současnou politickou situaci v Mexiku i co se týče například právě těch drogových kartelů?
1: No tak to je právě smutná kapitola, protože ta drogová válka, ta zasahuje i tam do toho území, protože tam doopravdy ty drogy se pěstují a dokonce ty mladí lidé nebo děti z těch kmenů jsou unášeny, aby tam pracovali na těch plantážích a tam je opravdu hodně nebezpečno, takže bylo by to hezký pro turisty, tam dokonce jede vlak, ta knížka to popisuje, že je to úplně nehostinný a že se tam dostat je strašně obtížný. V minulosti to bylo jednoduchý, protože tam jedna z nejkrásnějších vlakových tratí vede spousta tunelů, spousta zatáček, ale v této době tam nikdo nejezdí. My, když jsme tam byli poprvní, tak ten vlak jezdil dvakrát denně a teď už jezdí jenom, myslím, jednou týdně. Hmm. Protože to nebezpečí těch drogových kartelů tam je, Američani tam nemají doporučený vůbec, přestože je to blízko amerických hranic, mají tam doporučený nejezdit. Hmm.
0: Takže jediná jejich obrana je asi útěk těch Tarahumarů před těmi kartami.
1: No, vlastně ten jejich život, on je takový specifický, oni jsou hodně nespělí, vlastně skontaktovat je obtížné, kromě on se tam koná běžecký závod a my jsme vlastně teď tam jezdíme vlastně na běžecký závod, který je vlastně charitativní činnost, protože výtěžek z toho závodu, my tam vlastně závodíme s těma indiánama na dlouhé trati, ta trať je 80 kilometrů nahoru dolů, těmi kaňony a ty indiáni se toho účastní a když doběhnou, absolvují tu trať, tak získají kukuřici a ti nejlepší peníze. Takže vlastně my jsme je poznali jenom díky tomu, že oni do toho městečka, to se jmenuje Urique, v den toho závodu, to v této době už je to velká sláva, se tam sjedou ze všech stran, prostě to zaplní ty indiány, ale když tam přijedete mimo ten závod, tak je těžký je najít, protože ty jejich vesnice, to není jako naše vesnice, že je to schluk nějakých stavení, oni doopravdy žijí hodně osamoceně, ta vesnice nebo ta komunita, to je třeba na rozloze 10 kilometrů. Hmm.
0: Ještě mi řekni závěrem k ním, jakou oni vlastně mají náturu, když takhle k ním přijedeš jako de facto turista, cizí člověk.
1: No tam je specifikum, že oni vlastně ani nemluví mezi sebou, mezi ženou a mužem a s námi taky moc nekomunikují. Hmm. Je to docela vlastně jejich hlavní nátura je plachost, ale zase mají spoustu dobrých vlastností a to je vlastně, jako všichni indiáni nebo většina indiánů žijí v té komunitě, oni vlastně všechno sdílí, takže když třeba teď oni, někteří z nich jsou slavní běžci a vyhrají peníze, tak to nevyhraje ten člověk, ale doopravdy to vyhraje celá ta komunita, která se o to dělí. Oni mají takové slovo, které se jmenuje korima a to vlastně by se dalo přeložit jako sdílení. Neznají slovo děkuji, vlastně neznají soukromí vlastnictví, všechno je majetek té rodiny, té komunity. Hmm.
0: Ještě úplně naposled, Milane, my jsme se mezi písničkami tady bavili, ty jsi mi řekl poměrně zajímavou věc, že oni pijí hodně alkohol, to mě překvapilo, to jsem vůbec o indiánech nevěděl.
1: No to je velmi nezvyklý. No tak tady tihle ideálně alkohol pijí a dokonce je zajímavý, že oni mají takové slavnosti, kde se jako doopravdy ty chlapy opijou a potom jsou schopni druhý den vstat a běží třeba ten závod na těch 240 kilometrů. Dokonce oni jsou tak nesmělí, že nejenom jako k těm ostatním lidem, k těm Mexičanům, který tam žijí, jako, který taky to obývají, tak jsou nesmělí i ke svým ženám a říká se, že oni se vlastně mezi ženy se baví zvlášť a muži se baví zvlášť a říká se, že aby se tam odehrál vůbec nějaký milostný život, tak ten Indián se musí doopravdy povzbudit tím alkoholem.
0: Dáme opět prostor Paběrka Marko Čermáka, zaspívali by nám Stíny Irokézů a poté Setleři a rytmická skupina Slávy Kunsta, jedna z nejkrásnějších písní Jarky Motla Karibů.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte trampské tamtamy na Country Radio.

0: Zajímalo by mě, kdy naposled jste slyšeli tuto starou nahrávku Setleři a Karibu. My tu máme stále Milana Daňka, teď bychom se přesunuli od Tarahumaru k dalším indiánským kmenům. Já tady mám, Dani, jednu otázku od posluchače. Dobrý večer, Kubo, moc vás zdraví, Jirka ze Suchovršic. Zajímalo by mne, jestli váš host slyšel o sentinelcích, co si o to myslí, jestli se třeba kolem pohyboval.
1: No tak čirou náhodou jsme se pohybovali, ale to nejsou Indiáni. Tady tihle žijí vlastně na Andamanech, to je vlastně nedaleko, dá se říct, je to mezi Indií a Thajskem. A tady ten kmen je pověstný, že vlastně jsou to poslední světkové pravěku, oni jsou taky černí, kudrnatí. A vlastně my jsme tam jeli taky, ale tenkrát ta expedice neměla za cíl je kontaktovat, protože ty komunity jsou malé a mohli bychom tam zavlít nějakou nemoc, tak jako ostatní kmeny na těch Andamanech vlastně byly vyhubeny na nemoci. A tenkrát se objevovaly zprávy, že tady tihle domorodci, ty andamanští obyvatelé původní, že už jednak byly zprávy, že když se tam někdo přiblíží, takže je prostě zabijí a že pořád jsou na válečné stezce. A jednak byly zprávy, že už tam běžně chodí turisti. Takže stejně tak, jak jsme jeli k Tarahumarům zjistit, jak to je, tak nezbylo nic jiného, než zbalit batohy a jeli jsme tam. No a zjistili jsme, že teda ty sentinelci obývají ostrov Sentinel. Ta otázka asi, která tady padla, tak směřuje k tomu, že teď v nedávné době, asi tak před 5 lety, nějaký Američan tam nějakým způsobem pronikl a že ho okamžitě zabili. Hned tam lítali šípy a hned byl ubit. A to je poslední kmen, nekontaktovaný, vlastně se neví, jakým jazykem mluví. Naštěstí se tam nikdo nedostane, protože je to přírodní rezerv, korálová a je to taky vojenské území, takže Indové to tam střeží a tady tihle sentinelci si tam spokojeně žijí, bez toho, aby jsme věděli takové věci, jakým jazykem.
0: A pak, že se nikdo globalizaci neubrání.
1: Tohle je opravdu jeden úplně poslední kmen, který takhle jako ze zbraní, s kamennou zbraní v ruce se brání globalizaci nebo civilizaci.
0: Dani, pojďme ještě k amazonskému kmeni Javalapity v rychlosti. To je kmen, který v Česku hodně proslavil Mnislav Zelený, zvaný Atapana, tady o
1: ten
0: tom vyprávěl.
1: Ten je tam dokonce adoptován, je členem toho kmene.
0: O jaký kmen tedy jde a jak ses k němu dostal ty?
1: Tak my jsme se k němu dostali zase přes knížku, protože vlastně naše cesty zpočátku, to bylo ve stopách Henricha Harera, slavného autora knihy 7 let v Tibetu, ale on potom, když se vrátil, tak vlastně cestoval po celém světě a zajímal se o přírodní národy. A ten napsal knihu U jezera blaženosti a tak jsme vyrazili do Amazonie a to není až tak jednoduchý se tam dostat, protože zatímco po celém světě se dá jít pěšky, tak v té Amazonii musíte najmout loď, nebo musíte získat loď, a takže je to takový kontrolovaný, tak to není tak jednoduchý. A nám se tam podařilo dostat vlastně náhodou, že jsme narazili na jednu indiánku s jménem Karadžo a ona se nám ptala, kam jedem, a my jako podle té knížky jsme věděli, že jedem za náčelníkem Aritanem a řekli jsme, že mu vezem dary, a ona shodou okolností, ona říkala, já s ním spolupracuji, my jsme v radiovém spojení, každý týden já mu zavolám a řeknu mu, že za ním jedete, a tak mu zavolala a Aritan pro nás poslal loď a tak se nám podařilo strávit vlastně úplně ve stejném prostředí krásné indiánské vesnice, tak jak to popisuje ten Harer v té knížce U jezera blaženosti, tak doopravdy to je komunita, která žije tím původním způsobem života, dodržují zvyky a vlastně ví, že to jejich bohatství je ta jejich indiánská kultura. Ví, oni by mohli odejít někam do civilizace, ale ví, že by tam nic neznamenali, že tam by vlastně byli nějací bezdomovci a že když budou žít tam v té, ona je to indiánská rezervace, takže tam se cizinci, tam se ani Brazilci nedostanou, takže ví, že když tam zůstanou a budou žít tím původním způsobem života, nejsou nevzdělaní, oni už mají i internet v této době, ale prostě znají, můžou jít studovat, ale přesto se vrátí k tomu svému kmenu, kde zase odloží ten civilizovaný oděv, zase chodí nazí, oni mají jenom šňůrku kolem pasu a žijí si tam tím svým způsobem, mají zápasy huka huka, mají pohřební slavnosti kvarup a je to vlastně nikde na světě jsme se nesetkali s tím, že si tak váží svých tradic a původním způsobem žijí.
0: Moc děkuju. Mám tady zase nějakou muziku. Eldorado by nám zahráli skladbu Indian, to je jedna z vůbec prvních tremských písní, a poté Rackové indiánskou lásku. Tak opět takové archivní okénko.

0: Ano, dnešní pořad prakticky doprovázely pouze písničky s indiánskou tématikou, tedy až na dvě výjimky, protože tu máme Milana Daňka, dobrodruha, cestovatele. A prosím tě, Dani, já vždycky, když tady mám nějaké cestovatele nebo to, tak oni mi v mezičase říkají, no o tomhle bychom se neměli moc bavit, ona paní zase bude naštvaná, že někam jedu. Jak vy to máte doma?
1: No tak... My to máme tak, že vlastně na všechny ty expedice jsme jezdili ve dvojici, protože jsme nechtěli nějak ovlivnit ty domorodce a jezdili jsme ve dvojici muž a žena, jezdíme společně se žákajdou a vlastně měli jsme toho vždycky tak málo, že jsme spíš než obavy, tak jsme budili soucit, že jsme tam vlastně byli, no protože často jsme měli míň než ty domorodci, než ty indiáni, jo? Jako protože hlavně třeba v té Americe ne, tam jsme přijeli vlakem, ale jinak jako putujeme často pralesem a máme všechno na zádech a takže ty domorodci se nám spíš snaží pomoct, jo, v té naší situaci. Takže doma to máme tak, že teďka zase chystáme na expedici, která je teď ohrožena tím mým zraněním a jedeme do Kyrgyzstánu, kde se budeme zajímat o pastevce a jedeme tam na takový pastevecký hry, kde budou střílet z luku z koní a budou tam lovit orlem a hledáme vlastně tu romantiku po celém světě.
0: Když bychom se ještě k závěru pořadu zaměřili na recepci indiánské tématiky v Čechách, tak bychom vlastně mohli říct, že není to vždycky jenom to vybájené, ale například woodcrafterské oddíly jsou přeci často založené na indiánských zvicích, třeba Neskenon s Hiawatou, ty měly to bičování při předávání nějaké funkce. Viděl jsi i ty takovéto rituály?
1: No, tak já jsem zažil takové rituály, hlavně tady v Česku, protože já jsem taky woodcrafter a nemáme oddíly, máme kmeny, takže woodcrafterské kmeny. A samozřejmě jsme viděli rituály i ve světě, ale tady u těch indiánů, co se týče těch tarahumarů, tak tam jsme to moc neviděli. Tam jsme viděli hlavně ty běžecké schopnosti, protože jsme s nima závodili na těch 80 kilometrů, takže to byl vlastně takový rituál, ten běh.
0: Dneska často jsou indiáni tady pro nás symbolem té netknutosti a nějakého života s přírodou, vlastně té základní myšlenky třeba trampu. A v realitě je to ale asi už trochu jinak, až na těch pár kmenů, kterým se stále daří té globalizaci se vyhnout. Jinak asi původního indiána už málo kdy potkáš v Americe.
1: No tak Ameriky jsou dvě, takže na té jižní, tam toho původního života je daleko víc. Co se týče té severní Ameriky, tak tam, tam už je to horší, ale co se týče těch tarahumarů, tak ty určitě původním způsobem života ještě dosud žijí. Oni dokonce někteří žijí v jeskyních ještě teď.
0: Takže tam bychom toho viděli ještě spoustu.
1: Tam určitě se dá vidět, no.
0: Já ještě naposled dneska upozorním na knihu Ti, co utíkají pěšky, o kmeni tarahumarů. Kdybyste, drazí posluchači, chtěli, tak sice je vyprodaná, ale pokud se dovtipíte, jak na nějakém antikvaru, a tu ji určitě najdete. Milane, aby si neodcházel s prázdnou. Doufám, že máš gramofon. Tady ti dám jedno LP Tremské archeologie. To je od nových strun 12 nikdy nenatočených tremských písniček, tak snad ti udělá radost.
1: Krásný obrázek Marko Čermáka.
0: Tak, výborně, jde vidět, že znáš jeho rukopis. Každopádně moc děkuju za návštěvu, měj se dobře, ať expedice dopadne dobře další a brzy se uzdrav a třeba zase někdy naviděnou, naslyšenou.
1: Taky děkuji, ahoj.
0: Tak to byl Milan Daněk, příští týden se opětovně vydáme za dámskými hlasy tremské písně. Po minulém díle jsem dostal spoustu zpráv s nápady, koho příště uvést. Pokud by vás napadla nějaká tremská zpěvačka, kterou je třeba připomenout, napište buď na e-mail jakub.jeroušek@countryradio.cz a nebo nám napište na Facebook. To bylo ode mě pro dnešek vše, rozloučíme se s vámi společně s Vaby Daňkem, skladbou Indiánská a za týden se budu těšit na slyšenou. Ahoj! Oi.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

Pokud noci střídá den, vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát a tak jak léta jdou, země tvá bude tvou.

z lásky a pak ti na tváře nakreslí vrásky. Zbytečně vzdoruješ, marníš své síly, každý z nás jednou dojde až k cíli. Nestaš se změnit.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už dnes po 19. hodině. To mají daný, pane inspektor, že

Takže ten smích je někdy nezvladatelný, nejen na scéně, ale i v životě. I v životě jsou takový záchvaty. Já vzpomínám, paní Hilda Filipovská, žena Františka Filipovského, přišla po válce v 45. roce, byly oslavy, že osvobození a tak, a přišla do Mánesa, do toho klubu na nábřeží. A tam se scházeli lidé, kteří se třeba neviděli celou válku. Vítali se, objímali se, slavili to. A tam přišel chlap, který se přišel před ním představit. Povídá, dovolte, vážená, abych se vám představil. Já jsem doktor Chuchvalec. Chuchvalec. A paní Hilda dostala záchvat smíchu. A je takovej, že jí dva lidi nesli do křesla, usadili, ona brečela, křeče, strašný smích, nezadržitelný smích. Tak jí vomili, ona se pak vomila ještě 10 minut, se vzpamatovávala z toho a pak šla za tím pánem se mu omluvit a říkala, prosím vás, pane doktore, já se vám jdu omluvit, není za co, milostivá, není za co. No ne, to je, musíte pochopit, já to chápu, já to naprosto chápu, nemusíte se omlouvat. Ne, já vám chci vysvětlit, nemusíte nic vysvětlovat, já tomu přesně rozumím, nic se nestalo. No stalo se, to byl trapas. Ne, to nebyl trapas, milostivá paní, to bylo roztomilý, to bylo velice milý. A on říká, ne, prosím vás, nechte mě domluvit. Já vám chci vysvětlit, čemu jsem se v té chvíli vlastně tak rozesmála. A ten doktor říká, no tak schválně čemu? A on říká, totiž, jak jste se mě představovali, taky já nevím proč, ale já vám rozuměla, že se jmenujete Chuchvalec. On se tak opravdu jmenoval. Takže to je nádherný trapas životní, který to je jako když na ulici do něčeho šlápnete a ještě to kolem sebe rozmažete, aby všichni kolem viděli, do čeho se to šlápne.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začal blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat, neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj vůbec cestu můžu sedět volit. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.